prostě si rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tíž.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

někde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o mé nejoblíbenější zpěvačce. Pominuli Barbru Streisand, její Helena Vondráčková. Helenu jsem se zamiloval už jako malý kluk a můj obdiv k ní trvá i v podzimu mých let. Úplně prvním album, na kterém jsem se jako dramaturg podílel, se jmenuje Helena Vondráčková Kam zmizel ten starý song a vyšlo v roce 1992. Vznikalo ve východočeském městečku Slatiňany a dával jsem ho dohromady s Heleniným tátou Jiřím Vondráčkem. Na nádherné chvíle strávené u Heleniných rodičů nikdy nezapomenu. Z okna obýváku jsme koukali na Slatiňanský zámek a na šumějící chrudinku.

Mnoho lidí se mě často ptá, jak mohu s Helenou Vondráčkovou spolupracovat, když je tak tvrdá. Vždy odpovídám, že Helena je tvrdá především sama k sobě. Kdyby nebyla, není tam, kde je. Helena mne mnohému naučila. Například nikdy se z žádného problému nepodělat. Když náhodou nastane, je nejlepší ho začít hned řešit. Dávno už pochopila, že úspěch se v Čechách neodpouští a se vztyčenou hlavou se kdykoliv postaví všem a všemu. Jak o tom nakonec zpívá v písni Nač vlastně v půli vzdávat mač.

Na Heleně se mi moc líbí její upřímnost, otevřenost. Když se jí něco na mé práci nelíbí, bez pardonu mi to okamžitě řekne. To Karel Gott nikdy nedělal. Když se mu něco nelíbilo, nikdy mi to jako chlap chlapovi z očí do očí neřekl, ale vzkazoval mi to po jiných. Děsně mě tím štval. Textařka Jiřina Fikejzová mi kdysi vyprávěla, že když slyší jméno Helena Vondráčková, vždy ji napadne. Vezmi si, co chceš a zaplať za to. Jiřina mi také vyprávěla, že když letěla jako porotkyně v roce 1977 na Mezinárodní písňový festival v polských Sopotech, který Helena s písní Malovaný džbánku s přehledem vyhrála a Helena vedle ní ještě v letadle v Praze usedla, vyděšeně vyhrkla. Ježišmarja, nechala jsem si doma řasy, no co, půjdu ve svejch. Jiřina Fikejzová se mi svěřila, že jí tenhle zážitek s Helenou přivedl k nápadu otextovat velký polský hit Mě spočijemi a dát mu v české verzi název To se zvládne. A my si teď tuhle píseň, kterou Helena Vondráčková během svých koncertů v New Yorkské Carnegie Hall v polštině a češtině zpívala a sklidila za ní frenetický potlesk, poslechneme.

Helena Vondráčková je doslova má osudová žena. Možná nevíte, že se zasloužila o rozšíření mé spolupráce s Karlem Gottem i na gramofonovém poli a já se nakonec podílel na 78 Karlových albech v Tuzemsku a v Německu. Jak tomu došlo? Od chvíle, kdy jsem v září roku 1989 nastoupil do Suprafonu, jsem se marně snažil přesvědčit Karla Gotta, aby oživil svůj přebohatý suprafonský písňový archív. Vše se změnilo v roce 1993, kdy Suprafon vydal Vladimírem Popelkou a mnou produkované Broadway album Heleny Vondráčkové. Album se skvěle prodávalo, k čemuž přispěl i koncert ve Vinohradském divadle, na kterém Helena obdržela platinovou desku Suprafonu. Jedním z hostů tohoto koncertu byl Karel Gott, který měl vždy nos na věci a na lidi přinášející úspěch. Ráno po koncertě mi zavolal s tím, že bychom se měli co nejdříve sejít a na oživení jeho písňového archivu začít pracovat. Stalo se a ze mě se stal editor kompletu Karla Gotta a v následujících letech i dramaturg a výkonný producent jeho alb. A když už jsem mluvil o muzikálech, poslechněme si teď v podání Heleny Vondráčkové a Karla Gotta nádherný duet Tonight z legendárního Bernsteinova a Sondheimova muzikálu West Side Story. Český text Dem tmou napsal Jiří Apl a Helena a Karel ho takhle zpívali na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně.

V roce 2000 Karel Gott rozhodl, že budu PR manažerem jeho prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall. Hostem tohoto koncertu měla být původně Lucie Bílá. Tehdy jsem začal za mou zpěvačku Helenu Vondráčkovou naplno bojovat a Karel Gott ode mě neustále slyšel. Karle, Helena skvěle zpívá, má nesmírně široký repertoár, skvěle vypadá, senzačně se obléká, je neskutečně fotogenická, zpívá a mluví v několika světových jazycích, hraje na několik hudebních nástrojů, tančí a stepuje. Karel váhal, svého nápadu s Lucí Bílou se nechtěl jen tak vzdát. Já ale, když někoho obdivuji, nevzdávám se. A tak jsem přitvrdil a Karlovi řekl, Karle, když angažuješ Helenu, přijdou i Helenini fanoušci z Polska, Ruska, Maďarska a Německa. Ti pomohou Carnegie Hall zaplnit postřechu do posledního místečka. Lucí Bílou ale v těchto zemích nikdo nezná. To zabralo a když svůj souhlas přidal i pořadatel newyorského koncertu Jirka Suchánek, bylo rozhodnuto. Karel mě jen poprosil, abych to Heleně neříkal, že jí to řekne sám. Co myslíte, že jsem udělal? Hned jsem to Heleně prásknul a poprosil jí, aby byla překvapená, až jí to Karel zavolá. Neboj, zahraju překvapenou tak, že to bude na Oscara, odpověděla mi Helena. Když jí to pak Karel zavolal, hned o nadcházejícím víkendu přijela se svým tátou Jiřím ke mně do Pardubic a začali jsme spřádat, co bude v Carnegie Hall na Karlově koncertu zpívat. Úspěch tam měla Helena obrovský a už v roce 2005 se do Carnegie Hall vrátila a na společném koncertě nebyla jen hostem, ale byla Karlu Gottovi už rovnocenou partnerkou. A Karel pak až do konce svého života vyprávěl, kamkoliv přišel, že když se dozvěděl, že bude mít koncert v Carnegie Hall, takže Helena byla od prvního momentu zcela jasnou volbou a že o nikom jiném nikdy nepřemýšlel.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s podtitulem Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Žádná jiná tuzemská zpěvačka nemá tak rozsáhlý a rozmanitý repertoár jako Helena Vondráčková. Podařilo se jí sloučit hlasovou dovednost a přitažlivost, pěveckou profesionalitu se stylovými a výrazovými prostředky moderní populární písně. Tuto schopnost, málo vídanou i ve světovém měřítku, dodnes prokazuje i v různých zcela protichůdných repertoárových oblastech. Od folkloru přes vybrané písně vyššího populáru a operetní árie až k jazzu, swingu, popu, rocku, rock'n'rollu, muzikálu, filmovým melodiím, soulu, disku, dance music a rapu. Právě v této všestrannosti spočívá Helenina hodnota pro každou gramofonovou firmu. V roce 1977 vznikl televizní pořad Svatební cesta s Helenou a Jiřím Kornem v hlavních rolích. Zazněl v něm velký hit Mr. Melody z repertoáru americké popové a soulové zpěvačky Natalie Cole, který Helena naspívala s českým textem Jiřiny Fikejzové Málo dní. Helena se v této písni přeladila na novou stylovou vlnu, která je směsí reviálních prvků a adaptovaného jazzového sketového zpívání.

Žádné české zpěvačce se nepodařilo to, co Heleně Vondráčkové. Její dechberoucí pěvecká kariéra začala před 62 lety v pražské Lucerně, kde 27. dubna roku 1964 suverénně zvítězila v 5. ročníku soutěže Hledáme nové zpěváky. V následujících 6 dekádách se z Heleny stala naše nejprodávanější a v zahraničí nejúspěšnější zpěvačka. Celosvětově prodala 20 milionů desek. Doma a v zahraničí vydala 125 samostatných alb u 18 gramofonových firem. Naspívala bezmála 1700 písní ve 13 jazycích. Na svém kontě má dosud 76 cen a ocenění z domova a ze zahraničí. Jsou to 2 roky, co jsme s Helenou a s Honzou Fialou připravili dvoj CD Evergreeny 60 let na scéně. Honza Fiala má encyklopedické znalosti, miluje Helenu, miluje pop music. Společně už jsme připravili dvoj CDčka Petra Janů Hity a rarity, Felix Slováček Příběhy lásky a Václav Hybš Podsta slavným hlasům. Skvěle se mi s ním pracuje a tak jsem ho převedl do Helenina týmu, kde se takřka okamžitě prosadil. Už v roce 2022 jsme s Helenou a s Honzou připravili troj CD Nejkrásnější na světě je láska a před 2 lety už zmíněné Evergreeny. A chystáme i další projekty s Helenou, pro Helenu a její fanoušky. Vždy se snažíme v nich nabízet víc, než poskytují stále dokola vydávané samplery a nic nového nepřinášející knihy.

Našim předním interpretům se velmi často vyčítá, že se bojí měnit pěvecký styl i repertoár a tím riskovat ztrátu přízně publika a uměleckého renomé. Helena Vondráčková během své pěvecké kariéry takto zariskovala mnohokrát a většinou to přineslo své ovoce. V roce 1978 se spojila se zakladatelem českého jazzroku, hudebním skladatelem a skvělým muzikantem Martinem Kratochvílem. Ten se stal nejen tvůrcem koncepce Heleniny LP desky Paprsky s jazzrokovými písněmi a jejich hlavním aranžérem, ale také s nedávno zesnulým textařem Oskarem Petrem, hlavním autorem desky. Připomeňme si z tohoto neprávem pozapomenutelného projektu nádhernou Kratochvílovu a Petrovu píseň Klusem. Helena v ní dokazuje, že na jazz rock má, a přesto v ní zůstala Helenou, kterou mají její posluchači rádi.

A teď přijdou na řadu písně ze zahraničních alb Heleny Vondráčkové, které jste neměli možnost důvěrně poznat. V první polovině 70. let vydala japonská gramofonová firma Nippon Columbia v zemi vycházejícího slunce Helenino druhé album, na které naspívala nádherné filmové melodie. Album vyšlo nejen v Japonsku a u nás, ale i v západním Německu. Z tohoto alba si teď poslechněme nádhernou písničku kanadské písničkářky Johnny Mitchell, Both Sides Now.

West and East Music. Píseň Eye of the Tiger z repertoáru americké rockové skupiny Survivor, která se stala v roce 1982 titulní písní filmu Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem v hlavní roli.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1979 vydal Supraphon netypické album Hvězdolet 06 s písničkami Bohuslava Ondráčka a Zdeňka Borovce. Vedle Heleny je naspívali za doprovodu Točru s dirigentem Josefem Vobrubou, Hana Zagorová, Marie Rotrová, Václav Neckář, Jiří Korn a Jiří Schellinger. Jeden druhému pak v případě potřeby naspívali do jednotlivých písní sbory. Helena na Hvězdolet 06 naspívala mimo jiné i písničku Až se vrátíš k prázdným kioskům a pěvecké party v ní připadly Václavovi Neckářovi a Jiřímu Kornovi. Tuhle písničku jsme s Honzou Fialou už chtěli zařadit v roce 2022 na Heleninu 3 CD nejkrásnější.

0: nejsilnější na světě je láska, ale Helena to tenkrát odmítla s tím, že je to strašná staroba. S Honzou jsme se ale nedali a když jsme o 2 roky později chystali 2 CD Evergreeny, Heleně jsme tuhletu písničku pustili znovu. A stalo se něco, co jsme vůbec nečekali. Heleně začaly padat z očí slzy jako hrachy a zcela nečekaně zavzlikala. Za takovou píseň by se nestyděla ani Streisandka. Z toho vidíte, jak důležité je, v jakém duševním rozpoložení určitou písničku posloucháte. Někdy vám může být z duše protivná, jindy oblíbená na věčné časy a nikdy jinak.
1: My opustili hráz i bílé písky údolní. Jsme jindy doma zas, my toulaví a přesmolní.

Heleninou nejoblíbenější zpěvačkou je americká zpívající herečka Barbara Streisand. Když se blížily oslavy Heleniných 75. narozenin, přemýšlel jsem, co jí darovat. Uvědomil jsem si, že kanadský a japonský tisk psal o Heleně jako o Barbře Streisand východu. Napadla mě gratulace Barbry Streisand. To by bylo něco. S pomocí Mily Řádové, která se o Barbru u nás starala v roce 1982 během natáčení filmu Jentl, se mi to podařilo a Helena gratulaci obdržela během svého narozeninového koncertu v Lucerně, kdy byla Barbřina gratulace promítnuta na velké obrazovky, aby každý v sále viděl, kdo Heleně přeje šťastné dny. V roce 2005 nabídl slovenský humorista, dramatik, spisovatel, textař, herec, režisér, moderátor a zpěvák Milan Lasica Heleně Vondráčkové, aby na bratislavské Nové scéně stvárnila hlavní roli v americkém muzikálu Jerryho Hermana Hello Dolly, který dobře znáte díky jeho filmové podobě z roku 1969 s Barbrou Streisand v hlavní roli. Helena Pard Dolly Lívajové zpívala česky, všichni ostatní účinkující herci i sbor slovensky. Helena vám teď z tohoto muzikálu zaspívá skvěle vystavěnou árii So Long, Dear Goodbye a řeknu vám, že to bude fakt super rozhlasová premiéra.

Helena Vondráčková má po celý život štěstí na lidi kolem sebe. Posledních 25 let určitě na svého manžela Martina Michala. Mnohokrát jsem v minulosti záviděl Hance Zagorové Karla Wagnera a Petře Janu jejího manžela Michala Zelenku. Helena byla vždycky na všechno sama. Sama si tahala kufry, sama si zařizovala letenky a podobně. Martin Michal jí začal poskytovat servis, aby se mohla starat jen sama o sebe, aby mohla cvičit, aby byla v co nejlepší kondici a co nejvíc jí to slušelo. Chce po Heleně jediné, teplou stravu, což nakonec chce po manželce každej chlap. Helena je s ním šťastná. To jasně vidíte, když jste s nimi u nich doma v Řice nebo na jejich houseboatu na Slapské přehradě. Na Martinovi Michalovi si cením toho, že drží slovo a můžete se na něj obrátit takřka se vším. Vždycky pomůže. Myslím si, že Helena bude ještě dlouho královat a skvěle reprezentovat naší malou zemi ve světě. Miluje svoji profesi a své publikum a je to na ní znát. Prostě výsostná profesionálka každým coulem. Už teď se nemohu dočkat 19. června příštího roku, kdy Helena v produkci Tomáše Ságla oslaví své 80. narozeniny v pražském Edenu, naší největší fotbalové aréně. Heleno, dík za to, že jsi. Doposlouchali jste pořád Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Přeju vám, abyste milovali a byli milováni, abyste byli zdraví a šťastní a kráčeli jen za štěstím. Mějte se moc hezky, příští pátek se na vás od mikrofonu Českého rozhlasu těší Honza Adam.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
3: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takovej hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
2: Asi ne.
3: Jo, no já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
2: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka, víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák. Nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu vznášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamilovala. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte? Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílem ani nemůžu, byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě zavěděla. Byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mě se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase táhne s Jirmusem, víte. Takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani nevožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky, když mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, páč už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Luděk Sobota, tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
2: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
0: Jo.
2: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaké divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota. A já jsem se vrátil z toho divadla a říkal, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkal, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, říká, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říká, jo, to je dobrý, tohle to. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned nějak. Říkal, ty víš, co podepisuješ? Říkal, ne, to já se nestarám. Já jsem říkal, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
0: Jo. Ty jsi ho měl hezky na podobě teda, musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Buriánem naposledy a podobně, ty myslíš to Luďka.
2: No já
0: to
2: úplně nevím.
0: Vidím
2: a přitom já to neskouším nikdy, já to nedělám na objednoku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli. My jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
0: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu, vyberete ho i vy ještě v dalším povídání, anebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B. Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek. 90 01 04 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: První souboj Humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy.
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit k Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec. Je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je děkujeme. Od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. I další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To jasný. Máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Ne. Ano, kachna, co je?
2: A no, co vybíráte, Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: Co no, je? Jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyším na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.
8: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
9: No, cestující s malýma kuframa, ne?
8: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
9: Jaká možnost?
8: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci tež odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaj, víte?
9: Jo. A kam takhle? Lítáte nejčastěji?
8: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
9: Do Přelouče? Proč zrovna do Přelouče?
8: Já tam mám děvče, víte. Oh. Čeká na mě už 20 let.
9: To vám nevěřím.
8: No jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kuflů můžu trhnout? To bych byl trhlej.
9: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
8: ale no jistě, takhle můžu kamci, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
9: Na Kubu?
8: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, 5 mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchranou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
9: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
8: No tak... No tak... myslíte opravdickým letadlem?
9: Jako...
8: No tak... Šílíte?
9: Proč?
8: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
9: Tak snad vás někdo zaskočil, ne?
8: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
9: Mě málem odletěl Berlín.
8: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Humor Jáda. Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
10: Já na Bali.
2: Na Bali?
10: No, myslím, že to bylo...
2: Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
10: No já jsem vždycky
2: tam
10: vozil...
2: Tam nepotřebuješ, ne?
10: Ne, já tam to potřebuju teplo... strašně málo, ale já mě balí. já mě balí kufr, jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
10: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
10: Amfora letěla na Bali
2: tenkrát. Takže jsi ve smíče, nebo co jsi...
10: ne, ona totiž ženský, jo, to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda, jo. No to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. A ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš po každý. On říkal, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodár nebo tričko a je to, jo. To je.
2: Počkej, dává ti já i seznam věcí, co v tom kufru je? Nebo
10: ne.
2: Plánek třeba
10: ne,
2: v sektoru B1
10: ne.
2: Najdeš trička, hygienu A4 nebo tak? Ne.
10: Ne, Patriku, to já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
10: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
10: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, já, Jinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
10: Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude? Kdo to bude? Co tě
3: no vytěšil? Teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: Příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl jí vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, je, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet. Teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla tohle co. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale vlastně, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně a ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelně a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapi. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to taky musí mít člověk na to nátoru. Protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli. Taky se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak, jako viděl si první jeviště, vystoupil si po první na jevišti a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano, Jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najivší, ten, co si třeba udělá spidlou zádek, kde no, se to erotikou jenom hrží no, v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji. Já jsem měl... Když jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávej. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každý do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ji ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Halina Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď, dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlichtu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Uh-huh. Píšeme jí bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. On je správný chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
4: To musíte poděkovat mojí

0: mince.
1: No.
2: A co jste vybrala?
1: No, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
2: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě její rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodíte z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
3: Já chci jenom ještě podotknout, že moji rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
4: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
3: Jistě.
4: Když nás tak vybrala úplně náhodou, přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný. A otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesený náladě domů, tak jako lékaře, že protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
3: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně. To mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Tak jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu a říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo, a byla v Krkonoších a tam málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richarde, zradil tě někdy nějaký kantor?
4: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový. Zamkli kámoši učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl se dotlouct. Byl tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
3: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. I když se tváří učitel, Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
5: A Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak ty jsi přežil pedagogy, Pepo?
6: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi a kamarádky.
2: Akorát učitelé vám k tomu překáželi.
6: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že je bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
2: Ty jsi vystupoval před učiteli takhle?
6: No.
2: Fakt, jo.
6: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, pořád. Jo,
2: takže ty si propul školu díky tomuto.
6: No, i díky tomu. I díky tomu. Somu, no.
2: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání, vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavíme proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky chlapi.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně.
3: Neschledanou.
1: Ještě někdo, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuji pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořadky, ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té Moriády jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady, co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
3: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnutou v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomluvil.
5: Chválil. To musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začnem, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit ceny?
6: Ano,
5: začneme odzadu. Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou.
5: Ano. Jenom jestli dovolíte, tak bych se u toho zastavil, u téhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Já nevím.
5: Protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No znala, co
5: víte,
6: je s ním?
5: To je velký básník, no. Tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No tak pane Šimku, to já opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
5: Snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhutu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
0: Humoriáda.
1: Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest ran do klobouku, videostop nebo něco takového.
3: No.
1: Jo.
3: Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
3: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, ježišmarian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak nevětoval.
3: No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak u toho a dopisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
3: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkají, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vidět, že to je jasný.
1: No, tak vyšlo to. Byl ten největší úspěch.
3: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? On říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a mám prachu jako hrom. No. Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou, nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdný a on přišel sklopený uši do práce.
1: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, to by za návštěvu se příště.
3: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
1: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Ředitelství silnic a dálnic zkrátilo plánovanou uzavírku silnice první třídy u Svoru na Novoborsku o měsíc. Práce začnou 1. června. Ústí nad Labem chce strážníkům koupit nová bezpečnostní pouzdra na služební zbraně. Koaliční poslanci chtějí rozšířit skupinu, která by neplatila televizní a rozhlasové poplatky. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno teploty mezi 29 až 32 stupni. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Úplná uzavírka hlavní dopravní tepny 1/9 z vnitrozemí do Šluknovského výběžku bude trvat o měsíc méně. Oznámilo to ředitelství silnic a dálnic. Uzavírka je nutná kvůli budování obchvatu obce Svor na Novoborsku. Na zkrácení doby trvaly obce na objízdné trase i Liberecký a Ústecký kraj. Od 1. června tak bude veškerá doprava jezdit 34 km dlouhou objízdnou trasou přes Českou Kamenici, Chřibskou a Jiřetín pod Jedlovou. Více řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
3: Uvědomujeme si samozřejmě, že objízdná trasa je relativně dlouhá, ale jinudy vést nemůže, hlavně proto, že jiné silnice v okolí jsou úzké a nebylo by bezpečné, aby po nich jezdili například kamiony nebo autobusy.
2: Ústí nad Labem pořídí pro strážníky městské policie a další složky integrovaného záchranného systému nové ochranné a zdravotnické vybavení. Projekt počítá například s nákupem bezpečnějších služebních pouzder na zbraně, která mají snížit riziko neoprávněné manipulace. Více řekl primátor města Petr Nedvědický z Hnutí ANO.
4: Žádáme o podporu nákupu speciálních záchranářských batohů, osobních lékárniček pro jednoho každého z policistů, dále specializovaných lékárniček do těch jednotlivých vozidel.
2: Celkové náklady projektu jsou přibližně 250 tisíc korun. Poplatky za veřejnoprávní média by podle koaličních poslanců neměly platit domácnosti seniorů nad 75 let a firmy do 50 zaměstnanců. Rozšíření osvobození od poplatků navrhla v novele skupina poslanců v čele s Patrikem Nacherem z Hnutí ANO. Důchodci starší 75 let jsou totiž podle nich ve vyšší míře sociálně a ekonomicky zranitelní. Podle návrhu by ale poplatky mohly nadále platit dobrovolně. Česká televize a Český rozhlas by tím podle předkladatelů přišli o 100 miliony korun. Evropská komise není spokojená s odpovědí českých úřadů na dotazy kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Vyplývá to z aktuálního dopisu, který úřadům dorazil minulý týden. Píše o tom server i rozhlas. Komise požaduje třeba právní posouzení fondu RSVP Trust, do kterého Andrej Babiš vložil Agrofert. Žádá také informace o společnostech Symbiol a Hartenberg Holding, do kterého premiér do fondu nevložil. Česká strana má na odpověď měsíc. Více na zpravodajském webu irozhlas.cz. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Severané díky tomu vystřídali národní tým na druhém místě tabulky skupiny B. Třetí Češi mají stále jisté čtvrtfinále, přišli ale o šanci na prvenství ve skupině, kterou už zítra uzavřou duelem s Kanadou. Počasí. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty dnes vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia. V jižní polovině Ústeckého kraje a také na Českolipsku platí výstraha meteorologů před nebezpečím požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 se na posledních kilometrech za Petrovicemi ve směru na Německo vytvořily kolony. Pozor na silnici 1/13 mezi Jítravou a Rynolticemi. Policie tam řeší srážku nákladního auta se Srnou. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Sever. Krásné úterní ráno 26. května. Ano, Určitě je na čase si otevřít okno, zaposlouchat se do zpěvu ptáků, kteří vám budou zpívat po celou snídani, pokud tedy na tu snídani máte doma čas. Pokud čas nemáte, přeji vám šťastnou cestu do práce, vstávejte s námi, za okamžik se dozvíte, čím významný je dnešní den z hlediska kalendáře a k tomu přidáme písničky, které nestárnou. Těšte se na Pavla Bobka, ale ten den odstartují Lenka Filipová a Leny.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.
0: Znáš mě?

0: Dobré ráno, se zpěvem jde všechno líp, hezký den, hezké úterý 26. května, kdy s vámi tak má Filip, přejeme všechno nejlepší, to je tak vše, co vím z kalendáře, protože to ostatní, to ví Petr Jungman.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 26. května, svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungman, hezký den. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám. Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
3: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraty.
2: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic.
4: Příští stanice, depo Hostivař.
2: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
4: Depo Hostivař, konečná stanice.
2: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
5: Hájek, Kundrátek, dává pas.
2: První gol naší hvězdy byl i vítězným.
5: Stál Kubalík ještě poslední.
2: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
5: Česko má 13. zlato! 13. zlato a má ho doma!
2: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Sever,

0: Dvě minuty po čtvrt na šest posloucháte Český rozhlas Sever. Dobré ráno. Pobytové sociální služby řeší úhrady za stravu a pobyt u klientů pobírajících superdávku. Zařízení si je nově nemůžou automaticky strhnout. My jsme zjišťovali podrobnosti a od nás se je dozvíte za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku už teď je teplo, aktuální teploty, když se na ně dívám, 13 stupňů ve Šluknovském Výběžku, 13 stupňů máme taktéž na Lounsku. Dnešní maximální teploty budou až 32 stupňů Celsia a bude jasno. Klidný den?
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po půl šesté.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hezký den, 9 minut před 17:30 posloucháte Český rozhlas Sever v úterý 26. května. Azylové domy i domovy pro seniory řeší, jak od klientů, kteří pobírají takzvanou superdávku, získat platby za stravu a pobyt. Do konce března si sociální pobytové služby automaticky strhávaly částky ze sociálních dávek klientů. Superdávka to ale neumožňuje. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se totiž nezapočítává do příjmů pro výpočet úhrady za pobyt a stravu. Vedení sociálních služeb proto požaduje změnu.
1: Já musím jít na poštu, vybrat peníze, tady zaplatit nájem.
2: Řekla mi Nikola Chlustilová, klientka azylového domu pro matky s dětmi v Mostě. Dříve nemusela chodit na poštu, sociální dávky přišly na bankovní účet. Azylový dům si částku na nájem strhnul sám. Pokračuje vedoucí azylového domu Diakonie v Mostě Eva Štrochová.
3: Dávka na bydlení nám chodila na účet Diakonie. Tato dávka už chodí jen té klientce přímo do rukou. Tam není ta dávka na to bydlení oddělená, ta už nám na účet nechodí.
2: Azylový dům tak nemá jistotu platby za ubytování a musí věřit, že klientky nájem uhradí.
3: Jsou klientky upozorněny, že by ten pobyt měli z toho uhradit.
4: Má ta klientka vlastně povinnost vám ty peníze z toho vyplatit?
3: Nemá povinnost.
2: Vedení azylového domu proto jako řešení vidí zkrácení nájemních smluv s klientkami pro případ, že by nájem neplatili.
3: V současné době dáváme prvotní smlouvu na 2 měsíce, aby jsme zjistili, zda klientka je schopná tento pobyt zaplatit.
2: Domovy pro seniory si před 1. dubnem strhávali dávek klientů, kromě peněz za pobyt i částky za stravu.
5: Máme klienty, kteří mají jediný příjem, je ta superdávka. Tam bychom poskytli ubytování, stravu a on nám vlastně nedá nic. On nemá jiný příjem, než má superdávku a to nesmí být součástí příjmu toho klienta.
2: Popisuje situaci Vladimír Vopelka, ředitel domova pro seniory v Litvínově na Mostecku a místopředseda asociace poskytovatelů sociálních služeb. Věc se rozhodli řešit speciálními smlouvami.
5: Požádáme ty klienty, zdali by dobrovolně neuzavřeli smlouvu, tak aby to zůstalo finančně v tom módu status quo do doby, než se změní zákon o sociálních službách.
2: Asociace poskytovatelů sociálních služeb jedná s Ministerstvem sociálních věcí o změně legislativy už několik měsíců. Podle písemného vyjádření Ministerstva práce a sociálních věcí je problematika ministerstvu známá a je předmětem dalšího legislativního řešení. Kdy ale ke změně legislativy dojde, zatím není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Za 3 minuty půl šestá, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Dobré ráno na severu Čech. V Hodkovicích nad Mohelkou vyroste komunitní bydlení. I tohle se dozvíte ve zprávách půl od František.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Teplický okresní soud se dnes bude znovu zabývat žádostí bývalého poslance Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Feri si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Soud nařídil peněžitý trest ve výši 850 tisíc korun Liboru Tačnerovi. Bývalý ředitel správy a údržby silnic Ústeckého kraje měl ovlivňoval zakázky v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče. Zhruba 260 milionů korun by měla stát stavba 6 menších domků pro komunitní bydlení v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku. Liberecký kraj hledá firmu, která domky postaví. Do poslanecké sněmovny se dnes vrací návrh na snižování záloh na sociální pojištění u OSVČ. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho na začátku května odmítli. Teplotní rekordy v pondělí padly na 5% meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, tam teploty stoupaly nad 30 stupňů Celsia ve stínu. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty dnes od 29 do 32 stupňů Celsia. V jižní polovině kraje a na Českolipsku je v platnosti výstraha před nebezpečím požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Provoz na dálnici D8 je na Ústecku až ke státní hranici výrazně omezený kvůli dlouhým kolonám. Tvoří se už před tunelem Libouchec na 82. kilometru. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Český rozhlas Sever s vámi, hezký den, tak dneska poprvé v noci se mi špatně spalo kvůli vedru, říkal jsem si, jak mám spát, vstával jsem o něco dřív, okno nepomáhalo, nic nepomáhalo, no je to tady, ano, léto přichází dřív než obvykle, už teď po ránu teploty dost vysoké, tak dneska to chci jen kratě si, něco lehkého na sebe a užívejte si, dokud nebude pálit slunce. Za chvíli Hana Zagorová, Petr Rezek, teď Petr Koltvald, prostě další písničky, které nestárnou. Dobré ráno.

0: jestli bude přítomna u navracení koně Převalského v červnu do volné přírody.
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného. Ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
2: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu.
0: Tak a samozřejmě i další zvířátka navštívíme dneska odpoledne v pořadu Alex a host s ředitelkou pražské zoo Lenkou Poljakovou.

0: ve 6:45. Venku už je světlo, už hezky, už je příjemně, takhle po ránu určitě ano. Přes den to bude peklo. Máme 6:45 a teď se dozvíte, jaké teploty nás dnes čekají.
1: Počasí.
0: Jak jsem říkal, teď po ránu je to příjemné, když se dívám, tak 10 stupňů namlásíte. Ze Žatce 16 stupňů už máme v Ústí nad Labem, to je asi nejteplejší hodnota. Příjemně je i na horách, třeba na Sněžníku 11 stupňů Celsia. A ta předpověď pro dnešní den, to je celku jasná, bude jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 32 stupňů Celsia, jinak ve Šluknovském výběžku 29. Přesto přese všechno užívejte dnešní den.
1: Český rozhlas Sever.

0: Krásný den vám všem, 11 minut před 6 hodinou. Musím vám říct, dneska mám k snídani tvaroh, neříkám to jen tak, protože i dnešní babské rady budou patřit tvarohu. A právě teď se dozvíme, proč je někdy tekutý i jakou si získal přezdívku.
1: Babské rady.
2: Tvaroh je ceněný hlavně pro vysoký obsah bílkovin a vápníku, proto se mu často přezdívá bílé zlato. Tvaroh je právě oblíbený mezi sportovci a lidmi, kteří dbají na zdravý životní styl. Obsahuje totiž kvalitní bílkoviny, které podporují regeneraci svalů a zasytí na delší dobu. Tvrdý tvaroh vzniká srážením mléka pouze kyselinou mléčnou, vytvořenou mlékařskými kulturami. Při přípravě měkkých tvarohů, které se prodávají ve vaničkách, se navíc dodávají syřidla. Donesli jste si z obchodu tvaroh a když jste ho rozbalili, vytekla z něj navíc tekutina? Radujte se, jedná se o syrovátku, která se z tvarohu uvolňuje zcela přirozeným procesem. Tvaroh se hodí i do teplé kuchyně, protože ani tepelnou úpravou nestrácí své skvělé nutriční hodnoty. V oblibě ho historicky mělo i lidové léčitelství. Tvarohový obklad vytahuje horkost, tlumí bolest a působí protizánětlivě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

A tě vám dneska do smíchu vám popřeji. Máme 7 minut před 6 hodinou, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Ve zprávách v celou se dozvíte, že pacientům budou moc od července praktičtí lékaři předepsat víc léků. Podrobnosti už za chvíli, ale teď po ránu jedna romantická věc.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání. Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Soud se dnes bude znovu zabývat žádostí Dominika Ferryho o předčasné propuštění z vězení. Pacientům budou moci od července praktičtí lékaři předepsat více léků. Za opravu tří silnic druhých a třetích tří zaplatí Liberecký kraj přes 158 milionů korun. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí i ke 32 stupňům. Jsou tu zprávy. Dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. Teplický okresní soud se dnes dopoledne bude znovu zabývat žádostí Dominika Ferryho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si v teplické věznici odpikává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Projednání žádosti vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud.
4: Státní zástupce a teplický soud se v lednu shodli, že zanedlouho 30-letý Dominik Ferry zatím neprokázal polepšení a chybí mu sebereflexe. Do vězení nastoupil bývalý člen TOP 09 koncem května 2024. Pražský soud ho uznal vinným ve všech bodech obžaloby. Ferry od začátku vinu odmítal, zpochybňoval věrohodnost dívek. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
2: Praktičtí lékaři budou moci od července předepisovat více léků. Dosud pacienti kvůli receptům museli ke specialistům. Na sociální síti X to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO. Půjde o 1000 nových léků, třeba léčiva na cukrovku, na srdce nebo chronické onemocnění ledvin. Změna má pacientům zajistit rychlejší dostupnost léčby a také její komfort. Podle Vojtěcha se tak budou moci specializovaní lékaři věnovat komplikovanějším případům. S celkem 185 milionů korun budou stát tři opravy silnic. V Libereckém kraji hradní už vybrali stavební firmy. Nejdražší bude rekonstrukce silnice mezi Valteřicemi a Horní Policí na Českolipsku za více než 60 milionů. Dalších 56,5 milionů si vyžádá oprava v Kokonínské ulici v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Její součástí bude i smíšená stezka pro chodce a cyklisty, kterou zaplatí město Rychnov. Více řekl náměstek hejtmana Daniel David ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Ve spolupráci s městem Rychnov, které buduje smíšenou stezku, tak my opravujeme komunikaci, odvodnění a podobné věci. A třetí věc, kterou jsme schvalovali, je zase ve spolupráci s obcí Bílý kostel, oprava komunikace a v rámci toho si obec postaví chodník.
2: Ministr školství Robert Plaga z hnutí ANO v pondělí přerušil plošné testování žáků 5. a 9. tříd. Důvodem byly třeba technické problémy a přiložený závěrečný dotazník. Ten žákům pokládal citlivé otázky na jejich osobní život. Zkoušky proto vyvolaly vlnu kritiky. Pochybení v komunikaci uznal i ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. Odpovědi jsou ale podle ministra Plagy anonymní a do dneška by se měla všechna data smazat.
6: Sport.
2: Čeští hokejisté nestačili na mistrovství světa v předposledním duelu ve skupině na Norsko. Porážkou 1-4 si Rulíkovi svěřenci zkomplikovali pozici před už jistým čtvrtfinále. Základní fázi turnaje Češi zakončí duelem s Kanadou dnes od 20 hodin a 20 minut.
6: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Denní teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů. V jižní polovině Ústeckého kraje a na Českolipsku platí výstraha meteorologů před nebezpečným požárů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 se na Ústecku od noci tvoří ve směru na Německo kolony. Aktuálně podle zpravodajství Zelené vlny začínají už za exitem 74 u Úžína na Ústecku. Jeďte opatrně.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Čtyři minuty po šesté posloucháte Český rozhlas Sever. Je květen, všechno kvete, kolem nás jsou pily a my prskáme, kýcháme, smrkáme už od rána, tak vezmeme prášek a je klid, ale pozor, prý nám může pomoct i to, co jíme. Je několik potravin, které nám s alergií mohou pomoci. Patří mezi ně cibule, brokolice, rajčata, ryby, kurkuma a ananas. Co k tomu dodat? Dokud tam na seznamu nebude kachna, svíčko a nebo řízek, budu brát prášky. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou. Budou tu Valdemar Matuška a teď Krištof.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Severa, je to zase tady, internetové podvody, ty jsou prostě všude kolem nás. Dávejte na to pozor, můžete přijít o peníze, i když si třeba koupíte lístky na koncert. Více Petr Beran.
1: Krimi historky. Tepličtí kriminalisté uzavřeli případ internetového obchodníka, který prodával prakticky všechno možné, jen ne skutečné zboží. 29-letý muž nabízel přes bazarové stránky PlayStationy, knihy, stany nebo i vodní dýmky a peníze chtěl vždycky dopředu, jenže balíček už nikdy nepřišel. Postupně se pustil i do prodeje vstupenek na koncerty Coldplay, Chinasky nebo různých festivalů, ale ani tam se kupující ničeho nedočkali. Kriminalisté nakonec zadokumentovali 74 případů po celé republice se škodou přes 100 tisíc. Z bazarového fantoma se tak stal obviněný z podvodu a teď ho čeká vysvětlování před soudem.
2: Krimi historky.

0: Minutu po čtvrt na sedm posloucháte Český rozhlas Sever, hledáte tip na výlet, třeba už plánujete dovolenou, výlety o letních prázdninách, aby se vaše děti nenudily, už to dávno není o turistice nebo o výstupu na rozhlednu, děti si rády zpříjemní a zpestří výlety adrenalinovými zážitky, tak my je vezmeme přímo do adrenalinového parku, který najdeme v Jiřetíně pod Jedlovou. Už za chvíli.
1: Počasí.
0: Venku nám už svítá, už je krásně vidět, teploty jsou kolem 14 stupňů v Mostě, 11 stupňů v Děčíně, dnešní maxima 32 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno. Dnes bude asi nejteplejší den tohoto týdne.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Jste s Českým rozhlasem Sever 9 minut před půl sedmou. Jedlovou znáte i z našich pochodů, pochod na Jedlovou, tak to je už tradice. Ale vy tam nemusíte jenom chodit nahoru nebo dolů, podívat se z rozhledny. Vy si můžete zkusit své dovednosti i v Lanovém parku. A právě o něm, a nejen o něm, si povídala Eva Buchorová s jeho provozovatelem Františkem Maškem.
2: Je to lanový park o 12 překážkách. Poslední překážka je ziplina, kterou mají děti nejraději. Je to v 5 až v 7 metrech. Děti musí překonat to, že vylezou a ze spoda to nevypadá, ale nahoře jsou v těch 5 až 7 metrech a je to celý úplně jiný. Jo, celý se změní se vám úplně svět.
3: Lanové centrum je mezi stromy. Lana jsou přivázaná na stromy a děti, které tam poskakují jak opičky nebo šplhají, mají normálně regulérní horolezecké úvazky. Děti na tom lanovém centru neprovázejí školení horolezci, ale můžou to být klidně rodiče nebo nějaký učitele nebo nějaký průvodci, kteří jsou vlastně předtím, než si jdou hrát, mezi stromy vyškoleni.
2: Pro školy je náš odborný instruktor, který na to má certifikaci. Když rodiče se necítí a nemůžou jít, tak s nima jde náš jako dozor.
3: Dobrá, tak jsme se vydováděli v lanovém centru a teď si jedeme do Jiřetína pod Jedlovou. Na té Jedlové hoře je půjčovna koloběžek. Jaké koloběžky to jsou?
2: Máme tam 4 druhy koloběžek, pouštíme děti až od 5. třídy. Když mají menší dítě, můžou si vzít koloběžku se sedačkou, když mají větší dítě, ale ještě to nesjede, tak si můžou vzít terénní dextro, kde v podstatě si na tu koloběžku stoupnou a to dítě si dají před sebe a jedou s ním. Nahoře máme 21% klesání, každá koloběžka brzdí jinak a je potřeba si to nahoře pořádně vyzkoušet.
3: Učíte i přilby?
2: Půjčujeme i přilby.
3: Když nasedneme na koloběžku na Jedlové hoře, kde ji potom odevzdáme?
2: U spodní stanice vleku, bývalýho vleku Jedlová, na dolní stanici Adrenalin parku. Pak se dají koloběžky vracet na Jedlovském nádraží po dohodě a po dohodě se dají vrátit koloběžky i na náměstí nebo v rybništi, v kytlici nebo ve sportovním areálu v Krásné Lípě.
3: U dolní stanice vleku jsou další atrakce.
2: Máme tu obří houpačku, v podstatě vytáhneme až 14,5 metru, 4 až 5 metrů letíte volným pádem, přetížení 2G a během 2 vteřin tam máte 72 km v hodině. Je to velké zrychlení.
3: Vedle té houpačky je tak vysoký sloup, jsou na něm, jak vidím, horolezecké chyty, ale i schůdky. A ten je vysoký jak?
2: 10 metrů, vylezete nahoru 10 metrů a z 10 metrů můžete skočit dolů. Ten naviják vás furt jistí, jedete dolů a jedete pomalinku. Je to celou dobu jištěný tím navijákem, že v podstatě tam nemáte žádný volný pád, nic. Jste furt zajištěný, že jedete plynule, opatrně dolů.
1: Tak jestli mi tě něco unese, tak to zkusím, jestli neunese, tak to bude volný pád. V Adrenalinovém parku Jedlová v Jiřetíně pod Jedlovou se s provozovatelem Františkem Maškem zastavila Eva Bucharová.
0: Jsme s vámi i ve Šluknovském výběžku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Hezký den, za 3:30 vy jste s Českým rozhlasem Sever, Ústecký národní dům bude mít novou podobu, i tohle se dozvíte od Františka Janečíka ve zprávách v 9:30. Krásné slunečné ráno.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký národní dům bude mít novou podobu, vzejde z architektonické soutěže. Kulturní středisko na ní podle mluvčího magistrátu Marka Lukyniče dostane návratnou výpomoc přes 3 miliony korun. Policie varuje před novým kyberpodvodem, který zneužívá pravé transparentní účty. Nejdřív právě na ně nechávají lidi posílat peníze podvodníci, kteří se vydávají za investiční poradce. Když získají důvěru, zadají oběti už číslo svého účtu, kde pak peníze zmizí. V pondělí začal týden štítné žlázy. Podle odhadů endokrinologů se s onemocněním tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. Statisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevovat. Nejčastější je snížená funkce štítné žlázy. Zahrádkářská kolonie Nový domov v Mimoni na Českolipsku bude větší. Hradnice nechala vytyčit 6 pozemků, každý o rozloze zhruba 500 metrů čtverečních. Ty navazují na stávající kolonii. Americká armáda zaútočila na cíle na jihu Iránu, a to jen pár hodin poté, co iránští zástupci dorazili do katarského Dauha na pokračování mírových jednání. Američané zasáhli raketové pozice v jižním Iránu a taky lodě, které v Hormuzském průlivu kladly námořní miny. Přes den jasno nebo skoro jasno, denní teploty vystoupí na tropických až 32 stupňů Celsia. V jižní polovině Ústeckého kraje a na Českolipsku je stále v platnosti výstraha před požáry.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: A dálnici D8 se na Ústecku od noci tvoří ve směru na Německo kolony. Aktuálně se podle zpravodajství zelené vlny vytváří od 79. kilometru na Ústecku a policie mimo jiné musí blokově odbavovat dopravu přes tunel Libouchec. A ještě jednou z dálnice provoz na 77. kilometru také na Ústecku komplikuje opět ve směru na Německo odstavená dodávka v rychlém pruhu. Má poruchu. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 2 minuty po 6:30 posloucháte Český rozhlas Sever a o čem si dneska budeme povídat v pořadu Dáme řeč o tom, co je kolem nás. Čtete diskuzní příspěvky pod články na internetu nebo na sociálních sítích? Vadí vám vulgarita? Znáte někoho, kdo je pravidelným přispěvatelem? Už se někdy někomu na internetu v diskuzi odpověděli? No, tak to jsem zvědavý na vaše dnešní telefonáty po 9:00. Teď už písničky, které nestárnou, před námi Věra Špinarová, teď už skupina Katapult.

0: 10 minut po půl sedmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem v úterý 26. května. Co přinese dnešní den? Dnešní večer můžete strávit na zámku v příjemné společnosti, na zámku Lemberg u Jablonného v Podještědí. V 19 hodin začne talk show. Přijďte na setkání s jednou z nejvýraznějších tváří současné české herecké scény. Vladimír Polívka vás v otevřené talk show provede svým světem od divadelních prken Národního divadla přes filmové ateliéry až po osobní zážitky, které ho herecky formovaly. Teplický soud se bude znovu zabývat žádostí Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Někdejší politik si v teplické věznici odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Projednání žádosti vrátil teplickému soudu odvolací krajský soud s ohledem na předpokládaný zájem veřejnosti a v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti soudního jednání bude účast veřejnosti u jednání regulována vstupenkami. Naše nohy potřebují skvělou péči, i to se dnes dozvíte v Mostě v knihovně. V 17 hodin tady začne přednáška pod názvem Naše nohy jako základ domu. Noha a její význam pro správnou funkci celého pohybového aparátu. Poruchy funkce v oblasti nohy a jejich vliv na stoj a chůzi. Možná pomoc při řešení přednáší Klára Serafínová. A v 19 hodin v Ústí nad Labem v knihovně Ústeckého kraje se otevírá Salsa tančírna. Dnes se naučíte kroky karibských tanců pod vedením Jana Štafy. Hezký den vám všem.
1: Český rozhlas Sever, rádio vaše.

0: Minutu po 6:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku to vezmeme směr Kamík. Kamík je známý hrad, který nechal postavit už Jan Lucemburský, ale Kamík je i obec, kterou najdeme v našem kraji. My se tam vydáme už za pár minut v našich příbězích měst a obcí.
1: Počasí.
0: Ale teď si něco řekneme o dnešním počasí. Na telefonu je Klára Bubnová z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to teď po ránu u nás vypadá?
2: Tak ráno máme svěsněnou oblohou, fouká jenom slabší proměnlivý vítr, no a teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 11 a 15 stupni, a to i na horách.
0: Ano, to je ráno, přes den. Hlavně nás asi zajímá teplota.
2: Tak přes den bude nadále slunečno, teploty pravděpodobně nejteplejší den tohoto týdne, ty maxima by měly vystoupit mezi 29 a 32 stupňů v nižších polohách. O něco chladněji bude ve Šluknovském výběžku, tam naměříme kolem 28 a na horách potom mezi 24 a 27 stupni, a po celý den by měl foukat většinou slabý vítr od severu.
0: Já vám děkuji za informace a popřeji vám hezké letní ráno. Naslyšenou.
2: Vám také, naslyšenou.
0: Český rozhlas Sever s vámi. Držte se dneska ve stínu.
1: Český rozhlas Sever.

0: Za 9 minut 7 vy jste s Českým rozhlasem Sever Kamík. Pojďme do této krásné obce, které vévodí nádherný hrad. Rád tam jezdím, rád se tam procházím, mám to tam rád a myslím si, že si to oblíbíte i vy. Díky Aleně Škraňkové, která vás provází naším seriálem Příběhy měst a obcí v našem kraji.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Kamík na Litoměřicku byla založena někdy ve 13. století. V letech 1980 až 91 byla součástí Litoměřic. Písemná zpráva o Kamíku se objevuje v listině Jana Lucemburského z 10. ledna roku 1319. Jan Lucemburský nechal postavit i hrad Kamík, jeho zřícenina stojí nad obcí dodnes. Oblast kolem Kamíku bývala rájem ovocnářů, pěstovali tam hlavně třešně a vlašské ořechy. Ovocné sady vytlačovaly dřívější vinice. Od 15. nebo 16. století byl v Kamíku i pivovar, až do doby mezi první a druhou světovou válkou. Obyvatelé hradu Kamík na skalnatém ostrohu v nadmořské výšce 350 metrů měli střežit cestu, která procházela pod hradem. Vedla do Litoměřic přes obec Miřejovice, sedlem mezi Plešivcem a Vídnicí, směrem na Libochovany, přes České Středohoří až k zemským hranicím. Za 30leté války dobyli hrad Sasové a kolem roku 1650 už byl zříceninou. Od roku 1964 je chráněnou kulturní památkou České republiky. U Kamíku končí třeba zeleně označená turistická trasa, která začíná u přístaviště ve Velkých Žernosekách. Ta patří mezi nejkrásnější turistické trasy Ústeckého kraje.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Někdy hledáme signál.
1: Dobrý signál Českého rozhlasu Sever vám popřeje 7:04. Hezký den, hezké ráno vám všem. Některé obce a města na Děčínsku se připravují na uzavření silnice první třídy u Svoru na Novoborsku. Povede přes ně objízdná trasa, kudy povede, to se dozvíte ve zprávách v celou, které už za okamžik pro vás budeme mít na našich frekvencích. I nadále hezký den vám všem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
4: Některé obce a města na Děčínsku se připravují na uzavření silnice 1/9 ze Svoru na Rumburg, povede přes ně objízdná trasa. Na hřbitově v Doksech začaly výkopové práce. Poslanci se dnes budou opět zabývat snížením záloh pro živnostníky. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty i do 32 stupňů Celsia ve stínu. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. 1. června uzavře ředitelství silnic a dálnic komunikaci první třídy u Svoru na Novoborsku. Objízdná trasa pro dopravu bude měřit 34 kilometrů a povede přes Českou Kamenici, Jiřetín pod Jedlovou a Chřibskou. Auta si budou zkracovat cestu do Šluknovského výběžku také přes Kytlice. Tam už se na zvýšený provoz také připravují. Říká to nezávislý starosta Jan Havránek.
5: Máme zažádáno o šrafování na silnici. Bude to doplněný svislými dopravními značkami. Navrhovali jsme tam snížit rychlost na 30 km v hodině, to zatím neprošlo. Pokusíme se snížení na 30 km v hodině navrhnout v nějakém dalším sledu.
4: Objížka potrvá do poloviny října. Silničáři vyslyšeli žádosti starostů i obou krajů o zkrácení uzavírky silnice 1/9 o jeden měsíc. V Doksech začala stavba přístupové cesty k novému kolumbáriu. Do pátku jsou na hřbitově naplánované výkopové práce a to může omezit běžný provoz. Kolumbárium má být dokončené v říjnu letošního roku. Stavba samotného kolumbária u ohradní zdi začala v dubnu. Po dokončení na hřbitově přibyde 160 míst. Součástí úprav jsou také lavičky a pergola, přímo navazující na schránky s urnami. Do poslanecké sněmovny se dnes vrací návrh na snížení záloh na sociální pojištění u OSVČ. Návrh vládní koalice ANO, SPD a motoristů počítá s měsíčním snížením odvodů o několik stovek korun. Senátoři ho na počátku května odmítli. Podle nich by změna způsobila výpadek příjmů v důchodovém systému. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 navíc upozornil, že by tak živnostníci přišli o část svého důchodu.
6: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
4: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO argumentuje, že změna podpoří drobné podnikatele.
7: Sport.
4: Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Další útočník Lukáš Sedlák mluvil o poutkání kriticky o pískání českých fanoušků na hráče národního týmu.
8: Měli bychom být prostě na jedné lodi, navzájem se podporovat. Samozřejmě chápu, že jsme prohráli zápas, ale jsme tady my jeden tým, jeden národ a měli bychom si všichni navzájem pomáhat.
4: Norsko díky výhře poskočilo v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté. Přišli ale o šanci na prvenství ve skupině.
1: Počasí.
4: Jasno nebo skoro jasno po celý den. Nejvyšší denní teploty dnes od 29 do 32 stupňů. Stále na jihu Ústeckého kraje a na Českolipsku platí výstraha meteorologů před požáry.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
4: Na dálnici D8 čekejte ve směru na Německo několik lokálních kolon. Nejhorší situace je aktuálně podle serveru dopravní info.cz za exitem 74 Trmice na Ústecku a dál pak před tunelem Panenská u 82. kilometru. V průmyslové zóně u Bíliny se srazilo osobní auto a dodávka. jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po sedmé posloucháte Český rozhlas Sever, tak už víme, že ta městská klíšťata, co si přinesete z parku, jsou nakaženější než ta v lese. Jsou to malé mršky, kterých se jen tak nezbavíme a je důležité si říkat a připomínat, jak poznat, když nás klíště nakazí, jak ho vytáhnout a jestli existuje nějaká prevence. Naším hostem po 11. dopolední bude paní doktorka Jana Pazderková z infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Povídat si budeme o klíšťové encefalitidě a limské borelioze. Samozřejmě si připravte otázky. Tak ať se vás dnes dobrá nálada drží jako klíště, hezký den s písničkami, které nestárnou, budou tu ABBA a teď Olga Lounová.
1: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: 11 minut po 7. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem, krásné úterý 26. května. Už máte Filipa? Ještě ne? Tak nějakého najděte a popřejte mu dnešnímu svátku. Filip má dneska svátek. Je krásné, příjemné, dobré ráno. Přes den bude velké vedro, tak pokud potřebujete něco udělat zásadního, tak rozhodně doporučuji právě teď. A právě teď je tady Petr Jungmann a jeho dnešní kalendárium. A právě teď, po něm hned, tady bude písnička právě teď od Janka Ledeckého. Hezký den.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Úterý 26. května. Svátek má přítel koní, což je význam řeckého jména Filip. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Obrovská tragédie se odehrála na Dyji, nedaleko Nových Mlýnů před 90 lety. V roce 1936 se na rozvodněné řece potopila pramice převážející školáky z nedalekých Rakvic. Tragédie si vyžádala život 31 dětí a jednoho dospělého. Rok po válce před 80 lety v roce 1946 se národ postavil k volebním urnám. Parlamentní volby se staly posledními svobodnými do roku 1990.
3: Výsledky znáte. Na prvém místě komunisté, pak národní socialisté, lidovci a sociální demokraty.
2: S převahou je vyhráli komunisté a premiérem se stal Klement Gottwald. Evropskou vlajku přijalo tehdy ještě Evropské hospodářské společenství před 40 lety. 12 hvězd v modrém poli má symbolizovat dokonalost a úplnost evropských tradic.
4: Příští stanice, depo Hostivař.
2: Trasa A pražského metra dostala novou konečnou stanici před 20 lety. V roce 2006 vlaky s cestujícími poprvé slavnostně dojeli do stanice depo Hostivař.
4: Depo Hostivař, konečná stanice.
2: Předloni ve finále mistrovství světa v ledním hokeji běžela 50. minuta.
5: Hájek, Kundrátek, dává pas.
2: První gol naší hvězdy byl i vítězným.
5: Stál Kubalík ještě posledek.
6: Jo! Zabistit
5: světo!
6: Jo!
5: Zabistit
2: A když přišla těsně před koncem pojistka, celá země mohla začít slavit. Na to jsme čekali 14 let.
5: Česko má 13. zlato! 13. zlato a má ho doma!
2: Kulatých 60 má populární anglická herečka Helena Bonham Carter. Znáte ji třeba z Harryho Pottera. A já přeju hezký den.
7: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: 8, vy posloucháte Český rozhlas Sever, tak asi nenajdeme mezi námi fanouška, který by byl spokojen s včerejším výkonem našich hokejistů. Čeští hokejisté nastoupí na závěr základní skupiny mistrovství světa proti Kanadě. Po porážce s Norskem budou hrát hlavně o zlepšení sebevědomí před čtvrtečním čtvrtfinále. My jsme náš tým navštívili, jaká je nálada, to se dozvíte od nás už za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď aktuální informace o počasí, když se dívám na ty teploty, tak 18 stupňů nám hlásíte z Dubí, 17 stupňů hlásíte z Roudnice nad Labem, ty teploty stoupají. Bude slunečno a dneska nás čeká asi nejteplejší den tohoto týdne. Maximální teploty 32 stupňů, ve Šluknovském výběžku 29 stupňů Celsia. Tak samozřejmě co nejvíce se držte ve stínu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak samozřejmě je nám líto, jak včera zápas v hokeji na mistrovství světa dopadl, ale nesmíme pořád brečet nad rozlitým mlíkem. Náš tým musí zabojovat a jedeme dál. Čeští hokejisté zakončí základní skupinu mistrovství světa zápasem s Kanadou. Největší otazník visí nad tím, jak zvládnout zlepšit herně po vysoké porážce 1-4 od Norska.
1: Rozhodně bych to nebral jako nějakou potupnou prohru, protože opravdu to, co předvedli Norové, nebo co předvádí na tomhle turnaji, a fakt klobouk dolů před tím, jak oni hráli, a myslím, že odehráli jeden z nejlepších zápasů, co myslím i tady na turnaji, nebo celkově v nějakém horizontu posledních let. Určitě si nemyslím, že by nás ta prohra nějak měla semlít, ba naopak, prostě si to musíme poučit, máme 24 hodin na to se dát nějak dokupy a prostě musíme vyhrát s Kanadou.
2: Říká odhodlaně útočník Jiří Černoch. Výhra nad Kanadou, jedním z největších favoritů na zlato, by výrazně českým hráčům zvedla před čtvrtfinále sebevědomí. Zámořský celek má v sestavě velké hvězdy, včetně Crosbyho nebo Celebrínyho. Přesto by paradoxně mohla jeho hra Čechům vyhovovat. Na turnaji zatím hráli nejlepší hokej proti papírově silnějším celkům.
3: Ty silnější soupeři vždycky chtějí hrát spíš jako víc hokej, více držet na tom puku, víc tvořit. Což někdy může vyhovovat, že? Tak povedlo se nám to se Švédama, když Švéd taky se snažil víc tvořit, my jsme dali rychlý góly, což nám potom pomohlo toho zbytku utkání, tak musíme věřit, že se nám povede něco takového vyrovnat se jim pohybem, vyrovnat se jim důrazem, vyhráváním soubojů a věřit, že to zvládnem.
2: Věří Jakub Flek, jenže k tomu je potřeba, aby se národní tým probudil střelecky. V dosavadních 6 zápasech dokázali Češi soupeři nastřílet během 1/3 3 branky pouze ve zmíněném duelu se Švédskem a pak v závěru utkání s Itálií.
1: Bavíme se o tom celý turnaj, no. Potřeba to zjednodušit, protože těch golů dáváme málo a jinak než nějakou jednoduchou hrou a bojovností prostě to neprorveme, jo. Takže prostě zápas s Kanadou, který bude ohromně těžký a já doufám, že to budeme hrát tak maximálně jednoduše, jak to půjde a budeme se o to rvát, aby jsme ten zápas vládli.
2: Nabádá Jiří Černoch. To slovo zvládli, ale nemusí nutně znamenat vítězství.
4: To je ten nejdůležitější, tou Kanadou se připravit na čtvrtfinále, to znamená se hrát daleko lepší utkání a nemyslím si, že tak rozhoduje úplně výsledek jako předvedená hra, aby jsme se měli od čeho odrazit směrem čtvrtfinále, který se pro nás je nejdůležitější.
2: Říká trenér Radim Rulík. Zápas Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
0: V Jablonci se dneska budou očkovat psy proti vzteklině zdarma. I tohle se dozvíte ve zprávách v půl od Františka Janačíka. I nadále hezké dobré ráno vám všem.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Teplický okresní soud se dopoledne znovu vrátí k žádosti bývalého poslance Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Ferry si odpikává tříletý trest za dvě znásilnění a pokus o něj. Jak uslyšíte v pokračujícím ranním vysílání, žádost o předčasné propuštění soud projednával už v lednu, tehdy ho ale zamítl. Policisté stále vyšetřují korupční kauzu kolem bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče, zvoleného za ANO. Okresní soud v Teplicích včera schválil dohodu o vině a trestu u jednoho z obviněných, bývalého ředitele krajské silniční správy Libora Tačnera. Soud mu uložil peněžitý trest ve výši 850 tisíc korun. Pro uprchlíky z Ukrajiny budou nejspíš platit přísnější podmínky pro pobyt v Česku, schválila to vláda. Změny se týkají hlavně systému humanitárních dávek. Dočasná ochrana by měla nově zaniknout už po 30 dnech, které stráví mimo Česko. Majitelé psů v Jablonci nad Nisou můžou dnes a zítra nechat zdarma naočkovat svá zvířata proti vzteklině, oznámila to mluvčí města Jana Fričová. Lidé můžou dopoledne přijít před veterinární ordinaci v ulici Ještěcká. Francouzská turistka ukradla na Sardinii asi 40 kg písku, také oblázků a mušlí. 69-leté ženě hrozí pokuta v přepočtu do 72 tisíc korun. Nález se v nejbližších dnech vrátí na pláž. Odnášení písku, mušlí nebo oblázků zakazuje zákon z roku 2017. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí i ke 32 stupňům Celsia. Na jihu kraje a na Českolipsku je v platnosti výstraha před nebezpečím požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 čekejte ve směru na Německo stále několik místních kolon. Nejhorší situace je aktuálně za exitem číslo Trmice 74 a pak před tunelem Panenská. V průmyslové zóně u Bíliny pozor na řešení nehody osobního auta s dodávkou. Problémy s průjezdem tam čekejte ještě přibližně 2 hodiny. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 2 minuty po půl osmé posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den vám všem. Víte, proč je takové pekelné vedro? Protože nad námi je tepelný dům. Takhle to označili meteorologové. Ten funguje jako poklička na hrnci. Zachytává horký vzduch ve všech vrstvách pod sebou. Prostě nad námi to sedí a hned tak nepustí. I když dneska podle všeho bude nejteplejší den v týdnu, pak se nám mírně ochladí, pak zase oteplí. No, bude to takový na střídačku. Rozhodně asi léto už je tady. Tak víte, co by to chtělo? No přece vítr. Lucie Vondráčková právě teď a za chvíli další písničky, které nestárnou. Těšte se na Karla Zicha.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Telegram s adresou svět.

0: Český rozhlas Seber, s vámi už jste dneska byli venčit, už jste byli v parku, včera jsme probírali parky v našem vysílání v pořadu Dáme řeč, slavili jsme Světový den parků, i když těch národních, tak jsme probrali i ty normální parky, městské či zámecké a svůj tip nám zavolala paní Marie z Děčína.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím.
1: Já bych chtěla pozvat posluchače do parku ve Vlašimi zámeckého.
0: Ano.
1: Obrovský, rozlehlý, má členitý terén. Teče tam voda, jsou tam rybníky, skály a tři brány vstupní jsou staré, historické a je tam čínský pavilon. Je to krásná procházka a patří mezi nejdelší parky. Je to hezké prostředí.
0: A jak často se tam vy osobně dostanete?
1: Každý rok.
0: Každý rok.
1: Já tam z toho kraje pocházím, takže já se ubytuju ve Vlašimi a jezdím pak třeba výlety Český Štenberg, Vlašim a okolí, kde jsou památky, dělám tam procházky.
0: A v Děčíně máte oblíbený park?
1: Tak v Československu, Švýcarsko,
0: jo,
1: kde to má člověk u nosu.
0: No jasně.
1: Ale já si myslím, že v České republice jsou pro všechny parky krásný.
0: No, to je, byl krásný závěr včerejšího pořadu Dáme řeč. Dneska budeme diskutovat o diskuzích. Diskuze na internetu, na sociálních sítích. Čtete diskuzní příspěvky po články nebo na Facebooku? Zapojujete se do diskuze? Dá se podle vás nějak bojovat s vulgaritou, osobními urážkami v diskuzích? Znáte někoho, kdo je pravidelným přispěvatelem? Už teď se můžete zamyslet, už teď můžete napsat mail na damereč@rozhlas.cz a společně to po 9. hodině probereme. I nadále hezký den, krásné ráno vám všem.

0: ve 7:45 posloucháte Český rozhlas Sever. Odsouzený Dominik Feri žádá o předčasné propuštění, jeho žádost projedná dnes teplický soud. My pro vás máme podrobnosti, které se dozvíte již za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Venku svítí sluníčko, to je jasně vidět. Teploty už 22 stupňů hlásíte z Jirkova, 21 stupňů máme na Lounsku. Dnešní maximální teploty 32 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno. Hezký den.
1: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
2: O víkendu se konal sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky Nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
1: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Za 10.08. Vy jste s Českým rozhlasem Sever. Hezký den, hezké ráno vám všem. Teplický okresní soud bude zhruba za hodinu znovu jednat o žádosti Dominika Feriho o předčasné propuštění z vězení. Bývalý politik si odpikává 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. U dnešního líčení bude naše reportérka Jana Vitásková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dominik Feri je v teplické věznici od května 2024. Žádost o předčasné podmínečné propuštění projednával soud už v polovině ledna, kdy ho zamítl. Exposlanec proti tomu podal stížnost a krajský soud v Ústí nad Labem vrátil věc teplickému soudu. S tím, že teplický soud v lednu své rozhodnutí dostatečně neodůvodnil a nepodložil důkazy, takže narušil Feriho právo na spravedlivý proces. Dnešní jednání začíná v 9 hodin a vzhledem k předpokládanému zájmu veřejnosti reguluje soud účast vstupenkami.
0: Jaké jsou podmínky pro podmíněné propuštění a splnil je Dominik Feri?
1: Tak podmínkou je odpykání poloviny trestu a potom prokázané polepšení a očekávání, že odsouzený povede řádný způsob života. Teplický soud v lednu uvedl, že tyto dvě podmínky splněny nejsou. Soudce Jaroslav Malchus tehdy řekl, že přetrvávají pochybnosti o sebereflexi. Podle něj nešlo o to, aby se Dominik Feri u soudu doznal, ale aby prokázal náhled na celou situaci, proč nastala, co ji způsobilo. Feri byl přesvědčen, že podmínky pro podmíněné propuštění splnil. Argumentoval tím, že k výkonu trestu nastoupil včas, hodnocení věznice bylo kladné, měl několik kázeňských pochval a ve věznici se choval řádně.
0: Děkujeme za informace, Janí, měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A samozřejmě celý soudní proces budeme dnes pro vás sledovat. I nadále hezký den, hezké ráno vám všem.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever.

Za 5:08 jste s Českým rozhlasem Sever. Pěkný den, hezké úterní ráno, Filip má svátek, všechno nejlepší Filipům. Před námi zprávy v celou. Dozvíte se, že v Mimoni na Českolipsku rozšíří zahrádkářskou kolonii, což je určitě skvělá zpráva. Hezký den.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: V budově vlakového nádraží v Lovosicích se dnes otevírá nové samoobslužné infocentrum. V Mimoni na Českolipsku rozšíří zahrádkářskou kolonii. Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty i do 32 stupňů. Jsou tu zprávy, dobrý poslech a také ráno přeje František Janačík. V Lovosicích na hlavním vlakovém nádraží se dnes otevírá nové samoobslužné infocentrum. Cestující tam najdou praktické informace o turistických výletech po okolí i detaily o pořádání kulturních akcí. Více řekl nezávislý starosta Vojtěch Krejčí.
3: Do prostoru bude docházet i obsluha při otevření, doplňování jednotlivých materiálů, ale počítáme zde i s nějakým samoobslužným automatem, kde si turista bude moci zakoupit suvenýry, turistické známky a vizitky, a samozřejmě nadále budeme provozovat naše hlavní informační centrum v centru města.
1: Zahrádkářská kolonie Nový domov v Mimoni na Českolipsku bude větší. Radnice nechala vytyčit 6 pozemků, každý o rozloze zhruba 500 metrů čtverečních. Ty navazují na stávající kolonii. Město nové zahrádky nabídne k prodeji. V příštím roce chce přidat dalších 5 až 6.
4: Starosta Petr Král za hnutí ANO uvedl, že už loni radnice prodala v lokalitě 2 zahrádky. Z výnosu město financovalo novou příjezdovou cestu nebo opravu parkoviště. Kvůli novým parcelám musí město udělat změnu územního plánu. Cena zatím není stanovená. Vedení města ji chce udržet pod 1000 korunami za metr čtvereční. Z Mimoně Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Po jednání koaliční rady to večer řekl ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Zákon by podle něho mohl být účinný od 1. ledna příštího roku. Schvalování na vládě bude předcházet jednání s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Rezort se taky vypořádá se všemi připomínkami k návrhu. Ten počítá s převedením financování obou médií z poplatků na státní rozpočet. Poslanci vládní koalice zároveň dnes také předložili novelu, která by od placení poplatků ještě před jejich zrušením osvobodila třeba domácnosti seniorů nad 75 let. Sport. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku podruhé prohráli. V Norsku podlehli 1-4 a propadli se za něj na třetí místo v tabulce. O návrat na druhou příčku a lepší pozici do čtvrtfinále budou hrát dnes večer proti Kanadě. Utkání začíná ve 20 hodin a 20 minut. Fotbalisté Baníku Ostrava a Táborska zahajují baráž o šance ligu. První utkání dvojzápasu začíná na stadionu ve Vítkovicích v 18 hodin.
2: Počasí.
1: Po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů, na Šluknovsku do 29 stupňů Celsia. Na horách počítejte s teplotami i do 27 stupňů. V jižní polovině Ústeckého kraje a také na Českolipsku stále platí výstraha před požáry.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 čekejte na Ústecku ve směru na Německo stále několik místních kolon. Tvoří se u exitu Trmice, před tunelem Panenská a před státní hranicí. Na dálnici D7 pozor na sjezdu číslo 60 ve směru od Prahy na Bytozeve, se v jízdním pruhu leží sražená srna.
5: Je tady ve sjezdu srna sražená, tak opatrně. Konec krajnici, ale hlavu má tak položenou na silnici.
1: V Dubí se u křižovatky u školy v ulici Tovární srazilo osobní auto s dodávkou a nehoda v Bílině v průmyslové zóně se srazilo osobní auto a také dodávka. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 8 posloucháte Český rozhlas Sever. Možná si říkáte, že tu naší krajinou jezdí vysoké budovy, komíny elektráren a dalších průmyslových podniků, ale i taková chladicí věž může zachránit živočišný druh. Daří se tady totiž kriticky ohroženým sokolům stěhovavým. Ti hnízdí právě na našich výškových stavbách. To takhle sokol řekl sokolovi, hele, proč hnízdit někde v přírodě na stromě? Zkusíme tamhle tu chladicí věž, tam nás nikdo rušit nebude, žádná veverka, liška ani turista. A od té doby už to jede a mláďata sokolů se v elektrárnách rodí jako na běžícím pásu. Letos jich je 22, tak ať se jim daří. Hezké ráno i s písničkami, které nestárnou, budou tu Petra Janů a Honza Kalousek.
2: Dobré ráno se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi určitě několikrát už jste si řekli, je, chtělo by to lázně. Tak jedny lázně teď navštívíme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, se budeme věnovat vzniku lázeňství u nás. Jaké město se může pyšnit historickým primátem, to nám řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: minutu po čtvrt na devět posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvilku navštívíme základní školu Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. A tady se žáci včera připravovali na zvládání mimořádných situací. Vyzkoušeli si třeba ošetření zraněné ruky nebo masáž srdce. Jak celý den se záchranným systémem probíhá, ale to se od nás dozvíte za pár minut.
1: Počasí.
0: Venku svítí sluníčko, aktuálně, když se dívám na teploty, tak ty jsou kolem 20 stupňů. Tato teplota je na Chomutovsku a 20 stupňů máme už v tuto chvíli taktéž na Litoměřicku. Dnešní maxima 32 stupňů, bude slunečno. Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před půl devátou Český rozhlas Sever s vámi. Je důležité se naučit správně poskytnout první pomoc. To o tom samozřejmě bez sporu nemůže být žádná diskuze. Úraz na táboře se může stát kdykoliv, dopravní nehoda nebo pomoc při zdravotní komplikaci někoho blízkého v rodině. I takové situace přibližují záchranáři nejmenším dětem na základní škole a hlavně učí, jak se při nich správně zachovat. Den s integrovaným záchranným systémem uspořádali včera na základní škole Lišky Krásnohorské v Ústí nad Labem.
1: Zkoumal, máte, zkoumal. Seš Matyáš, jo? Zkoumal. Restituji, jak ti může.
2: Takhle ti to bude klouzat, jo? Koukej, tak. A propleť si to. Tak, super. Teď. Super, tohle je dobrý. Stop.
3: Já chci jenom říct, že s každou resuscitací se zlepšujete.
4: Dneska je Den integrovaného záchranného systému.
5: Zástupkyně ředitele základní školy Martina Crhová vysvětluje spolupráci s hasiči, policisty, záchranáři i střední zdravotnickou školou. Ta pro školáky vytvořila v 6 třídách různá stanoviště.
4: Prvním z nich je resuscitace, druhý je obazová technika, třetí volají na záchrannou službu, čtvrtý je krvácení z nosu a tím, že si ty žáci to mohou samozřejmě vyzkoušet v praxi zde, tak jim asi nedělá tak velký problém potom se k tomu postavit, zavolat na záchrannou službu, pomoc, poskytnout první pomoc.
5: Jak daleko je od toho, že to ty děti tady vidí, vyzkouší, ale pak dokážou zasáhnout?
6: Je to obrovský kus cesty k tomu.
5: Vysvětluje Iva Karafiátová z Hasičského záchranného sboru.
6: To odhodlání je hodně o stresu. Někdo stuhne, někdo je apatický, někdo je manický a někdo prostě racionálně přistoupí k tomu a ty život zachraňující úkony poskytne. A tím opakováním a vzděláváním vlastně se přibližujeme té schopnosti reagovat racionálně.
5: Například díky takové průpravě dokázal před 2 lety Jan, bývalý žák této školy, adekvátně zareagovat a zachránit život své matce Veronice.
7: No tak byly tam ukázky, vlastně i jsme si to trénovali, bylo tam všechno, jakoby, co jsem potřeboval, co jsem využil. Jak jsem to měl zažitý v sobě, tak už jsem to jako dokázal použít a nebylo to pro ně zase tak těžké, jako byl jsem ve stresu, ale jako vzpomněl jsem si na to.
8: Já si myslím, že hodně jsou i lidi teďko lhostejní k sobě, takže jsem vděčná za to, že ty děti to tady vlastně naučí, jak se mají chovat a že oni se potom nebojí a jdou do akce.
5: Jana ocenil a odměnil ředitel krajských hasičů. Veronika naopak poděkovala Martině Crhové, která za hasiči před 9 lety tenkrát pilotním projektem každoroční vzdělávání dětí začala. S Ústí nad Labem Robin Rerich, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever

krásný den, posloucháte Český rozhlas Sever, i nadále dobré ráno. Bohužel hladiny podzemních vod jsou na kriticky nízkých hodnotách, i tohle se dozvíte už za okamžik od Františka Janačíka. Klidné ráno.

0: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
3: Bylo 8:30.
4: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: Soud nařídil peněžitý trest ve výši 850 tisíc korun Liboru Tačnerovi, bývalému řediteli správy a údržby silnic Ústeckého kraje, za to, že ovlivňoval zakázky v kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče, zvoleného za ANO. Hladiny podzemních vod v Česku jsou letos oproti předchozím letům na řadě míst na kriticky nízkých hodnotách. Podle generálního ředitele povodí Labe Mariana Šebesty je aktuální situace se suchem horší než v roce 2018, kdy se jednalo o situaci nejhorší za 100 let. Velký Šenov na Děčínsku koupil za 5,5 milionu korun dva objekty v blízkosti náměstí. Měly by tam vzniknout radnice, kavárna, informační centrum a také knihovna. Některé obce a města na Děčínsku, třeba Chřibská nebo Rybniště, se připravují na uzavření silnice 1/9 ze Svoru na Rumburk. Povede přes ně až do podzimu objízdná trasa. Více uslyšíte v ranním vysílání. Teplotní rekordy v pondělí padly na 5% meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a také severozápadě Čech, tedy i v Ústeckém kraji. Dnes po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů. Ve Šluknovském výběžku čekejte teploty do 29 stupňů, na horách do 27. V jižní polovině Ústeckého kraje a také na Českolipsku je v platnosti výstraha meteorologů před požáry.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: V Dubí se u křižovatky u školy v ulici Tovární srazilo osobní auto a dodávka. Nehoda v Litoměřicích v ulici Liberecká se srazila dvě osobní auta a pozor, v Chomutově v ulici Slunečná policie a zdravotníci řeší srážku osobního auta s motorkářem. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 2 minuty po 8:30 posloucháte Český rozhlas Sever. Dneska bude velké vedro, tak pokud se chcete ochladit, vychutnejte si dnešní večer u ledu s ledem a s ledovým pohledem na náš zápas s Kanadou. Dneska po 20. hodině hrajeme na mistrovství světa a snad si zítra ráno budeme moc říct, že jsme nad Kanadou vyhráli. Budeme fandit naplno. K tomu teď po ránu si dáme písničky, které nestárnou. Za chvíli Vladimír Mišík, teď už Anna Zagorová.

10 minut po půl deváté. Posloucháte Český rozhlas Sever. Hezký den v úterý 26. května. Co přinese dnešní den? Ten můžete strávit, nebo večer můžete strávit na zámku v příjemné společnosti, na zámku Lemberg u Jablonného v Podještědí. 19 hodin začne talk show. Setkáte se s hereckou hvězdou Vladimírem Polívkou.

0: Dnes se naučíte kroky karibských tanců pod vedením Jana Štafy. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Minutu po 8:45 posloucháte Český rozhlas Severod. Příštího týdne se připravte na pořádné dopravní komplikace, a to na Děčínsku. Kvůli budování obchvatu obce Svor u Nového Boru povede několika městy ve Šluknovském výběžku objízdná trasa, a to po dobu 20 týdnů. My pro vás máme podrobnosti, dozvíte se je za chvíli.
1: Počasí.
0: Teď podrobnosti o počasí. Venku už teploty přes 20 stupňů, dá se říct téměř všude. Most 23 stupňů, 20 stupňů teď máme taktéž na Žatecku, 22 stupňů v Litoměřicích. Dnešní maxima 32 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno. Hezký den.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Hezký den vám všem. Ředitelství silnic a dálnic začne v červnu s budováním obchvatu obce Svorna na Novoborsku. Objízdná trasa povede přes města obce na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku. Po protestech starostů dotčených obcí zkrátili silničáři uzavírku na 20 z původně 24 avizovaných týdnů. Podrobnosti má naše reportérka Daniela Pilařová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Danielo, kudy povede objízdná trasa při uzavírce silnice první třídy u Svoru?
1: Objížďka dlouhá 34 km povede po silnici 1/13 do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Tudy se nákladní doprava dostane z vnitrozemí do Šluknovského výběžku. Řidiči a obyvatelé dotčených obcí tak musí počítat se zvýšenou dopravou po dobu 20 týdnů, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Uvědomujeme si samozřejmě, že objízdná trasa je relativně dlouhá, ale jinudy vést nemůže, hlavně proto, že jiné silnice v okolí jsou úzké a nebylo by bezpečné, aby po nich jezdili například kamiony nebo autobusy.
1: A právě kvůli úzkým a nevyhovujícím silnicím, ale také protestům některých starostů budou od 1. června jednosměrné silnice mezi Horní Světlou, Novou Hutí a Kytlicemi, a to ve směru od Horní Světlé. V opačném směru bude průjezd umožněný pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a také autobusům veřejné dopravy.
0: Ředitelství silnic a dálnic zkrátilo uzavírku z původních 24 týdnů na 20 týdnů. Co tomu říkají starostové?
1: Tak třeba nezávislý starosta Chřibské Jan Machač je spokojený se zkrácením uzavírky. S čím ale spokojený není, je komunikace, nebo podle něj spíš nekomunikace se silničáři. Objížďka vede přes náměstí ve Chřibské, které má tvar takového malého esíčka, a starosta požadoval umístění značek regulujících rychlost a průjezd náměstím. Doteď ale nedostal od ředitelství odpověď, jak říká Machač.
3: Když ŘSD nezareaguje tak, jak jsme požadovali, tak si se uděláme svoje dopravní značení na naše náklady a partizánským způsobem ho tady rozmístíme všude. Ať mě potom někdo nahání, že to nemáme povolený.
1: Problémový bude také podle Machače průjezd Jiřetínem pod Jedlovou. Starosta Chřibské se nás obává, že těžká nákladní doprava poničí tamní silnice a obce nebudou mít peníze na jejich opravu. Ředitelství silnic a dálnic sice přislíbilo, že komunikace spraví. Jan Machač si ale myslí, že to bude trvat roky. Na téměř nulovou komunikaci se silničáři si stěžuje taky třeba nezávislý starosta Kytlic Jan Havránek nebo krásnolipský Jan Kolář.
0: Děkujeme za informace, Danielo, měj se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A všem řidičům samozřejmě hodně trpělivosti na našich silnicích.
4: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

59, vy jste s Českým rozhlasem Sever. Příjemný den vám všem. Zprávy v celou vám přinesou aktuální ceny pohonných hmot. Hezký den vám všem a po deváté už dáme řeč.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Korupční kauzu kolem bývalého primátora Chomutova Marka Hrabáče, zvoleného za ANO, policisté stále vyšetřují. Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června. Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů ohledně střetů zájmů premiéra Andreje Babiše. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty i do 32 stupňů Celsia ve stínu. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Policisté stále vyšetřují korupční kauzu kolem bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče, zvoleného za hnutí ANO. Okresní soud v Teplicích v pondělí schválil dohodu o vině a trestu u jednoho z obviněných, bývalého ředitele krajské správy údržby silnic Libora Tačnera. Soud mu uložil peněžitý trest ve výši 850 tisíc korun. Podle soudu měl po Tačnerovi vyžadovat manipulaci s veřejnými zakázkami právě Marek Hrabáč. Více řekl krajský státní zástupce Jan Svoboda.
3: V té kauze je obviněno mezi 20 a 30 fyzickými i právnickými osobami. Řada těch podnikatelů a těch společností se do té trestné činnosti nějakým způsobem zapojila okrajovým způsobem, že v některých těch veřejných zakázkách dělali takzvaně křoví. Vyšetřování stále probíhá, už se blíží doba, kdy ukončeno bude.
2: Státní zástupce předpokládá, že obžaloba v kauze by mohla být hotová na podzim. Už dříve soud schválil jinou dohodu o vině a trestu. Majiteli pražské stavební firmy vyměřil pokutu ve výši 600 tisíc korun. Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby v polovině června. Po večerním jednání koaliční rady to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Zákon by podle něho mohl platit od 1. ledna příštího roku. Rezort se taky vypořádá se všemi připomínkami k návrhu, řekl ministr.
4: Ministerstvo kultury se nejdřív vypořádá s připomínkami k návrhu. Veřejnoprávní média se mají třeba jasně definovat. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se měl změnit jen způsob financování veřejnoprávních médií. Ostatní mělo zůstat zachované.
5: SPD jde jenom o to zrušení poplatku a udržel tím financování ze státního rozpočtu. Příliš se to zkomplikovalo z mýho pohledu.
4: Ještě před úplným zrušením poplatků má začít platit novela koaličních poslanců, která od placení osvobodí některé skupiny osob. Obě média by tak už letos mohla přijít o 100 milionové částky, pokračuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
6: Jde o reálné ohrožení médií veřejné služby, pokud by v průběhu letošního roku mělo dojít ke snížení příjmů.
4: Kdy přesně by novela mohla začít platit, není jasné. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Evropská komise není spokojená s odpovědí českých ministerstev na dotazy kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Vyplývá to z aktuálního dopisu, který úřadům dorazil v minulém týdnu. Komise požaduje třeba právní posouzení fondu RSVP Trust, do kterého Babiš vložil Agrofert. Žádá ale taky informace o společnostech Symbiol a Hartenberg Holding. Ty premiér do fondu nevložil. Česká strana má na odpověď měsíc. Více se dočtete na zpravodajském webu irozhlas.cz. Za litr benzínu zaplatí řidiči i dnes maximálně 45 korun a 11 haléřů. Vyplývá to z oznámení zveřejněného v pátek na stránkách ministerstva financí. Maximální cena nafty je stejným nařízením stanovena na 42 korun a 8 haléřů za litr. Průměrné ceny pohonných hmot v Česku jsou ale podle společnosti CCS, která ceny sleduje dlouhodobě, přibližně o 2 koruny nižší.
1: Počasí.
2: Přes den jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí ve stínu i ke 32 stupňům. Na Šluknovsku čekejte teploty mírně nižší, do 29 stupňů a na horách mezi 24 až 27 stupni. V jižní polovině Ústeckého kraje a na Českolipsku je stále v platnosti výstraha před nebezpečím požárů. Stav řeky Labe v Ústí nad Labem 7 hodin ráno, 143 cm, průtok 100 metrů krychlových za sekundu. Předpověď je 130 cm, tendence setrvalý stav, zajištěný vodní stav v Ústí nad Labem pro dnešní den je 130 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Se zdržením počítejte na silnici číslo 38 u Starých Splavů. Silničáři tam pokládají nový asfalt.
7: Se starýma splavama v tom mesičku frezujou, pokládají nový asfalt. Jsou tady 5 kamionů a pokládají nový asfalt. Tvoří se tady kolony.
2: Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Pět minut po deváté posloucháte Český rozhlas Sever. Čtete diskuzní příspěvky po články na internetu, na Facebooku? Vadí vám vulgarita? Znáte někoho, kdo je takovým pravidelným přispěvatelem a už jste třeba někdy někomu na internetu v diskuzi odpověděli? Fando, ty to čteš nebo na to nemáš nervy?
2: Já na to několik let nervy měl, musím říct, ale poslední dobou už nemám, ale třeba ještě hodně za covidu jsem se zapojoval do různých diskuzí.
0: Jo, diskutoval jsi jako?
2: Diskutoval jsem s několika svými známými.
0: Ano.
2: Do cizích diskuzí se většinou nepouštím, pokud to není nějak vyloženě osobní, ale tam mám takovou zajímavou, takový forehand zpátky diskuzní, že když už se ta diskuze hodně vyhrotí, tak pošlu třeba recept na vaření párků.
0: Fakt?
2: Pomáhá to.
0: Pomáhá to? Krásně, tak to zkusím. Zavolejte vy, jaké s tím máte zkušenosti s těmi takzvanými hejty nebo hejtry, kteří prostě diskutují, mnohdy ani neví o čem, tak volejte 475 212 212 dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz. A dáme i písničky, které nestárnou za chvíli. Helena Vondráčková, teď Jeleni.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Zajímá mě, jestli čtete diskuzní příspěvky pod různými články na internetu nebo pod příspěvky na sociálních sítích a co říkáte vulgaritám, které se tam objevují, kritice. Už jste někdy někomu takto na internetu v diskuzi odpověděl? Já se snažím vyhnout těmto diskuzím, čtením příspěvků. Někdy ovšem neodolám a pak se z toho dlouho, dlouho zpamatovávám. Nejhorší je, když čtete sprostá slova urážky. To si myslím, že si opravdu někdy nikdo nezaslouží. Rozlobil vás někdy nějaký příspěvek na sociální síti, možná není ani pravdivý, vy si jen zbytečně kazíte náladu. Co je dobré vědět, abyste v tomto prostoru nenaletěli? Na to se zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
1: Na sociálních sítích se můžeme setkat s nejrůznějšími příspěvky. Často tam jsou ale příspěvky, které mají lidi třeba znechutit nebo vyděsit. Takové příspěvky ale tam nejsou jen tak pro nic za nic.
2: Nejsou, protože to jsou příspěvky, které cílí na naše emoce. A když si porovnáme, jaké emoce v nás vyvolá něco pozitivního a něco, co nás naopak nadzvedne ze židle, pokud to tak můžeme říct, něco, co nás vyděsí, tak ty emoce v nás pracují mnohem víc a je tam větší tendence s tím pracovat dál s takovým příspěvkem.
1: Říká Ondřej Hlavín ze společnosti Elpida. Co z toho ten, kdo ten příspěvek tam dával, potom má, když se podaří v nás vyvolat nějakou reakci, nějakou silnou emoci?
2: Může to být o tom, že to někdo dělá do jisté míry pro zábavu, protože to, že tam rozdmíchá tu diskuzi a že sleduje vlastně to, co se potom odehrává dál, tak z toho může mít někdo takový jako zvláštně dobrý pocit. Zrovna tak to ale může být i nějaká forma výdělku, protože jsou i lidé, kteří za to jsou vlastně placení. Může to být v návaznosti na různé politické kampaně, na nějaké celospolečenské dění a je tam opravdu nějaký jako cíl vlastně tohleto podsouvat nějaká témata.
1: Tady se dostáváme k takovému označení troll. Kdo je to troll?
2: Troll je právě někdo, kdo přichází na ty sítě, na ty portály, kde můžeme tyhle příspěvky psát a vlastně pracuje tam na tom, aby nás takhle zaujal, aby nás naštval, aby nás vtáhl vlastně do toho dění a podsouvá tam tedy ty věci, které nemusí být fakticky správné, mohou být velmi přehnaně emočně zabarvené a tak dále.
1: Když se mu podaří vyvolat v nás nějakou emoci, tak potom třeba můžeme reagovat i neadekvátně, tak jak bychom se ve skutečném životě vůbec nevyjádřili.
2: V tomhle případě velmi často pracuje ta, řekněme, anonymita těch sociálních sítí. Sedíme za počítačem, za mobilním telefonem a ono je dobré v tomhle případě přemýšlet nad tím, jestli bychom něco podobného řekli někomu, kdo je zrovna před námi, nebo kdyby nás sledovalo více lidí, tak jestli s tímhletím podtónem nějakým tu informaci řekneme zrovna tak.
1: Jak se zachovat, když už se s takovým trolem setkáme?
2: Ve většině případů je dobré to rozdýchat. Přemýšlet právě nad tím, co se ve mně v tu chvíli odehrává a možná si dopřát i ten odstup a ten počítač třeba na chvilku vypnout, projít se, uvařit si kávu a vlastně nenaskočit do toho, co je právě cílem toho trola.
1: To znamená vůbec raději nereagovat a nezvyšovat mu tak jeho dosah.
2: Ve většině případů je to přesně o tomhle, protože každá další reakce znamená to, že se to dostává k více lidem, naštve to více lidí tak, jako to naštvalo nás a už je to vlastně ta spirála, která funguje tak, jak ten autor vlastně chtěl.
1: Říká Ondřej Hlavín ze společnosti Elpida. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: To je skvělá rada, občas to chce oproti budou vypnout počítač. Tak teď počítač nevypínejte, pokud nám chcete napsat. Můžete napsat mail na dame@rozhlas.cz nebo napsat příspěvek na Facebook, kde jsme jako Český rozhlas Sever. A samozřejmě budu moc rád, když zavoláte. Čtete diskuzní příspěvky pod články na internetu, co vás nejvíc vytáčí? Znáte někoho, kdo je takovým pravidelným přispěvatelem a už jste někdy někomu na internetu v takové diskuzi odpověděli? Věděli. Volejte 475 212 212. Budu rád za každý váš telefonát. Hezký den.
3: Český rozhlas Sever. Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: vámi. Naše telefonní číslo je teď volné, tak můžete třeba hned teď zavolat, abych tady nebyl sám v dnešním pořadu Nedáme řeč. Jestli čtete diskuzní příspěvky po články na internetu, jestli vám vadí vulgarita, znáte někoho, kdo pravidelně přispívá a odpovídáte, když vás něco vytočí. Ono to vypadá jako, že třeba to nečteme, ale většina Čechů čte diskuze na internetu alespoň jednou za měsíc a 32% lidí, kteří navštěvují sociální sítě diskuze, nejenže čte, ale i aktivně se zapojuje, a to je docela vysoké číslo. Bohužel, myslím si, že velmi často jsou ty diskuzní příspěvky pod články, které jsou naprosto jasné, jako například, že modrá je modrá nebo kolo je kulaté. I tady se nejdou ti, kteří to dokážou skritizovat. Moderní slovo je teď zhejtit nebo hejtr, hejtovat. To je slovo, které se nám dostalo do slovníků. Jak je to u vás? Píše nám Petr. Teda pro mě už nemá smysl tyto komentáře číst, je to pořád dokola, je to opravdu prosilné povahy. A píše i Jitka, obdivuji všechny slavné naše celebrity, kteří stále dávají příspěvky na sociální sítě a stále musím pod svými příspěvky číst ty hrozné komentáře. Tak jak je to u vás s těmi hejty nebo s těmi kritickými komentáři pod příspěvky, pod články, čtete je, nečtete je, přispíváte, diskutujete, jak bojujete proti tomu, když vás něco na internetu vytočí, volejte 475 212 212 Dáme řeč nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Sever. Rád.

0: dokola.
1: Vytáčím tě dokola, tak dneska se doufejme nevytočíme, budeme pozitivně mluvit, i když o věcech, které se nás týkají asi všech. Čtete diskuze pod články na internetu, vadí vám tam vulgarita a znáte někoho, kdo je takovým pravidelným přispěvatelem, tak já jsem zavolal jednomu z těch slavných, kterých se třeba i diskuze pod články týkají, na telefonu je Vláďa Hron. Ahoj Vláďo, a tě zdravím.
2: Krásné dobré ráno, já teda musím teď říct neuvěřitelnou věc, já stojím na ulici přímo naproti krásnému billboardu s krávou, ale to jsem v životě neviděl takhle krásnou krávu.
1: Co?
2: A dívá se na mě, to je...
1: to je dávno.
2: Ne, no tak jenom abych pobavil, kde jsem, tak jsem opravdu stojím proti takovému obrovskému billboardu a dívá se na mě taková nádherná alpská kráva, tak můžeš.
1: Je, tak teď budeme mluvit, ale spolu. Hele, čteš diskuze pod články na internetu nebo na sociálních sítích?
2: Čas od času, jako zaprvé z dvou důvodů. Zaprvé je to pro mě taková nějaká sociologická sonda a za druhé mně to pochopitelně pomáhá v práci, protože člověk tam občas vidí věci, které může použít na jevišti, abych byl v obraze, jak se říká.
1: Jo, a třeba čteš i články, diskuze pod články o tobě?
2: Abych řekl pravdu, tak člověče nějak ne. Já jsem měl nádhernou školu od pana režiséra Františka Poláka, se kterým jsem pracoval pochopitelně na všech svých pořadech, tak od něj jsem měl nádhernou školu, protože on mi, když o mě poprvé vyšlo něco nelichotivého v bulvárním tisku, tak mi tehdy řekl geniální větu, on říká nereagovat, nepřijímat, nevšímat si, jít dál. To je základní věc, kterou by měl asi člověk se naučit určitou duševní hygienu v ohledu toho, že názor nějakého kohokoliv prostě z druhé strany republiky nebo planety by nemělo ovlivňovat váš život, vaše životní snažení a vaši cestu. Měli byste stát pevně ve svých kramflecích a jít pevně za svými cíly. Prostě jednoduchá věc, obrnit se proti těmhletěm věcem, protože není nic jednoduššího, než se schovat za anonymitu jakési sociální sítě a křičet na ty druhé, že jsou tamhle to nebo tohle to, jo? Je to strašně jednoduchý. A když si vezmete, jak obrovská zbabělost to je, tak se pak od toho musíte odpoutat, protože tohle vám přece nestojí za to, aby vám to bralo čas.
1: Hmm. A neměl jsi někdy nutkání třeba v nějaké diskuzi někomu odpovědět?
2: Ha? Ne. Ne. Přestože čtu mnohdy diskuze, kde mám sto chutí prostě napsat nějaký názor, anebo k tomu něco říct, tak si pak vždycky říkám, že já si, když budu chtít svoje, řeknu prostě radši někomu, kdo sedí naproti mě a s kým můžu vést čistou debatu bez argumentačních faulů. Na bázi pravdy, na bázi prostě. Je to, tohle je zbytečný boj. Jo. Sociální sítě jsou naprosto zbytečný boj, protože stojíš proti, mnohdy proti prostě chatbotům, který jsou nějak naprogramovaný a ty si myslíš, že ti odpovídá člověk a on je to chatbot, který jenom prostě generuje nějaký věty. Hmm. Takže je to zbytečný. Je to zbytečný, v první řadě by se měli lidi uvědomit, že nějakých 60% těch věcí, které tam jsou, nejsou vůbec reální.
1: Jo.
2: Jsou to skutečně lidi, kteří jsou placený jenom za to, za počet úderů do klávesnice, anebo jsou to stroje. Dneska už AI je neuvěřitelně schopná a ty si pak zbytečně prostě půl dne povídáš s nějakým připitomělým počítačem, který je naprogramovaný na 4 odpovědi, který jenom alteruje. To pak jako...
1: Jasně. No tak ale přece jen, když ses někdy podíval do diskuze pod článkem o sobě, co ses tam dozvěděl?
2: Abych řekl pravdu, opravdu jsem z tohohle vyléčený víceméně. Je pravda, že někdy jako lehce přelítnu očima, co se tam děje, ale mám takový nějaký jako vnitřní takovou nějakou záklopku, že prostě si to nepouštím do těla. Takže někdy je milý, když čtu hezký komentáře, to je samozřejmě fajn, takže u těch se zastavím a pokochám se, ale když tam vidím něco negativního, tak to rychle překlopím a zapomenu.
1: Jasně, škoda, že to tolik nečteš.
2: Pokud to není konstruktivní kritika, protože samozřejmě existuje kritika, která ti řekne, že něco děláš špatně, a jak bys to měl dělat jinak? Pokud je to jenom nadávání, tak to není kritika, že jo?
1: Ano.
2: Ale pokud najdu něco, že třeba někdo napíše, že bych měl, já nevím, teď mě nic nenapadá, protože... Ale byli jsme třeba na akci, nebo řeknu příklad, jak by to mohlo být, byli jsme třeba na akci a někdo mi tam napíše, že ho mrzelo, že třeba neslyšel písničky od Karla Gotta, protože ho má rád. Tak se zamyslím a řeknu, hele, to je pravda, příště prostě dáš Goťáka, lidi ho milujou, tečka. Jo? Ano, ano, takže tohle je pro mě konstruktivní kritika, se kterou se dokážu nejen srovnat, ale dokážu ji přijmout a zapracovat do své práce, protože do ní patří.
1: Ano, no, škoda.
2: Ale třeba typy no. Tom, to už není kritika. No, to je názor a, ten, a to vím, že jo, že jsem pitomec, takže to si nemusím číst.
1: No škoda, že to nečteš tak podrobně, já vždycky pod ty příspěvky píšu o tobě, že jsi borec. Tak jo, tak díky za telefonát. Měj se hezky.
2: Děkuju. Ahoj. Přeju všem krásný den a nenechte se ovlivňovat.
1: Tolik Vláďa Hron na Českém rozhlasu Sever. I vy zavolejte, jestli čtete diskuzní příspěvky pod články na internetu, jestli třeba jste někdy někomu odpověděli, jak to dopadlo. Zavolejte nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.
0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Čtete diskuzní příspěvky pod články na internetu, na sociálních sítích. Vadí vám ta vulgarita, která tam je? Už jste někdy někomu třeba odpověděli? Na telefonu je Petr z Litoměřic. Hezký den, Petře. Ale bohužel Petr nám vypad. Tak, zavolejte, ať tady opravdu nejsem v dnešním pořadu, dáme řeč sám, volejte 475 212. 212, už jsme na to narazili s Vláďou Hronem, že se musíme a můžeme uklidňovat, že většina příspěvků je z falešných účtů, že to píšou roboti, ale někdy, když to čtete, je to síla. Nevím, ale jestli ještě horší není, když je tam podepsán člověk svým jménem a teď se fakt chová hrozně a říkáte si ty taky. Já jsem naštěstí docela stranou, jako za část těch internetu jsem se setkal už s tím, že mě někdo pomlouval na internetu, ale tam byla ještě IP adresa počítače a zjistil jsem, že to je můj kamarád. No, takové odhalení také jsou. Tak, teď nám zvonil telefon a znovu nám telefon nezvoní, takže můžete zavolat 475 212 212. Dáme řeč dneska na téma hejtři, teď už nám zase telefon zvoní a zase nezvoní, tak někdo, to je takový prozváně časy, jak to vypadá, ale pojďme tedy, co nám píšete. Milena, zdravím všechny posluchače, záleží v jaké skupině se diskutuje, jsou lidi slušní, ale i naopak, aniž by se znali, dokáží být hodně vulgární, tykají, uráží jen svůj hloupý názor, prosazují teď velké rozdíly, hlavně v politických věcech, ráda diskutuje, když je skupina obsah, přírodě, počasí, dětech a seniorech, zde jsou samí příjemní lidé. Tak zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč dneska, probíráme diskuzní příspěvky na internetu.
1: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

Teď můžete zavolat na 475 212 212 třeba právě teď. Čtete diskuzní příspěvky po články na internetu, vadí vám vulgarita, znáte někoho, kdo je pravidelným přispěvatelem a už jste někdy někomu na internetu v diskuzi odpověděli, tak vy hodně píšete a to jsem rád. Já osobně kolikrát mám chuť reagovat na ošklivé příspěvky, naštěstí vždycky se zarazím, prostě nereaguji, nepíšu, je to to nejlepší, určitě bych reagoval, kdyby někdo útočil na mou rodinu, na mé kamarády. Ovšem diskutovat s diskutujícími je někdy úplně zbytečné. Co nám píšete? Napsala nám naše posluchačka, dobrý den, mám zkušenost velmi špatnou. Příjmení mám jen já v České republice, z opačné strany republiky si udělala nějaká žena profil s mým jménem a příjmením a v době covidu dávala lživé informace o jedné nemocnici a mě vyšetřovala kriminální policie. Od té doby nikdy nepoužíváme příjmení, nedávám komentáře, nepoužívám sociální sítě. Tolik naše

0: články a přispíváte či odpovídáte na diskuzní příspěvky, můžete napsat e-mail na damereč@rozhlas.cz.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: jak žil bych rád.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
2: V dnešním pořadu Dáme řeč jsme probírali diskuzní příspěvky na internetu, jestli je čtete. Podle statistiky, a tomu se docela divím, stále prý převažují pozitivní komentáře. Tak to bych chtěl vidět. Taky si říkám, že ten, kdo píše ty negativní komentáře, ty musí být nešťastný, něco ho trápí, není spokojen sám se sebou. A já raději než komentáře na internetu si přečtu nějakou hezkou knížku. Pojďme ještě na vaše příspěvky, které jste napsali. Napsal nám Honza, čím více je protějšek zprostější, tím více jsem slušný a takovým lidem píši, že jsou méně nadaní a já více nadaný. To je docela štve. A píše i Jitka, že viděla krásné motto, když neví od koho je. Pokud se mnou máte problém, napište mi. A pokud nemáte moje číslo, neznáte mě dost dobře na to, abyste se mnou měli problém. Tak to je krásná tečka, krásně řečeno. Díky moc za dnešní příspěvky. Do pořadu Dáme

0: miluju ti.
1: Hezký den s Českým rozhlasem Sever, tak já jsem moc zvědavý, jestli Lenka Šobová, když vidí nějaký zajímavý článek třeba na internetu nebo na Facebooku, jestli si přečte i diskuzi pod tím. Hezký den.
2: Pěkný den, ne.
1: Vůbec?
2: Ne, vůbec.
1: Nikdy?
2: Ne.
1: A co kdyby si tam dozvěděla třeba něco?
2: Teda,
1: no.
2: Vlastně nemluvím tak úplně pravdu,
1: no,
2: protože komentáře ve skupině Kváskový chléb,
1: no, teď říkám.
2: Tak ty čtu,
1: no.
2: Protože jako ty se týkají pečení kváskového chleba a toho, jak dosáhnout nejlepších výsledků a tam jako nasávám informace, ale jinak ne.
1: A je tam i nějaký třeba vulgární příspěvek
2: ne,
1: v komentářích
2: ne.
1: Na Kváskový, ne?
2: Ne, ne.
1: Třeba do mě se to zase nepovedlo. Ne.
2: No, ono takže totiž kvásek je velmi křehká komodita, jo. S kváskem musíš velmi něžně a velmi opatrně, takže vlastně ani sprostě mluvit vedle kvásku se nevyplácí, protože jinak prostě nevzejde.
1: Aha, takže no. Pokud se chcete, přátelé, uklidnit v tom našem světě, přečtěte si komentáře pod kváskovým chlebem.
2: No a pokud by vám náhodou chyběl adrenalin získaný čtením facebookových a jiných příspěvků, budeme pro vás mít tip na jeden adrenalinový park, do kterého lze vyrazit a zvednout si hladinu tohohle užitečného hormonu nějakou příjemnější cestou.
1: Ano a zítra v pořadu dáme řeč, zavzpomínáme na školní jídelny, co jste ve školní jídelně měli nejradši a naopak. Už zítra v pořadu dáme řeč.
3: Český rozhlas Sever.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: K nácviku krizových situací poslouží v Ústeckém kraji Safety Centrum. Ústecký kraj ho chce postavit v průmyslové zóně Triangle. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. červen stávku, vadí jim reorganizace ve státní správě. Zemřel Richard Falber, bylo mu 85 let, dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí i ke 32 stupňům. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Ústecký kraj chce poblíž Žatce postavit centrum pro nácvik zvládání krizových situací. Školáci si tam pod vedení profesionálních záchranářů vyzkouší praktická cvičení. Firmám poslouží pro bezpečnostní školení. Kraj vybral pro takzvané safety centrum 2hektarovou plochu v průmyslové zóně Triangle. Odhadovanou cenu uvádí hejtman Richard Brabec z hnutí ANO.
3: Minimálně 150 milionů korun. Jsme přesvědčeni, že ty peníze jsme schopni zajistit z výnosů zóny v Trianglu. Chtěli bychom mít ten projekt co nejrychleji. On naštěstí stavebně není zas tak dramaticky složitý, protože to je taková opravdu stavebnice.
2: Majitelé psů v Jablonci nad Nisou můžou dnes a zítra nechat zdarma očkovat svá zvířata proti vzteklině, oznámila to mluvčí města Jana Fričová. Lidé můžou přijít před veterinární ordinaci v ulici Ještěcká. Dnes mají možnost od teď, tedy 10. hodiny do 12. hodiny a také odpoledne od 14. do 16. hodin. Zítra bude veterinář v Jablonci očkovat pouze v odpoledních časech. Vedení města připomíná, že psi musí být ve městě přihlášení a také označení čipem. Odbory agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. červen jednodenní stávku. Vadí jim reorganizace ve státní správě a rušení odborných týmů. Informovala o tom za agenturu Charlotte Dětková. Odbory požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ve státní správě a chtějí začít spolupracovat. Vláda rozhodla od července o přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády hned do 4 ministerstev. Agentura pro sociální začleňování, která funguje na Ministerstvu pro místní rozvoj, se změnila od dubna. Spojily se dva odbory a skončilo jejich širší vedení. Ve věku 85 let zemřel Richard Falber. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber se podílel v 90. letech na vzniku hnutí a v jeho čele byl 8 let. Politickou kariéru spojil s ČSSD, působil jako senátor za Mostecko a několik let byl také v Evropském parlamentu.
1: Počasí.
2: Po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty do 32 stupňů, ve Šluknovském výběžku do 29 stupňů Celsia. Na horách dnes od 24 do 27 stupňů. V jižní polovině Ústeckého kraje a také na Českolipsku je v platnosti výstraha meteorologů před nebezpečím požárů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Ve Šluknově se na průtahu ulicí Edvarda Beneše v křižovatce se Stříbrhorskou srazila dvě osobní auta. Se zdržením počítejte na silnici 1/38 na Českolipsku u Starých Splavů. Silničáři tam pokládají nový asfalt, vytvářejí se tam i kratší kolony. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Právě začíná dopolední expres, který vám tentokrát odvypráví příběh malíře pokojů, v jehož nitru dřímal úspěšný literát, naučí vás připravovat desert z černého bezu, pozve vás na výlet plný adrenalinu i za severočeskou kulturou. To vše v hodině mezi 10. a 11. V hodině, v níž zazní písničky, které nestárnou, od Karla Gotta a taky od Plavců. Na úvod si ale dáme slavnou Semaforskou v podání skupiny Lucie. Dobrý poslech a pěkný den s námi.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: skupina Rangers, nebo chcete-li plavci a jejich slavná inženýrská. To, že má někdo titul inženýr, nemusí automaticky znamenat, že je to kdo ví, jak inteligentní člověk. A zároveň to, že někdo ten titul nemá, nemusí znamenat, že inteligentní není. Třeba obyčejný malíř pokojů se může stát velmi úspěšným spisovatelem. Důkaz právě teď ve slavných Severočeších.
1: Slavní Severočeši.
2: Když podle vaší knihy někdo natočí film, je to nejlepší důkaz, že píšete dobře. Václavu Duškovi, který se narodil v roce 1944, se to stalo hned několikrát. Vyučil se malířem pokojů. Pracoval v dolech, na jatkách, jako šofér nebo převozník. Koncem 70. let vystudoval FAMU a živil se jako scénárista na Barrandově. V 80. letech působil také v Severočeském divadle Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem a v Ústeckém činoherním studiu. Václav Dušek psal často o problémové mládeži. Literární kariéru odstartoval v roce 1974 románem Pana nebo Orel. Volné pokračování této knihy sfilmoval Juraj Hertz pod názvem Křehké vztahy. Povídky o klukovské partě z Karlína Tuláci zase natočil o 4 roky později Vít Olmer. Společně s Jiřím Švejdou je Dušek také autorem scénáře, snímků Koncert a Dům na inzerát. Čtenáře rovněž zaujaly jeho knihy Dny pro kočku, Lovec štěstí, Kukačky nebo Skleněný golem. Po sametové revoluci, kdy pracoval také jako novinář, napsal další, Komu nepadají hvězdy, Poslední kovboj, Karlínské blues, Paví dům a Vy nám taky. Jeho poslední próza z roku 2015 se jmenuje Flákači. Václav Dušek, který často čerpal náměty i v severočeském prostředí, představuje v české literatuře důležitého autora sociálně realistické prózy 70., 80. i 90. let.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky Nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever.

0: křížem krajem.
1: Slibovala jsem vám výlet s trochou adrenalinu a jeho čas právě přišel. Na Jedlové hoře na Děčínsku se samozřejmě můžete rozhlédnout z rozhledny, ale také si můžete prověřit své dovednosti v lanovém parku. A nejen o lanovém parku si Eva Bucharová povídala s jeho provozovatelem Františkem Maškem.
2: Je to lanový park o 12 překážkách. Poslední překážka je ziplina, kterou mají děti nejraději. Je to v 5 až v 7 metrech. Děti musí překonat to, že vylezou a ze spoda to nevypadá, ale nahoře jsou v těch 5-7 metrech a je to celý úplně jiný. Jo, celý se vám, změní se vám úplně svět.
3: Lanové centrum je mezi stromy. Lana jsou přivázaná na stromy a děti, které tam poskakují jak opičky nebo šplhají, mají normálně regulérní horolezecké úvazky. Děti na tom lanovém centru neprovázejí školení horolezci, ale můžou to být klidně rodiče nebo nějaký učitele nebo nějaký průvodci, kteří jsou vlastně předtím, než si jdou hrát, mezi stromy vyškoleni.
2: Pro školy je náš odborný instruktor, který na to má certifikaci. Když rodiče se necítí a nemůžou jít, tak s nima jde náš jako dozor.
3: Dobrá, tak jsme se vydováděli v lanovém centru a teď jedeme do Jiřetína pod Jedlovou. Na té Jedlové hoře je půjčovna koloběžek. Jaké koloběžky to jsou?
2: Máme tam 4 druhy koloběžek, pouštíme děti až od 5. třídy. Když mají menší dítě, můžou si vzít koloběžku se sedačkou. Když mají větší dítě, ale ještě to nesjede, tak si můžou vzít terénní dextro, kde v podstatě si na tu koloběžku stoupnou a to dítě si dají před sebe a jedou s ním. Nahoře máme 21% klesání, každá koloběžka brzdí jinak a je potřeba si to nahoře pořádně vyzkoušet.
3: Půjčíte i přilby?
2: Půjčujeme i přilby.
3: Když nasedneme na koloběžku na Jedlové hoře, kde ji potom odevzdáme?
2: U spodní stanice vleku, bývalýho vleku Jedlová, na dolní stanici Adrenalin parku. Pak se dají koloběžky vracet na Jedlovském nádraží po dohodě a po dohodě se dají vrátit koloběžky i na náměstí nebo v rybništi, v kytlici nebo ve sportovním areálu v Krásné Lípě.
3: U dolní stanice vleku jsou další atrakce.
2: Máme tu obří houpačku, v podstatě vytáhneme až 14,5 metru, 4 až 5 metrů letíte volným pádem, přetížení 2G a během 2 vteřin tam máte 72 km v hodině. Je to velké zrychlení.
3: Vedle té houpačky je tak vysoký sloup, jsou na něm, jak vidím, horolezecké chyty, ale i schůdky. A ten je vysoký jak?
2: 10 metrů, vylezete nahoru 10 metrů a z 10 metrů můžete skočit dolů. Ten naviják vás furt jistí, jedete dolů a jedete pomalinku. Je to celou dobu jištěný tím navijákem, že v podstatě tam nemáte žádný volný pád, nic. Jste furt zajištěný, že jedete plynule, opatrně dolů.
1: V adrenalinovém parku Jedlová v Jiřetíně pod Jedlovou se s provozovatelem Františkem Maškem zastavila Eva Bucharová a přinesla nám tyhle informace, které se budou hodit zejména, pokud budeme plánovat výlet s našimi dětmi. Dneska už nestačí Tatranka a řízek do batěhu, dneska je musíte lákat na mnohem zajímavější věci a těch, jak jsme slyšeli, je právě v Jiřetíně pod Jedlovou dost.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Marcela Holanová v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, 11:30. A teď je před námi další recept z pochoutkového roku. V neděli vám Patrik Rozehnal připomněl nejlepší recept podle posluchačů z roku 2021. Šlo o kozičkový dezert, což je vlastně jakási sladká polévka z plodů černého bezu od Evy Mlčochové ze Seloutek na Moravě. Tentokrát ho podle svého připravila nadšená kuchařka Naďa Konvalinková. To vše v rámci speciálního 10. ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let, ale nepřipravují je posluchači, nýbrž porotci a naši profesionální kolegové. Tentokrát tedy Naďa Konvalinková, která vám společně s Patrikem Rozehnalem vysvětlí, co všechno na ten kozičkový dezert budete potřebovat.
1: Budeme potřebovat 0,5 kila zavařených kozinek, 1 citron na kůru, kterou budeme strouhat do toho dezertu, 250 ml smetany ke šlehání, lžičku z kořice, trošku zázvoru, vanilkový cukr a 55 gramů zázvoru naloženého v medu.
2: My samozřejmě nepoužíváme příliš cukru z toho důvodu, že už v tom kompotu, v tom zavařeném je ten cukr. Kdyby to byly čerstvé bezinky, tak dáváme cukr podle chuti, je to tak?
1: Podle chuti, protože sami bezinky jsou od sebe dost kyselé.
2: No, musím říct, že to dost obohatila teda tím kořením a vším tím, co se do toho rozhodla se přidat. A pak budeme dělat noky, my jsme je dělali tehdy taky z tvarohu, tak ty budou z čeho?
1: Kostku tvarohu, 250 gramů a do toho 2-3 lžíce moučkového cukru promícháme a můžeme přidat i vanilku. A ještě hrst sušených brusinek.
2: A na ozdobu pak vím, že Naďa má přichystány ještě čerstvé ostružiny a třeba taky opražené mandle. To všechno můžete pak přidat do té polévky, ať to má i křupavý efekt.
1: Přesně. A krásně to tam křupne.
3: Pochoutkový rok.
2: Pustíme se do toho. Naďa má hrnec pěkně vyšší, kdyby to plkalo, aby nás to nepotřísnilo.
1: Právě. A budeme tedy dělat polévku. Mělo to být původně z čerstvých bezinkových plodů, ale ty v této době nejsou, takže máme zavařené.
2: Buď džem nebo zavařené plody, oni trošku povolí. A my je teď rozředíme a ochutíme, že jo?
1: Ano, rozředíme je šlehačkou a troškou mléka a ochutíme zázvorem, s kořicí. Nastrouháme trošku citronové kůry a vanilkový cukr, ten dáme celý a přidáme zázvor s medem, takže to bude vlastně všeho chuť velice dobrá. Trošku ostré tím zázvorem.
2: Teď to tedy přivedeme k varu.
1: No, už to začíná hezky vonět.
2: Budeme dělat taky nočky, jako paní Mlčochová.
1: Tvarohové nočky, takže nejdřív dáme tvaroh. Dáme tam trošku cukru moučkového, takovou lžičku, možná dvě.
2: A teď to stěrkou propracujeme, promícháme. Můžeme přidat i vanilkový, kdyby někdo chtěl.
1: Jo, to je pravda, že by to zavonilo tou vanilkou.
2: Chceš? Máme ještě jeden.
1: Tak dáme ještě vanilkový.
2: No a teď je pak třeba z toho vytvarovat noček podle libosti, obliby, tvar, velikost, kulaté, válcové, menší, větší. A ty se pak vlastně vloží do té polévky, aby jsme to jako trochu tím ochutili. Naďo, to jsou dobrý nápady, člověče, než jenom povařit černý bez s cukrem, tak to takhle pěkně vytunit.
1: Ještě něco přidat, aby to bylo ještě zajímavější, že jo?
2: Tak. Takže z dezertu je taková luxusní restaurační polévka ovocná.
1: Ano, aby to bylo barevnější, tak jsme vymysleli, že tam přidáme sušené brusinky. Takhle asi trošku.
2: Možná by do toho šel nějaký alkohol, co říkáš?
1: Tak hele, víš, co já dneska řídím, tak pro mě ne.
2: Tak já si tam dám sám, no. Naďo, máš talíř naloženo, velký nok.
1: Mám velký nok a nádhernou sladkou kozinkovou polívku. Je moc dobrá.
2: Polévka jako dezert.
1: Potěší vás.
0: Jak jste slyšeli, kozičkový desert v podání Nadi Konvalinkové je, jak se patří, vytuněný. Naďa přidala smetanu, zázvor, med a skořici. Celé to zjemnila a zároveň velmi provonila. A vy celý její recept, ale i ten původní od Evy Mlčochové ze Seloutek najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. Bezinky budou co nevidět čerstvé, takže nemusíte hledat ve spíži, jestli máte nějaký takový kompot, můžete počkat, až porostou všude kolem cest, natrhat si a vyzkoušet. V neděli si připomeneme další recept. Tentokrát to bude ten, který v roce 2021 získal bronzovou medaili. Půjde o zajíce s černou omáčkou a připraví nám ho Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Karel Gott a jeho hudební poklona slavným broukům, no a teď babské rady. Před malou chvílí jsme slyšeli recept pochoutkového roku, recept, ve kterém svou roli hrály tvarohové noky. A tak se teď tvarohu ještě jednou pověnujeme.
1: Babské rady.
2: Tvaroh je ceněný hlavně pro vysoký obsah bílkovin a vápníku, proto se mu často přezdívá bílé zlato. Tvaroh je právě oblíbený mezi sportovci a lidmi, kteří dbají na zdravý životní styl. Obsahuje totiž kvalitní bílkoviny, které podporují regeneraci svalů a zasytí na delší dobu. Tvrdý tvaroh vzniká srážením mléka pouze kyselinou mléčnou, vytvořenou mlékařskými kulturami. Při přípravě měkkých tvarohů, které se prodávají ve vaničkách, se navíc dodávají syřidla. Donesli jste si z obchodu tvaroh a když jste ho rozbalili, vytekla z něj navíc tekutina? Radujte se, jedná se o syrovátku, která se z tvarohu uvolňuje zcela přirozeným procesem. Tvaroh se hodí i do teplé kuchyně, protože ani tepelnou úpravou nestrácí své skvělé nutriční hodnoty. V oblibě ho historicky mělo i lidové léčitelství. Tvarohový obklad vytahuje horkost, tlumí bolest a působí protizánětlivě.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

0: Petr Spálený 9 minut před 11. a před námi nabídka dnešních zajímavých akcí a s ní Slávka Brádlová. Slávko, hezké dopoledne.
1: Hezký den tobě i posluchačům, tak začneme u toho, že Opona nahoru.
0: Ano.
1: Ano, což je opravdu divadelní představení, komedie Petra Quiltra, takhle se to jmenuje a bude se to hrát dnes od 19 hodin v Domě kultury v Ústí nad Labem. Alena Miholová, Petra Špalková, Jitka Smutná a další, tak to jen tak pro ty, kteří si volí divadlo podle herců. A ta zápletka je následující. Dědičky mají k dispozici zkrachovalé divadlo, ale to dědictví dostanou pouze, když ho vzkřísí. No, určitě zápletka postavená dobře a myslím si, že bavit se budou diváci také dobře. Pak bych pozvala třeba do Domu kultury v Duchcově, ale a už v 17 hodin tam začíná taneční odpoledne s dechovkou, tedy s Krušnohorkou. Takže pro ty, kteří mají rádi tuhle muziku, určitě tip velmi dobrý. No a když jsme u hudby, tak by tu byla nabídka zase trochu jiného žánru a to je koncert ve Vrchlického divadle v Lounech, začátek je v 19 hodin. Vystoupí tam Jiří Vodička, houslista, a Martin Kasík, klavírista. A na adresu těch dvou pánů já bych docela ráda dodala pár informací, protože oni stojí za to. Jiří Vodička je koncertní mistr České filharmonie a hraje na housle Giuseppe Gallianiho z roku 1774. A chceš vědět cenu?
0: Těch houslí?
1: No, těch houslí, nikoli pana Vodičky.
0: Ty víš, kolik stojí takové housle?
1: No, jedny galiánky se v roce 2024 prodaly za 228 tisíc dolarů.
0: To je dost.
1: To je dost. Tak, ale Jiří Vodička na ně hraje naprosto krásně, takže určitě to bude stát za to. No a Martin Kasík, tak tady bych řekla, že jeho profesorem byl Ivan Klánský, to hovoří za mnohé. Ten už koncertoval v Carnegie Hall, v sále Berlínské filharmonie a tak dále, takže velká jména a bude to určitě velký koncert. Tak jestli můžeme končit, nebo můžu ještě něco přidat malinko?
2: Myslím, že přidávat nemusíš, čas nám úspěšně odtikal, ale já tak přemýšlím, jestli jsou ty housle dražší než ten klavír. Víš, vzhledem k rozměrům a tak, klavíry nejsou drahé, tam to pod milion nejde, pokud člověk chce skutečně nástroj, který má nějakou kvalitu.
1: Mluvili jsme ale o dolarech. Takže kdyby z dolary převedla na koruny, tak určitě ty milionové částky by
2: jestli
1: se objevily.
2: Jestli poslouchá
1: taky
2: naše matikářka, já jsem v těch převodech byla vždycky dost marná.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Změnili si pohlaví. Naplnila se jejich očekávání? Nový publicistický pořad Rozpleteno den poté. ČT2. Příběh prvního historicky doloženého panovníka na našem území v premiérovém dokumentu Marobut první král. A ČT Art. Největší záhadou, kterou proslulá spisovatelka stvořila, byla ona sama. Nový dokumentární cyklus Agatha Christie, Královna tajemných příběhů. Úterní večer s Českou televizí.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Kulturní středisko v Ústí nad Labem chystá proměnu Národního domu. Na hřbitově v Doksech začaly výkopové práce. Snížením odvodů pro živnostníky se dnes opět zabývá poslanecká sněmovna. Po celý den jasno nebo skoro jasno teploty vystoupí i ke 32 stupňům Celsia ve stínu. Jsou tu zprávy a František Janačík. Dobré dopoledne. Lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti, pak ji chce církev vrátit do hrobu. Uvedla to před několika minutami Česká tisková kancelář s odkazem na vyjádření pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla. Ústecký národní dům bude mít novou podobu, vzejde z architektonické soutěže. Kulturní středisko na ní podle mluvčího magistrátu Marka Lukyniče dostane návratnou výpomoc přes 3 miliony korun. Kromě přípravy soutěže peníze pokryjí taky projektovou dokumentaci do doby, než středisko získá dotaci. Obojí má být hotové do března příštího roku. Poskytnutí návratné finanční výpomoci ještě v červnu budou schvalovat zastupitelé, stejně jako další peníze.
4: Kulturní středisko zároveň připravuje druhý projekt zaměřený na nové audiovizuální a jevištní vybavení. Město v tomto případě poskytne středisku další návratnou finanční výpomoc, tentokrát ve výši téměř 6 milionů korun. Oba projekty budou dohromady stát přes 15 milionů korun a 3/4 nákladů pokryjí evropské dotace. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: V Doksech začala stavba přístupové cesty k novému kolumbáriu. Do pátku jsou na hřbitově naplánované výkopové práce. To může omezit běžný provoz. Kolumbárium má být dokončené v říjnu letošního roku. Stavba samotného kolumbária u ohradní zdi začala v dubnu. Po dokončení na hřbitově přibude 160 míst. Do poslanecké sněmovny se dnes vrací vládní návrh koalice na snížení záloh pro živnostníky. Na začátku května ho zamítl Senát. Změna by živnostníkům měla na odvodech a sociální pojištění ušetřit několik stovek korun měsíčně. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO má návrh podpořit malé podnikatele.
5: Za minulého volebního období došlo k navýšení těch záloh několikrát. To nebylo pouze, že by to bylo jednou, to tuším bylo dokonce třikrát, kdy se zvýšily zálohy u OSVČ, proto my to vracíme zpátky před ten rok 2025 a slibujeme si od toho vyšší podnikatelskou aktivitu.
2: Senátoři návrh zamítli, protože podle nich způsobí výpadky v příjmech důchodového systému. Živnostníci, kteří by teď na odvodech ušetřili, by navíc v budoucnosti podle senátora Tomáše Třetiny z TOP 09 přišli o část důchodu. Pro uprchlíky z Ukrajiny budou nejspíš platit přísnější podmínky pro pobyt v Česku, schválila to vláda. Změny se týkají hlavně systému humanitárních dávek. Dočasná ochrana by měla nově zaniknout už po 30 dnech, které stráví uprchlík mimo Česko. Teď je to 90 dní. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara za ANO to má pomoci proti zneužívání sociálních dávek. Podle návrhu by se měla zpřísnit také pravidla pro provoz aut s ukrajinskou poznávací značkou nebo udělení zvláštního dlouhodobého pobytu.
3: Počasí.
2: Po celý den jasno nebo skoro jasno s teplotami i do 32 stupňů Celsia. Ve Šluknovském výběžku čekejte chladněji do 29 stupňů, na horách od 24 do 27 stupňů. V jižní polovině Ústeckého kraje a také na Českolipsku stále platí výstraha meteorologů před požáry.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 se na Ústecku stále tvoří ve směru na Německo kolony. Aktuálně jsou hlášené u Livouchce mezi 79. až 82. kilometrem. A ještě jednou z dálnice za 91. kilometrem před státní hranicí opět směrem do Německa provoz omezuje kamion s poruchou. Pozor na nehodu v Ústí nad Labem. V ulici Přístavní se pod lávkou u vlakového nádraží srazilo osobní a nákladní auto. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné, teplé a slunečné dny nás táhnou ven, někam do přírody, do parku nebo třeba jen na zahradu. Ale všude tam můžeme potkat klíště, a ne jedno. Jaká nebezpečí v sobě takové setkání skrývá, probereme s doktorkou Janou Pazderkovou, která bude hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever už po písničce.
3: Dopolední expres s Lenkou Šobovou.

0: Posloucháte Dopolední Express Českého rozhlasu Sever. Naším dnešním hostem je doktorka Jana Pazderková z infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a společně si budeme povídat o klíšťatech. Paní doktorko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Náš toulající se kocour je jich neustále plný. Můj domova se držící muž si během víkendu vytočil hned tři, takže já bych na základě osobní zkušenosti řekla, že klíšťata jsou všude a je jich hodně. Je vaše lékařská zkušenost z letošní sezóny podobná?
1: No, co se týče akvírování klíšťat, samozřejmě jako určitě přichází lidé s tím, že klíště měli, ale když můžeme říci, že letošní jaro je o něco opožděné, tak plus minus o měsíc, to znamená přece jenom začalo před řekněme dvěma týdny, tak i vlastně ti naši pacienti s těmi onemocněními, to znamená klíšťovkou a boreliozou, přichází teprve nyní. To znamená, zatímco první případy minulý rok jsme měli už v dubnu, opravdu už v dubnu u nás byli pacienti hospitalizovaní s těmito nemocemi, tak letos spíš tak začátkem května, ale přicházejí.
0: Je pravda, že my jsme skočili rovnou do léta, předtím to nebylo tak, na úplně bosonohé pobíhání po krajině.
1: To souvisí i s tím, jak kolik aktivit toho máte venku a jak jste oblečení. Opravdu taková ta základní ochrana, že jste oblečení i v létě, vlastně se říká, že člověk má chodit oblečený, dlouhé kalhoty, eventuálně repelenty a podobně, tak když jste oblečení, tak přece jenom těch klíšťat chytnete méně.
0: Mm-hmm. Mluvíme o klíšťatech a o nemocech, která přenášejí, a ty zásadní nemoci jsou dvě. Klíšťová encefalitída a limská borelioza. Jaký je ten hlavní rozdíl mezi nimi?
1: Tak obě ty nemoci vlastně, tak co je spojuje, že jsou přenášeny klíšťaty. A to je vlastně téměř jediné, protože klíšťovka jako taková je virové onemocnění a tím hlavním projevem je zánět mozkových blan a mozku. To znamená neuroinfekce jako taková. To je základní klinický obraz toho onemocnění. U boreliozy je to složitější, je to bakteriální infekce, k léčbě můžeme použít antibiotika a vlastně většina lidí skončí u toho prvního stádia, to znamená u toho zarudnutí, kterému se říká téma migrans. Těch neurologických nebo jiných forem, kloubních, neurologických, eventuálně třeba srdečních, je jenom zlomek. Je to menší procento.
0: Z toho, co jste právě řekla, mně vyplývá, že klíšťovka je nebezpečnější než borelioza. Dá se to takhle jednoduše říct?
1: Obecně ano.
0: Jak často dojde borelioza k nějakým opravdu vážným komplikacím, protože ten rudý flek, ta skvrna kolem toho původního místa přisátí se nemusí objevit vždycky, anebo ji člověk jako může přehlédnout, zaměnit za štípanec od komára nebo něco podobného.
1: Je to pravda, ono to zarudnutí dokonce ani nebolí, nesvědí. Často, pokud ho máte na zádech nebo na zadní straně nohy, tak si ho ani nemusíte všimnout. To je trochu jako nebezpečné. Na druhé straně to procento těch komplikací ve smyslu na to, kolik je borelioz a kolik opravdu je závažných průběhů, nemáme. Nemáme to spočítáno. Ale neřekla bych, že by to bylo víc jak nějaký 20%.
0: Říká doktorka Jana Pazderková z infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, která je dnes hostem Dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever.
2: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: pořadu host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Nemoci přenášené klíšťaty, to je dnešní téma k hovoru s hostem dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever. A tím hostem je doktorka Jana Pazderková z infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Vy potkáváte až ty vážné případy v nemocnici. Máte přehled o tom, odkud si lidé to klíště přinesli? Protože dost se traduje, že na klíšťata musíme dávat pozor, když jdeme do lesa nebo do nějakého hustého porostu. Ale já mám pocit, že to moc neplatí.
2: Ne, opravdu to neplatí. V podstatě můžete jít na jakýkoliv výlet do parku se psem ve městě. Opravdu ta klíšťata se vyskytují všude, stačí, že tam jenom lehce vyšší tráva. Opravdu pokud se dobře seká, tak ta pravděpodobnost získat klíště je menší, ale jinak klíšťata se vyskytují prakticky kdekoliv. A nevíme to od těch pacientů úplně konkrétně. Oni neřeknou, bylo to v tomto lese, to si většinou už nepamatují, ale podle vlastně adresy trvalého bydliště, pokud někde necestovali, tak jsme schopni odhadnout, které oblasti jsou, řekněme, i v tom Ústeckém kraji přece jenom o něco nebezpečnější, když si můžeme říct jako slovo nebezpečný, ale nebezpečnější než jiné.
1: A na základě těchto informací se vytvářejí i mapky, kde lze dohledat,
2: dá se to dohledat trochu,
1: jestli zrovna to místo, kde žijeme nebo kam jedeme, je klíšťat opravdu plné. Jak rychle po přisátí toho ošklivého klíštěte dochází k přenosu infekce?
2: No, u klíšťovky je to kolem 2 týdnů a u borelioz je to ještě delší, ta inkubační doba až do měsíce.
1: Já jsem nemyslela inkubační dobu té nemoci, ale jak rychle dokáže to klíště do nás dostat ty věci, které následně ty nemoci
2: působí. To je taky rozdíl
1: působí
2: mezi těmi dvěmi nemocemi, protože u klíšťovky vlastně prakticky téměř jakékoliv přisátí už může být nebezpečné, tam jako nezáleží na době. U boreliozy se předpokládá alespoň 24-hodinové přisátí. Tam opravdu je určitá doba, kdy vlastně to klíště, ono žije, teda ta bakterie žije vlastně v trávicím traktu toho klíštěte a chvilinku trvá, než se z toho trávicího traktu jakoby dostane do té ranky. Takže tam opravdu se předpokládá, že by bylo potřeba jednak sledovat opravdu, aby, když se člověk vrátí z lesa, když se vrátí z procházky, jestli teda nemá klíště, aby se co nejdříve odstranilo, protože tím se významně snižuje pravděpodobnost nakažení.
1: Pokud jde o prevenci, tak my už jsme mluvili o repelentech, o dostatečném oblečení, které by člověk ideálně neměl odkládat ani v létě, ale je to složité, jasně, když je 32 ve stínu. Dalším významným preventivním krokem je možnost očkování. Stále se můžeme očkovat pouze proti klíšťové encefalitidě, na boreliozu pořád nic nemáme?
2: Zatím ne, i když jsou nadějné pokusy, ve Spojených státech běží v současné době poměrně nadějné pokusy s očkováním proti borelioze, ale jsou to zatím tedy jakoby klinické studie, ale velmi nadějné. Otázka je, do jaké míry vlastně budou účinné i potenciálně na naše formy boreliozy, protože trošku se ví, že jsou rozdíly mezi těmi americkými kmeny a evropskými kmeny, ale v každém případě zatím jsou to vlastně studie na účinnost těch očkovacích látek. Takže v tento okamžik opravdu pouze proti klíšťovce se můžeme očkovat.
1: Tak klíšťová sezóna už běží. Má smysl o tom očkování uvažovat ještě teď?
2: Určitě. Jedna, která se trochu traduje nešťastně, že je dobré očkování vždycky mít v těch chladných měsících roku. Je to pravda, je to lepší, ale na druhé straně to neznamená, že to nelze kdykoliv udělat. V podstatě se dá použít takzvané zkrácené schéma, které vlastně využívá posunutí těch prvních 2 dávek na 2 týdny. A potom vlastně už po 14 dnech od těch 2 injekcí je člověk chráněný. Musí se to trošičku ošetřit, ale v zásadě je to možné.
1: Je to zkrácené schéma stejně účinné jako to standardní?
2: Ano, je stejně účinné. Vlastně jen se posune ta dávka. Opravdu je to ověřeno, je to vyzkoušeno, je to ověřeno i tedy nějakými výzkumy, kdy se kontrolovaly hladiny těch protilátek.
1: Proč se tedy standardně neočkuje v tom zkráceném schématu, když je to stejně funkční?
2: Tak ono do určité míry vždycky je lepší tomu tělu dát čas na vytvoření protilátek. Tohle trošičku je, řekněme, ústupek tomu té časové tísni, jako je opravdu lepší zase to tělo jakoby v uzovkách nepřetěžovat, ale na druhé straně je to bezpečné a je to stejně účinné.
1: Říká doktorka Jana Pazderková, která je dnes hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Dnes si s doktorkou Janou Pazderkovou povídáme o klíšťatech, respektive o nemocech, která se nám do těla mohou dostat právě poté, co se na nás přisaje nějaké klíště. Naťukli jsme, jak rychle se ty nemoci vlastně projeví. Jaké první příznaky bychom neměli minout? U té boreliozy je to zarudnutí.
2: Vlastně musíme si teda, jako doporučuje se, a proto vlastně třeba i děti na táborech mají takový deníčky a tam jim vedoucí zapisují, kdy jim vytáhli klíště, aby eventuálně rodiče mohli sledovat až ten měsíc, to místo, jestli se tam to zarudnutí neobjeví. Takže tam moc asi nemůžeme. Horší je to, právě potom, když to zarudnutí není, tak potom ty další příznaky nemusí být úplně takový typický, takže tam už se potom musí trošičku přemýšlet, klíště bylo, nebylo, mohlo by to k tomu obrazu být, nebo v rámci takový té širší diagnostiky na tu boreliozu myslet, když je to v sezóně, když to teoreticky může být. U té klíšťovky to začíná opravdu jako viróza. Bolesti hlavy, teploty, zimnice, možná nevolnosti. Za několik dnů většina lidí zůstane doma, za několik dnů se trošičku zlepší, takže vlastně si vezmou, já nevím, dovolenou, krátkou neschopenku a vypadá to, jako by už přešli to vlastní onemocnění. A pak většinou začíná ta druhá fáze, to je ta horší, kdy už opravdu by se mělo myslet na toto onemocnění, na tu klíšťovku. Vysoký horečky, nelze je snížit běžnými léky, vysoké horečky s bolestma hlavy, pocity na zvracení, světloplachost, prostě všechno tohle dohromady, co už je vidět, že ten nervový systém je nějakým způsobem postižený.
1: Tyhle případy se pak dostávají k vám, ale vy jim vlastně moc nemůžete pomoct.
2: No, tak primárně se dostanou na nějaký urgentní příjem, kde vlastně teda ten stav zhodnotí internista, neurolog, často se už vlastně udělá odběr mozkomíšního moku, to je ten základ té diagnostiky, je vlastně vyšetření mozkomíšního moku, a pokud někdo řekne ano, to je neuroinfekce, tak opravdu potom ti pacienti se dostávají k nám a my v ten okamžik snažíme se o něco účinnějšími léky, než vlastně ti pacienti mají doma, ty příznaky zmírnit bolesti hlavy, zmírnit vlastně horečky, dáváme jim většinou kortikoidy, které ovlivňují ten zánět toho mozku, takže trošičku jim tímto způsobem pomůžeme, ale do určité míry opravdu čekáme, jak se ta nemoc vyvine a jestli se objeví nějaké komplikace nebo ne.
1: Existují skupiny pacientů, pro které je právě tahle diagnóza nebezpečnější než pro jiné?
2: Dlouho vlastně to očkování se platilo, pojišťovny na ně nějakým způsobem přispívaly a většina lidí tehdy uvažovala tímto způsobem, nejdřív dáme to očkování dětem, pak eventuálně my se očkujeme a třeba potom až ty starší. Jenomže dlouhodobě se ví, že ty projevy jsou mnohem těžší u lidí středního a vyššího věku. Takže vždycky jsme říkali, tak když už teda ty peníze nějakým způsobem teda chcete rozvrhnout, tak to dejte k Vánocům prarodičům, eventuálně se naočkujte vy a děti mají buď tedy velmi mírné příznaky nebo prakticky neonemocní ty malé děti. A proto tedy vlastně i pojišťovny v posledních asi 5 letech podporují to očkování tím, že všichni 50letí a starší to mají zadarmo.
1: Říká doktorka Jana Pazderková, která je dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.

0: Partnerem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: S doktorkou Janou Pazderkovou z infekčního oddělení Ústecké Masarykovy nemocnice si dnes povídáme o nemocech, která na nás přenášejí klíšťata. A zmiňovali jsme, že ty následky mohou být i těžké ve chvíli, kdy je člověk starší a ještě k tomu má nějaké další zdravotní problémy. Ne, že bych chtěla naše posluchače strašit, ale jak taky může skončit taková nákaza klíšťovou encefalitidou?
2: No, tak ona ta vlastně typicky pro tu klíšťovou encefalitidu platí, že oni postihují vlastně ty buňky, takzvané motoneurony, to znamená buňky vlastně toho nervového systému, které ovlivňují hybnost. A tím pádem můžou je úplně ten zánět zničit. A potom typicky pro tu klíšťovku jsou takzvané velké pletencové obrny. To znamená, vlastně máte obrnu, tedy nehybnost třeba celé končetiny. Horní končetiny, dolní končetiny, je to jedno. A nedá se to ani předem nějak jakoby ovlivnit nebo říci, že třeba spíš to bude horní nebo dolní. Můžou být i kombinace. Někdy je postižený lícní nerv, takže máte vlastně jakoby obličej trošičku nehybný na té jedné straně. A úplně nejhorší je, pokud jsou postiženy nervy, které zásobují dýchací svaly. Vlastně tam se úplně zničí ta schopnost spontánního, tedy samostatného dýchání. Takže ti lidi skončí na dlouhodobě na dýchacím přístroji.
1: Jsou to trvalé následky nebo jsou to věci, které se mohou v čase zlepšit?
2: Pokud mluvíme o těch obrnách, tak vlastně jednou dojde k zničení toho neuronu a on vlastně znova nemůže vyrůst nebo nemůže se znova objevit, takže tam samozřejmě úplně k reparaci nedojde. Pokud ale někdo dobře rehabilituje ty ruce, nohy, tak se určitě naučí jakýsi náhradní mechanismy pohybu, ale určitě rezidua, to znamená nějaký následky dobíhající, tam určitě jsou. Horší je to s těmi dýchacími svaly, to neumíte naučit se, neumíte zrehabilitovat, takže tam je to trvalé postižení. Jsou ale i jiné následky a ty jsou také nepříjemné, protože pokud dojde k zánětu v oblasti mozku, což jako součástí toho onemocnění je, tak se může objevit epilepsie. A to je velký problém, protože nejen to ovlivní život úplně extrémně. Najednou nemůžete řídit auta, nemůžete dělat určitá zaměstnání a podobně, ale vlastně vyžaduje to dlouhodobou léčbu, možná i celoživotní u některých lidí, neurologická sledování, takže to taky je vlastně asi bych řekla celoživotní následek.
1: Od toho lehkého strašení pojďme zpátky k prevenci. Tomu všemu dokáže to očkování proti klíšťovce skutečně ve 100% zabránit?
2: Ano, myslím si, že ano. To očkování je jednak velmi teda dobře oskoušené, je velmi bezpečné a nemůžu říct, že v medicíně něco 100%, ale řekla bych, že to téměř 100% očkování, to znamená, že 100% chrání před danou nemocí.
1: Daří se zvyšovat proočkovanost populace, pokud jde o klíšťovku. My už jsme několikrát mluvili o tom, že jsou národy v Evropě, kde je ta proočkovanost opravdu vysoká, kolem 80%.
2: Určitě v Rakousku, kde vlastně ta očkovací látka, kde je teda klíšťovka, byla velkým problémem a ta očkovací látka vlastně odtamtud vzešla, tak se předpokládá, že kolem 90% populace je proočkováno i v okolních zemích. Ale zase na druhé straně musím tedy posluchače jako pochválit, by se dalo říci, že se i u nás ta proočkovanost zlepšuje, jednak teda je to velký dík praktickým lékařům, který vlastně hodně nabízejí to očkování a v současné době tím, že to očkování pro ty pacienty nad 50 let je zdarma, tak vlastně i taky ten zájem se výrazně zvýšil.
1: Na mě tahle motivace zafungovala, já už oočkovaná jsem, takže tyhle rozhovory už můžu vést s klidným svědomím, pokud vy jste si ještě ty 3 zanedbat včeličky píchnout nenechali, tak to udělejte, stojí to za to. To by asi mělo být poselství toho našeho dnešního rozhovoru s doktorkou Janou Pazderkovou. Moc děkujeme za návštěvu.
2: Díky moc, naslyšenou.

0: bude přítomna u navracení koně Převalského v červnu do volné přírody?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného. Ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
2: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu.
0: Jak to pak vypadá na místě, kde jsou koně vypouštěni, tak to zjistíte, pokud si poslechnete celý rozhovor s ředitelkou pražské zoo Lenkou Poljakovou dnes po 13. hodině.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí

0: toulavých botách Valdemara Matušky a Olgy Blechové jsme došli k 11. hodině a téměř 52. minutě a dáme se do dnešního vaření se Slávkou. Řekla bych, že jako jakási červená nit se dnešním dopoledním expresem vine tvaroh, i když říkat o tvarohu, že se vine, není asi úplně správně. Prostě už se nám objevuje po několikáté, protože i Slávka ve svém dnešním receptu na řetvičkovou pomazánku má právě tvaroh.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Ke klasické jarní zelenině patří také řetkvičky, takže dnes si dáme řetkvičkovou pomazánku. Připravíme si asi 200 gramů sýra cottage, 125 gramů měkkého tvarohu, stačí polotučný, jednu malou cibuli, takové dvě lžíce majonézy, svazek řetkviček, sůl, pepř a trošku másla. V míse smícháme cottage, tvaroh, drobně nakrájenou cibuli a majonézu, podle vlastní chuti osolíme, opepříme. Nakonec přidáme hrubě nastrouhané řetkvičky, ale takové dvě nebo tři si necháme ještě stranou na ozdobu. Krajíčky chleba tence potřeme máslem, aby se pomazánka nevpíjela, namažeme pomazánkou a ozdobíme kolečky řetkviček.
1: Vaříme se Slávkou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Lebku svaté Zdislavy církev vystaví při sobotní pouti, pak ji uloží do hrobu v kryptě. Teplický soud znovu řeší žádost o podmíněné propuštění Dominika Feriho. Policie na Mladoboleslavsku odebrala z domu 165 psů chovaných v nevhodných podmínkách. Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 29 až 32 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré poledne. Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená při tradiční pouti v Jablonem v Podještědí tuto sobotu 30. května. Pak ji církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl po jednání s památkáři, zástupci církve i řádu dominikánů v Jablonem. Lebku před dvěma týdny z baziliky ukradl 35-letý muž. Zalil ji do betonu a chtěl ji hodit do řeky. Policie ho dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyjmuli. Teplický soud znovu řeší žádost o podmíněné propuštění Dominika Feriho. Někdejší politik si v teplické věznici odpikává tříletý trest za znásilnění dvou dívek a pokus o další znásilnění. Feri má za sebou dvě třetiny trestu. Bývalý poslanec má tentokrát v soudní síni obhajkyni a důvěrníka. Řekl, že v případě propuštění by vedl řádný život a snažil by se snížit újmu poškozených žen, pokud to bude možné. Vypovídali taky tři svědci, zaměstnanci vazební věznice, včetně speciálního pedagoga a psycholožky. Svědci vypověděli, že ve vězení Feri nemá žádné konflikty a nedostal žádné kázeňské tresty. Velký Šenov na Děčínsku koupil dva domy v blízkosti náměstí. Vzniknout by v nich měla restaurace, kavárna, informační centrum a knihovna. Za obě budovy zaplatilo město dohromady 5,5 milionu korun. Další peníze uvolní do rekonstrukce, pokračuje nezávislý starosta Dušan Víta.
3: Všechno budeme provozovat my jako město, aby se nám ta investice nějakým způsobem vrátila. Pokud by se nám podařilo ty objekty rozjet a že by nesli zisk, tak možná budeme uvažovat o pronájmu nějakému soukromému subjektu.
2: Kriminalisté a veterináři našli v rodinném domě na Mladoboleslavsku 165 psů v nevyhovujících podmínkách. Zvířata byla podle policie v nevětraných a silně znečištěných prostorách, tam se i nekontrolovaně množila a příbuzensky křížila. Úřady rozhodly o okamžitém odebrání všech psů, kteří putovali do specializovaných zařízení, říká mluvčí pražské policie Jan Daněk.
4: Kriminalisté ve věci vedou trestní řízení pro podezření ze spáchání trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách, za což v případě odsouzení hrozí až 8 let odnětí svobody.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 29 až 32, ve Šluknovském výběžku na 27 až 29, na horách na 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 před státní hranicí ve směru na Drážďany stojí porouchaný kamion. Na Českolipsku na silnici číslo 38 u Starých Splavů silničáři opravují povrch vozovky. Projíždí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever jsme právě teď odstartovali dnešní úterní polední písničky na přání. A to znamená jediné, že už můžete vytáčet linku do studia. Ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 911 04. Jdeme na první písničku na přání dnešního dne a o to si zavolala paní Jana z Ústí nad Labem. Přála si skupinu Kryštof a písničku Inzerát.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: Tohle byla skupina Kryštof a jejich inzerát a vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. A to další už na naší lince vybírá pan Karel z Ústí nad Labem. Pane Karle, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, já vás zdravím všechny. A vybral jsem letitou písničku, která je sice dost krátká, ale o to je hezčí. Tak a bude to. Haničce do Bíliny, Haničko, já se omlouvám, včera jsem ti volal horko, těžko a nešlo to. Vždycky mě někdo předhonil. Mm-hmm. Takže Hani, všechno nejlepší a hodně zdravíčka i tvýmu chlápkovi. A potom bych to ještě poslal Andělce do Hřivic, Libušce do Děčína, Ivě do Bílýho kostela, Kátě ano. Do Nový Vsi u Krastavy. No a potom ještě Renatce a Michalce.
0: Tak a jo, děkuju. Taky děkuju. Je to Mephisto a návrat Geminy. Díky za výběr. Naslyšenou.
1: Taky děkuju. Naschánou.

Mephisto a návrat Gemini. 12 hodin a skoro 20 minut k tomu. Pojďme na další písničku na přání. O to si zavolal pan Jiří, který právě teď jede na dálnici D1, tak jsme se domluvili, že vzkaz řeknu za něj. Přál si Pavla Dobeše a písničku Brlík a Sojka. A ta písnička je pro jeho paní.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá.

lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

0: dneska je modré a opojné nebe. Určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Pavel Dobež a jeho brhlík a sojka. Pokračujeme v písničkách na přání a tady je teď jeden e-mail, který posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Dobrý den, prosím od Jany Chládkové a Jakuba Smolíka, Valčík pro lásku, pro Marcelku do Neštěmic, Marušky do Děčína a Chomutova a všem, co se líbí, děkuje paní Marie ze Šestajovic.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude ředitelka ZOO Praha Lenka Podjaková.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Jana Chládková a taky Jakub Smolík, jejich Valčík pro lásku. Vy posloucháte Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Tady je další e-mail. Dobrý den, prosím o Mariku Gombitovou a Koloseum. Písnička bude pro mého manžela Filipa k dnešnímu svátku. Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví mu za celou rodinu. Přeje Marie.

0: Marika Gombitová a Koloseum, my pokračujeme v písničkách na přání a to další už bude vybírat paní Alena. Paní Aleno, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já vás zdravím, celé vaše úžasné rádio a poprosím vás o zahrání toho Ed Sheerana pro naši vnučku Barborku Poslovou, která teď před hodinou úspěšně zakončila studium psychologie. A tak máme velikou radost, i ta naše mluvící Andulka mluví, že Barunka dělá zkoušku a dostane jedničku. Mm-hmm. Víte, co to prostě je? Krásný, no. Chceme, aby byla šťastná, jsme na ní pyšní a máme ji moc rádi a ať ji ta písnička udělá radost i
0: dobře.
1: Vám do rádia.
0: A my gratulujeme z celého Českého rozhlasu Sever. Tady
1: děkuju,
0: je Ed Sheeran a jeho Perfect.
1: Já vám taky děkuji.
0: Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, moc krát, nasledanou.

Tohle byl Ed Sheeran a my pokračujeme v písničkách na přání na Českém rozhlase Sever. Dobrý den a hezké úterý. Dnes má 62. narozeniny americký zpěvák Lenny Kravitz, tak prosím, zahrajte jeho píseň Fly Away. Bude Filipům k svátku, včetně moderátora Filipa Majzla z Českého rozhlasu Liberec, všem dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům od paní Sylvie z Prahy.

0: čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky Nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

Radek Tomášek a taky písničky, které nestárnou, které hrajeme na Českém rozhlase Sever. Pojďme na další písničku na přání z SMSky. Prosím Dlouhou noc od Heleny Vondráčkové vám do rádia a všem posluchačům pro krásný den. Děkuji paní Marie z Benešova nad Ploučnicí.

Helena Vondráčková a její dlouhá noc. My stihneme ještě jednu písničku na přání, proto nejlepší rádio na světě, prosím skupinu Queen a Radio Gaga. Děkuji, paní Emma.

0: Skupina Queen a Radio Gaga, taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli v této hodině. Pokud se vám nepodařilo dovolat, tak se vůbec nic neděje, ty další písničky na přání jsou naplánovány na Českém rozhlase Sever opět po 18. Teď už Jirka Zeman připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech a Renata Filipy vám přeje hezký poslech a hlavně hezký den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Některé obce a města na Děčínsku se připravují na uzavření silnice první třídy u Svoru, povede přes ně objízdná trasa. Liberecký krajský soud poslal do vězení ženu, která pod vlivem drog kojila své dítě, to pak zemřelo. Soud zamítl žaloby Ruska kvůli dani z nemovitosti v Praze. Počasí na dnešek jasno nebo skoro jasno a teploty mezi 29 až 32 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. 1. června uzavře ředitelství silnic a dálnic komunikaci první třídy u Svoru na Novoborsku. Objízdná trasa pro dopravu měří 34 kilometrů a vede přes Českou Kamenici, Chřibskou a Jiřetín pod Jedlovou na Děčínsku. Auta si budou zkracovat cestu do Šluknovského výběžku také přes Kytlice. Tam už se na zvýšený provoz také připravují, říká nezávislý starosta Jan Havránek.
3: Máme zažádáno o šrafování na silnici, bude to doplněný svislými dopravními značkami. Navrhovali jsme tam i snížit rychlost na 30 km v hodině, to zatím neprošlo. Pokusíme se snížení na 30 km v hodině navrhnout v nějakém dalším sledu.
2: Objížďka potrvá od půl do půlky října. Silničáři vyslyšeli žádost starostů i obou krajů o zkrácení o jeden měsíc. Krajský soud dnes poslal na 8 let do vězení ženu, která pod vlivem drog kojila své 3měsíční dítě. To zemřelo. Rozsudek je nepravomocný. Žena vinu odmítá a na místě se proti rozsudku odvolala. Podle obžaloby kojenec zemřel po intoxikaci pervitinem, který se mu do těla dostal v mateřském mléce. Podle státní zástupkyně Ivy Plíškové se to potvrdilo znaleckým posudkem.
4: Zkoumáním znalců z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství a samozřejmě i tím toxikologickým vyšetřením. Ona byla dospělá lucidní osoba, která se mohla rozhodnout, zdali své nezletilé dítě bude kojit či nikoliv. Rozhodla se, že jej kojit bude a musela být srozuměna s tím, že pokud užívá drogy, může se skutečně negativně projevit na zdraví toho dítěte.
2: Státní zástupkyně ženě navrhovala 10letý trest. Po vynesení rozsudku si ponechala lhůtu na rozmyšlenou. Městský soud v Praze dnes zamítl dvě žaloby Ruské federace. Bránila se placení daně z nemovitosti v pražské Bubenči a Střešovicích za rok 2021 a 2022. Rusové údajně nemovitosti používali pro diplomatické účely a proto požadovali osvobození od daně. Činnost ale neprokázali a pražský finanční úřad jim vyměřil daň přes 200 tisíc korun za rok. Podle soudu české úřady postupovaly správně.
1: Počasí.
2: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 29 až 32 stupňů Celsia. V jižní části Ústeckého kraje platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor, dejte na dálnici D8. Na 71. kilometru ve směru na Prahu za exitem Předlice leží na vozovce roztrhaná pneumatika a blatník z nákladního auta.
5: Kamionu tam praskla pneumatika, takže velký kusy pneumatiky a kusy toho blatníku, včetně nějakých součástek jako ocelovej, se válej teda v obou jízdních pruzích.
2: Na silnici číslo 38 na Českolipsku u starých splavů silničáři opravují vozovku, provoz tam řídí semafory.
6: A představíme s váma svěřil silnici a kolona má kilometr.
2: Počítejte se zdržením, jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
7: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A Alex a host.

0: Alex a host, vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou. Již jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Vlastně nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kde kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5 kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Tak já bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličku ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo.
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spoložačkám, což se stalo. A takže ta byla jako milé, upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. Vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především to Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme. Máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navracení do původních přirozených lokalit, třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného. Ale budu u toho, je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Kbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu. A to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle v tom Mongolsku, to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem je nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale asi ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně, i když překvapilo znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda, věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl. A v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, u kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudů, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme a velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to
0: jak
1: tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: A má se k světu. Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny ano. Úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub a hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to ještě úplně o úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes a hosti povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte? Vy jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejsk.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis.
0: Je to
1: s našimi
0: kompromis.
1: Dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě? Teď.
1: Byli na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu.

0: vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy, po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvár. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění. Navrácenou lebku svaté Zdislavy církev vystaví už jen jednou. Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem plánuje přestavbu budovy starých jeslí na Střekově na řemeslné dílny. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty mezi 25 až 28 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Hezké odpoledne. Teplický soud vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 trestu z 3 let za znásilnění. Feri řekl, že chce vést řádný život a snažit se snížit újmu poškozených žen, pokud to jen bude možné. Nalezenou lebku svaté Zdislavy předá policie církvi tuto sobotu při tradiční zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí. Tam budou mít zájemci poslední možnost relikvii vidět. Před 2 týdny lebku zatím z tamní baziliky ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Restaurátorům se ji podařilo vyjmout, pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: Lebka bude vystavena ten den pouti, potom bude uschována a naším plánem je vrátit ji do hrobu svaté Zdislavy, čili neplánujeme ji dále vystavovat. Už jsme dávno po svatořečení, takže je to takový trošku i anachronismus.
0: Lebka byla vystavená v relikviáři od roku 1907. Papež Jan Pavel II. Zdislavu z Lemberka svatořečil v roce 1995. Svatá Zdislava je uctívaná jako patronka rodin litoměřické diecéze i českého národa. Dům dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků plánuje obnovu nevyužívaných bývalých jeslí na sídlišti Kamenná na Střekově. Podle mluvčího radnice Marka Lukiniče tam vzniknou nové veřejné řemeslné dílny pro děti i dospělé. Radní souhlasili s realizací 2 navazujících projektů za zhruba 90 milionů korun i s návratnou finanční výpomocí na předfinancování 1 z dotací. Záměr budou ještě v červnu schvalovat zastupitelé.
3: Řemeslné dílny mají stát 56,5 milionu korun a řemeslné dílničky téměř 34 milionů. Na první projekt podal Dům dětí a mládeže žádost o dotaci přes 40 milionů korun, která zatím není schválená. Na druhý má přislíbenou dotaci přes 26 milionů korun z programu Spravedlivé transformace. Z Ústí nad Labem Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: České hokejisty čeká od 20 hodin a 20 minut poslední utkání ve skupině mistrovství světa. Ve Friburgu se utkají s dosud neporaženou Kanadou.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 12, v údolích ojediněle až na 9, na horách na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne zejména na severu kraje přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 28, na severu kraje na 23 až 26, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia. V jižní části Ústeckého kraje platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V České Lípě v Bulharské ulici se srazila 2 osobní auta. Na Litoměřicku v Mlékojedech havarovalo osobní auto a na dálnici D8 na 38. kilometru ve směru na Ústí za exitem do Ksany stojí Ukrajinice porouchané nákladní auto. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přesně 4 minuty po 14. hodině je čas na pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever, kde se u nás objevily první lázně. To ví Martin Písaříka, seriál Co v učebnicích nebylo. V Edmundově soutěžce ve Hřensku na Děčínsku se možná začne od června opět jezdit na lodičkách. Více prozradíme zhruba za 15 minut. Vydáme se také do Jablonného v Podještědí, kam se v sobotu vrátí ukradená lebka svaté Zdislavy a zřejmě to bude poslední den, kdy ji veřejnost uvidí. Slavným Severočechem bude spisovatel Dušek a nezapomeneme ani na písničky, které nestárnou. Budou to pánové Petr Spálený a Valdemar Matuška, ale teď už Rady Kirken.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Pěkné letní odpoledne a příjemné úterý 26. května. Filipům také všechno nejlepší k svátku. Petr Spálený dospíval písničky, které nestárnou, tady budou i dál. Za malou chvíli nás čeká třeba skupina Fleetwood Mac. Máme 14 hodin a 12 minut. A teď už náš seriál Co v učebnicích nebylo. A Martin Písařík, a tentokrát to bude jedno prvenství, které je od nás ze severu Čech.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Buty nad stádem koní, 14 hodin 21 minut, pokračuje úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Edmundova soutězka ve Hřensku na Děčínsku se pro turisty otevře možná už na začátku června. Obec v ní provozuje plavbu na lodičkách a na otevření oblíbené turistické atrakce se intenzivně pracuje. Otevření soutězky ale ještě brání jeden nestabilní skalní blok nad příchozí cestou. Balvan se v těchto dnech snaží odborná firma rozbít a jeho zbytky zastabilizovat tak, aby neohrožoval turisty. Práce by měly být hotové do pátku.
1: Tady vlastně se budou prodávat teďkon vstupenky.
2: Vysvětlujeme starostka Kateřina Horáková ze sdružení soutězky Věc veřejná, věc neprodejná. My jsme přešli ten první můstek při vstupu do Edmundovy soutězky a tady zaměstnanci obce staví takový domeček dřevěný. A paní starostko, kdyby se mohlo stát, že bude Edmundova soutězka otevřená pro veřejnost?
1: Rádi bychom otevřeli na začátku června. Ještě čekáme na geologický posudek a posudek od dendrologa.
2: My jsme se byli podívat na cestě do Edmundovy soutězky, tedy ze spodní části toho svahu, a jdeme se podívat také nahoru. Tam odtud se dostali pracovníci specializované firmy, kteří sanují ten skalní blok.
3: Ten kámen už upadl dole, tam je to asi na 4 kusy a my už vlastně odtěžíme a dáváme, přemýšlíme na stranu, dáme z toho písek, malý kameny.
2: Popisuje postup práce Jiří Němec z firmy Strix.
3: Dáme tam suchou zíčku, aby prostě ten kámen se mohl uvolnit a padnout dolů na lidi.
2: Sanaci zhruba 40-tunového balvanu zaplatí správa Národního parku České Švýcarsko.
4: Je to včetně DPH asi 275 tisíc korun.
2: Upřesnil mluvčí parku Tomáš Salov.
4: Současně na dalších objektech vlastními silami zajišťujeme monitoring vytipovaných skalních objektů, abychom zjistili, zda jsou stabilní nebo nestabilní. Je tam ještě v plánu na dalším skalním objektu osadit monitoring průběžný, automatický.
2: Správa parku se tedy postará o sanaci a monitoring svahu nad soutězkou. Obec zase o to, aby bylo koryto řeky Kamenice čisté a bez naplavených kmenů a dalších překážek. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Necelé dvě minuty zbývají do půl třetí, dospívala Tina Turner, brzy tady bude zpěvačka Eva Farnále, teď se opět vydáváme k nám na sever Čech. Policie předá církvi ukradenou lebku svaté Zdislavy. Stane se tak při tradiční svatozdislavské pouti v sobotu 30. května v Jablonem v Podještědí. Církev postup oznámila dnes po jednání zvláštní komise. Zástupci církve, policie nebo památkářů se sešli přímo v bazilice, odkud lebku před dvěma týdny ukradl 35-letý muž z Mladé Boleslavy. U dnešního jednání byl i náš reportér Jiří Jelínek, kterého teď zdravím ve vysílání. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Budou vystavení lebky provázet nějaká zvláštní opatření?
1: Budou. Lebka bude vystavená na zatím nezveřejněném místě v bazilice. Mohu říct jen to, že to nebude oltář s relikviářem, kde byla do krádeže před dvěma týdny. U relikvie bude celou dobu stráž a s posílením hlídek počítá i policie, která nalezenou z betonu vyjmutou relikvii předá při mši svaté v 11 hodin. Mši povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, to vše na pozadí tradičních každoročních slavností věnovaných svaté Zdislavě z Lemberka.
0: Církev oznámila, že po sobotní pouti už lebku nebude veřejně vystavovat. Proč?
1: Arcibiskup řekl, že k tomu vedlo několik důvodů. Jednak prý zjistili, že je takové klima ve společnosti. Církev se také domnívá, že vystavení bylo spojené s dobou, kdy se to stalo, tedy po blahořečení Zdislavy z Lemberka v roce 1907. Pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: A chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě. A vzhledem k tomu, že to je tady pár metrů, ten hrob je vlastně pod námi, tak si myslím, že to není nic proti ničemu.
1: Lebka je tedy v tuhle chvíli stále v rukou restaurátorů, kteří budou sledovat ještě několik týdnů, aby se ujistili, že je stabilní a nijak po styku s betonem nedegraduje. Pak proběhne obřad, za kterého bude uložena do krypty baziliky. Na oltáři, kde byla lebka přes 100 let vystavená, zbyde prázdný relikviář. Na jeho novou podobu bude vypsaná soutěž. Má do něj být uložena alespoň malá Zdislavina kůstka.
0: Můžeš závěrem shrnout, co se tedy před dvěma týdny stalo?
1: Muž lebku ukradl před dvěma týdny před začátkem mše. Posléze policii vypověděl, že nesouhlasil s vystavováním ostatků. 800 let starou lebku zalil do betonu s cílem hodit jí do řeky a na dobro jí tak pohřbít. Českolipští kriminalisté pachatele během několika dnů vypátrali a tenhle plán díky tomu nestihl dokonat. Na soud pachatel čeká na svobodě.
0: O blížícím se návratu vzácné relikvie do Jablonného v Podještědí jsme mluvili s reportérem Jiřím Jelínkem. Jiří, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, tentokrát opět. Valdemar Matuška, Růže z Texasu, 14 hodin skoro, 39 minut a už je připravený další. Slavný Severočech dnes nám představí Milan Knotek, spisovatele Václava Duška.
1: Slavní Severočeši.
2: Když podle vaší knihy někdo natočí film, je to nejlepší důkaz, že píšete dobře. Václavu Duškovi, který se narodil v roce 1944, se to stalo hned několikrát. Vyučil se malířem pokojů, pracoval v dolech, na jatkách, jako šofér nebo převozník. Koncem 70. let vystudoval FAMU a živil se jako scénárista na Barrandově. V 80. letech působil také v Severočeském divadle Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem a v Ústeckém činoherním studiu. Václav Dušek psal často o problémové mládeži. Literární kariéru odstartoval v roce 1974 románem Pana nebo orel. Volné pokračování této knihy sfilmoval Juraj Hertz pod názvem Křehké vztahy. Povídky o klukovské partě z Karlína Tuláci zase natočil o 4 roky později Vít Olmer. Společně s Jiřím Švejdou je Dušek také autorem scénáře, snímků Koncert a Dům na inzerát. Čtenáře rovněž zaujaly jeho knihy Dny pro kočku, Lovec štěstí, Kukačky nebo Skleněný golem. Po sametové revoluci, kdy pracoval také jako novinář, napsal další, Komu nepadají hvězdy, Poslední kovboj, Karlínské blues, Paví dům a Vy nám taky. Jeho poslední próza z roku 2015 se jmenuje Flákači. Václav Dušek, který často čerpal náměty i v severočeském prostředí, představuje v české literatuře důležitého autora sociálně realistické prózy 70., 80. i 90. let.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dalibor Janda, kde jsi 14 hodin 50 minut, pokračuje úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Teplický okresní soud rozhodl o předčasném propuštění Dominika Feriho. Bývalý politik si v teplické věznici odpikával 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Dnešní líčení sledovala naše reportérka Jana Vitásková. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. To předčasné propuštění je podmíněno 3letou zkušební dobou. Další podmínkou je zúčastnit se resocializačního programu a pak neveřejná písemná omluva poškozeným. Státní zástupce Ondřej Langer uvedl, že Feri se ve výkonu trestu choval řádným způsobem a teď je vidět posun od toho minulého veřejného zasedání před 4 měsíci, kdy krajský soud nařídil okresnímu další rozsáhlé dokazování. S podmínečným propuštěním souhlasil a navrhoval zkušební dobu. Minimálně na 3 roky a dohled probačního úředníka. Vypovídali taky 3 svědci, zaměstnanci věznice, včetně speciálního pedagoga a psycholožky. Vězeňská psycholožka Radovana Klusáčková byla přesvědčená, že Feri k podmíněnému propuštění vyzrál. Zdůvodňovala to tím, že je vzdělaný, má za sebou rodinu, která ho přijímá a věkově dospěl. Taky uvedla, že pobyt ve vězení není potřeba protahovat, protože to pak může komplikovat návrat do běžného života.
0: Jak reagoval Dominik Feri?
1: Dominik Feri chce poškozené kontaktovat po propuštění prostřednictvím jejich zmocněnce se snahou snížit újmu, kterou jim způsobil. Zdůrazňoval, že skutky se staly před 10 lety a teď už má jiné priority a ambice. Uvedl, že mu je líto, co poškozené pociťují a že chce hledat cesty, jak to změnit. Na otázku zmocněnce poškozených, proč už to neudělal dřív, řekl, že jakýkoliv kontakt před rozhodnutím soudu by mohl být vykládán jako účelový. Feri mu bude brzo 30 let, má za sebou 2/3 trestu. Věznici opustí ještě dnes. On i státní zástupce se vzdali práva stížnosti.
0: Prozradila naše kolegyně Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Teplicku. Český rozhlas Sever. Žijeme

0: that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis. Vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
4: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
3: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
5: No to bych to pěkně zvoral.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
6: Bývalý poslanec Ferry opouští vězení, soud vyhověl jeho žádosti o propuštění. Hřensko na Děčínsku se připravuje na otevření Edmundovy soutěsky, odborníci teď zajišťují nestabilní skálu nad příchozí cestou. Cenový strop na naftu i benzín zítra klesne zhruba o 30 haléřů. Počasí na zítřek jasno až polojasno a teploty mezi 25 až 28 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Ferry jde na svobodu. Teplický soud vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění z vězení. Někdejší politik si odpykal 2/3 z 3letého trestu za 2 znásilnění a 1 pokus o něj. Proti propuštění vystoupil zástupce zmocněnkyně poškozených. Podle něj mají oběti obavy. Hřensko na Děčínsku připravuje zahájení plavby na lodičkách v Edmundově soutěsce. Odborná firma teď zajišťuje nestabilní skalní blok nad příchozí cestou k soutěsce. Hotovo by mělo být do pátku. První návštěvníci se na pramicích svezou na začátku června. Obec pro letošní rok taky vylepšila systém nákupu vstupenek na jízdy lodičkami, říká starostka Kateřina Horáková ze sdružení Soutězky věc veřejná, věc neprodejná.
7: Připravujeme online prodej vstupenek, jak do Edmundovy soutěsky, tak do divoké soutěsky a vlastně bude probíhat prodej vstupenek do Edmundovy soutěsky i přímo jakoby na místě před vstupem do soutěsky.
6: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 44 korun a 650 haléřů. To je o 28 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 29 haléřů na 41 korun a 43 haléřů. Vláda včera rozhodla, že regulace cen paliv bude pokračovat i v červnu. V západní a jižní Evropě letos lidé zažívají rekordně teplé jaro. Meteorologové ve Francii i Velké Británii zaznamenali historicky nejvyšší naměřené květnové teploty. Podle francouzské vlády v souvislosti s vlnou veder zemřelo nejméně 7 lidí. Úřady i v dalších zemích varují před zdravotními dopady horka.
8: Starý kontinent zasáhla vlna veder nečekaně už v květnu kvůli takzvané tepelné kupoli. Horký vzduch, který se drží nízko u země, by měl dál zvyšovat teploty i v Portugalsku, anebo na jihu Španělska. Tam už o víkendu naměřili skoro 38 stupňů a varují před riziky úpalu. V italské metropoli kvůli vlně veder omezují práci venku. Rekordní teploty hlásí taky v britském hlavním městě Londýně. V Paříži horké počasí ovlivňuje podmínky na tenisovém turnaji Roland Garros. Francouzský premiér Sebastian Lecornu avizoval, že kvůli horku tento týden svolá mimořádné jednání kabinetu. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Počasí.
6: Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne zejména na severu kraje přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 28, na severu kraje na 23 až 26, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia. V jižní části Ústeckého kraje platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
6: V Teplicích na křižovatce ulic Doubravská a Štůrova bourala dvě osobní auta. Na Litoměřicku v Mlékojedech se srazila také dvě osobní auta, na místě jsou záchranáři. A na silnici mezi Kadaní a Prunéřovem havarovalo nákladní auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Úterý 26. května pokračuje u nás ve vysílání Českého rozhlasu Sever také pravidelné pohodové odpoledne. Krysáci, žížaláci, Bob a Bobek, Rákosníček a především Maxi Pes Fík a samozřejmě jeho hlas Josef Dvořák začíná kadaňský pohádkový festival. Přímo na místě je i náš severočeský stopař Robin Rerich, se kterým se za malou chvíli spojíme. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se podíváme do obce Kamík a hlavně řeč bude o zřícenině místního hradu. Další tipy přidáme i kolem 15:30 a k tomu třeba i písničky, které nestárnou. Tentokrát od Marie Rotrové, později od kapely Rangers, teď pokračuje Petr Muk. Hezké odpoledne.
2: Pohodové odpoledne.

0: Marie Rotrová, Lásko, voníš deštěm, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: Od dneška do pátku je především pro děti připravený kadaňský pohádkový festival. Zahájení letošního 5. ročníku teď přímo v Kadani sleduje náš severočeský stopař Robin Rerich. Robin, hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne. Slavnostní zahájení začalo zhruba před 10 minutami. Na pódiu se ho ujal moderátor Petr Stehlík a pod ním na rozpáleném asfaltu už v tuto chvíli několik desítek dětí. Teď vítá na pódiu ředitel festivalu Jana Voltra a přijdou i muzikálové hvězdy Míša s Romanem Tomešovými. Projekce filmu už jsou během dneška v plném proudu a do konce týdne obsadí kino Hvězda. Pro doprovodný program je určené jednak právě tady pódium za kinem, pak prostor před kinem a také sál kulturních zařízení Orfeum. Některé workshopy budou i na základních školách. Pohádkových bytostí je a tento týden bude plná celá Kadaň.
0: Mm-hmm. Hlavní pohádkovou postavou Kadaně je Maxi Pes Fík. Platí to tak i pro festival?
2: Autor Maxi Psa Fíka Rudolf Čechura příběhy tvořil v nedalekém Ahníkově, proto se radnice už před víc než 20 lety rozhodla právě tuto večerníčkovou postavu vlastně adoptovat. Jedním z tradičních hostů a patronem festivalu bude v pátek také herec, který Fíkovi propůjčil hlas. Josef Dvořák tady v Kadani prožil dětství a mládí. Večerníčková postava byla také jedním z motivů vzniku festivalu, na kterém se promítají hlavně večerníčky.
0: Jaké další projekce si pořadatelé pro návštěvníky připravili?
2: Každý den dopoledne je připravené promítání několika různých typů pásem večerníčků a k tomu workshopy na školách. Každý podvečer bude promítání filmové pohádky, například letošní české novinky Princezna stokrát jinak nebo druhé pokračování mezinárodního titulu Zootropolis. Na pódiu i pod pódiem budou moct děti třeba ve čtvrtek tancovat s Honzou Onderem a každý den tam bude i hudební vystoupení. Výtěžek z festivalu připadne organizaci Charita, která ho poskytuje na léčbu nebo podporu nemocných dětí. Letos to bude rehabilitace pro malého Zdeňka, kterému lékaři diagnostikovali vzácný Prader-Willi syndrom.
0: Říká kolega Robin Rerich. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kabát, Houby magický, 15 hodin 21 minut. Před námi je další díl seriálu Příběhy severočeských měst a obcí. Alena Škraňková nám představí obec Kamík na Litoměřicku a vracet se budeme hlavně do historie.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Obec Kamík na Litoměřicku byla založena někdy ve 13. století. V letech 1980 až 91 byla součástí Litoměřic. Písemná zpráva o Kamíku se objevuje v listině Jana Lucemburského z 10. ledna roku 1319. Jan Lucemburský nechal postavit i hrad Kamík, jeho zřícenina stojí nad obcí dodnes. Oblast kolem Kamíku bývala rájem ovocnářů, pěstovali tam hlavně třešně a vlašské ořechy. Ovocné sady vytlačovaly dřívější vinice. Od 15. nebo 16. století byl v Kamíku i pivovar, až do doby mezi první a druhou světovou válkou. Obyvatelé hradu Kamík na skalnatém ostrohu v nadmořské výšce 350 metrů měli střežit cestu, která procházela pod hradem. Vedla do Litoměřic přes obec Miřejovice, sedlem mezi Plešivcem a Bídnicí, směrem na Libochovany, přes České středohoří až k zemským hranicím. Za 30leté války dobyli hrad Sasové a kolem roku 1650 už byl zříceninou. Od roku 1964 je chráněnou kulturní památkou České republiky. U Kamíku končí třeba zeleně označená turistická trasa, která začíná u přístaviště ve Velkých Žernosekách. Ta patří mezi nejkrásnější turistické trasy Ústeckého kraje.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Skupina Turbo, chtěl jsem mít přesně 1:30 k tomu a v dnešním pohodovém odpoledni se podíváme na další tipy. A pokud jsme vás na začátku hodiny zaujali akcí s názvem Kadaňský pohádkový festival, který dnes propukl v Kadani a ve 3 hodiny oficiálně odstartoval, tak jenom doplním webové stránky, kde najdete podrobný program a také vstupenky, takže bez háčku a bez čárek Kadaňský pohádkový festival, všechno dohromady, .cz. Taneční podvečer s dechovou hudbou Krušnohorka je nejen pro seniory, připravený opět v Duchcovském kulturním centru na tradiční 17. hodinu. V Ústeckém domě kultury se dnes představí 5 výjimečných hereček v divadelní komedii Opona nahoru. Hra plná nezapomenutelných vtipných hlášek a situací, které sebou přináší rivalita 5 odlišných žen. V hlavních rolích Alena Mihulová, Petra Špalková, Jitka Smutná, Barbora Mošnová a Eliška Nejedlá. Přijít můžete do Ústeckého domu kultury na 7. hodinu. Oblíbená salsa tančírna je v programu knihovny Ústeckého kraje. V budově v ulici Velká Hradební se bude tančit ve Wolfrumově čítárně. V 19 hodin večerem provede Jana Štalfa z Ústecké salsa tančírny. Klasická hudba pro housle a klavír dnes zazní ve Vrchlického divadle v Lounech. Nejen Ludvika van Beethovena zahrají Jiří Vodička a Martin Kasík. Začátek v 19 hodin. V Mostě si můžete vybrat mezi divadlem, hudbou a sportem. A nebo to všechno spojit. V divadle Rozmanitostí vás čeká vrcholné dílo absurdního dramatu Král umírá, ale pozor, začátek je už v 17 hodin. Na Benediktu se chystá zahrát francouzská bluesrocková parta The Freaky Buds, začátek je v 19 hodin. A přidat se k ostatním a fandit našim hokejistům při dnešním zápase s Kanadou díky velkoplošné projekci můžete po 8 hodině večer na jezeru Most.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teťa Rangers, 15:39, stále příjemné úterý 26. května. Dopoledne v pořadu Dáme řeč jste si dnes povídali o diskuzích na sociálních sítích. Jestli se zapojujete a jestli je považujete za vulgární. Zdeněk Lukesle zavolal i Vláďovi Hronovi, který diskuze čte.
1: Z dvou důvodů. Za prvé je to pro mě taková sociologická sonda a za druhé mě to pochopitelně pomáhá v práci, protože člověk tam občas vidí věci, které může použít, abych byl v obraze, jak se říká.
2: A třeba čteš i diskuze pod články o tobě?
1: Abych řekl pravdu, tak člověče, nějak ne. Já jsem měl nádhernou školu od pana režiséra Františka Poláka, se kterým jsem pracoval pochopitelně na všech svých pořadech. Když o mě poprvé vyšlo něco nelichotivého v bulvárním tisku, tak mi tehdy řekl geniální větu. On říká, nereagovat, nepřijímat, nevšímat si, jít dál. To je základní věc, kterou by měl asi člověk se naučit, určitou duševní hygienu v ohledu toho, že názor kohokoliv z druhé strany republiky nebo planety by neměl ovlivňovat váš život, vaše životní snažení a vaši cestu. Měli byste stát pevně ve svých kramflecích a jít pevně za svými cíly. Prostě jednoduchá věc, obrnit se proti těmhletěm věcem, protože není nic jednoduššího, než se schovat za anonymitu jakési sociální sítě a křičet na ty druhé, že jsou tamhle to nebo tohleto. Tohle vám přece nestojí za to, aby vám to bralo čas.
0: Zítra budeme vzpomínat na školní jídelny. Chutnalo, nechutnalo, co a další příběhy nám můžete připojit třeba do e-mailu damerec@rozhlas.cz nebo zítra zavolat přímo po 9. hodině, ale teď už v pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever pokračuje skupina Smoky. A breathless drive on a downtown street.

0: 15 hodin 47 minut s vámi je stále Český rozhlas Sever a úterní pohodové odpoledne. Plánovaná rekonstrukce centrální školní jídelny v Lovosicích se posouvá. První stavební práce musela radnice odložit kvůli nové trafostanici, která je pro opravy potřebná. Stavba za zhruba 150 milionů korun by podle posledních odhadů měla začít příští rok. Podrobnosti má teď pro nás naše redaktorka Lucie Hýzlová. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Je výstavba trafostanice jediným důvodem, proč se opravy jídelny posouvají?
1: Jde o klíčový krok. Trafostanice je pro rekonstrukci nezbytná. Radnice musela podle nezávislého starosty Vojtěcha Krejčího kvůli změnám v legislativě plány na výstavbu trafostanice přeprojektovat a v následujících týdnech by měla začít samotná výstavba.
2: V následujících týdnech by měla začít výstavba trafostanice, která je nezbytná právě pro zahájení toho samotného projektu. Tam jsme měli zkus právě kvůli požadavkům ČEZu, její trafostanice jinými specifiky, tak jsme ji museli přeprojektovat. K tomu už došlo.
1: Pak už město vybere firmu, která opraví samotnou jídelnu. Starosta uvedl, že zhotovitele město vybere, i když stavebně projekt fakticky začne až v příští sezóně.
0: Jaké jsou potřebné náklady a jak je vyřešená náhradní jídelna pro školáky?
1: Náklady jsou zhruba 150 milionů korun a město si bude muset vzít úvěr. Konečné nabídky budou na nadcházejícím jednání schvalovat zastupitelé. Radnice navíc jedná o dalších možnostech financování s Ústeckým krajem. A co se týká náhradních prostor, tak na obědy by v příštím roce mělo zhruba 1800 strávníků chodit do bývalého hotelu Lev. A jak uvedl starosta Vojtěch Krejčí, zbývá ještě dostat potřebná povolení od hygieniků.
2: Projektanti na základě požadavku hygieny dopracovávají jasně výpočet výměny vzduchu a osvětlení, tak aby se nám k tomu mohla hygiena vyjádřit. To je asi to nejdůležitější, co potřebujeme, aby jsme měli kladné stanovisko od hygieny, že takto můžeme ten náhradní provoz provozovat.
1: Celá rekonstrukce by od prvních prací měla trvat zhruba rok a půl.
0: Říká kolegyně Lucie Hejzlová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Lovosicku. Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

Hostem dnešní humoriády bude herečka Carmen Majerová, průvodcem bude opět samozřejmě Patrik Rozehnal na Českém rozhlase Sever. Humoriáda začne chvíli po 16. hodině a se rozloučím ale jenom do 17., kdy pro vás budeme mít opět připravený pořad Den v

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Bývalý poslanec Dominik Feri dnes opustil věznici v Teplicích, odpykal si 2/3 z trestu za znásilnění. Ústecký kraj chce u Žadce postavit safety centrum k nácviku krizových situací. V 85 letech zemřel Richard Falber, bývalý šéf odborů a politik. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty mezi 25 až 28 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Bývalý poslanec Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, dnes opustil věznici v Teplicích. O jeho podmíněném propuštění rozhodl soud dnes. Feri si odpykával 2/3 tříletého trestu. Soudce stanovil zkušební dobu na 3 roky. Feri se musí neveřejně omluvit poškozeným a podrobit se resocializačnímu programu, který nabízí probační a mediační služba. Soud se ztotožnil s názorem žalobce a obhájkyně, že někdejší politik prokázal polepšení a předpokládá se, že povede řádný život. Propuštění byl zástupce zmocněnkyně poškozených, podle něj oběti pociťují obavy. Ústecký kraj chce poblíž Žadce postavit centrum pro nácvik zvládání krizových situací. Školáci si tam pod vedením profesionálních záchranářů vyzkoušejí praktická cvičení, firmám poslouží pro bezpečnostní školení. Kraj vybral pro tzv. Safety centrum 2-hektarovou plochu v průmyslové zóně Triangle. Odhadovanou cenu uvádí hejtman Richard Brabec z hnutí ANO.
3: Minimálně 150 milionů korun. Jsme přesvědčeni, že ty peníze jsme schopni zajistit z výnosů zóny v Trianglu. Chtěli bychom mít ten projekt co nejrychleji. On naštěstí stavebně není zas tak dramaticky složitý, protože to je taková opravdu stavebnice.
2: Zemřel odborář a politik Richard Falber, bylo mu 85 let. Českému rozhlasu to potvrdil současný předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Falber byl v čele odboru 8 let, přispěl k jejich zviditelnění a získal přezdívku táta odborů. Později byl senátorem a europoslancem za sociální demokracii. Richard Falber zemřel 13. května, poslední rozloučení s rodinou bylo včera. 4 lidé zemřeli v Belgii při srážce školního mikrobusu a vlaku, oznámil to belgický ministr vnitra Bernard Cantin. Podle něj zahynuli 2 mladiství, řidič a 1 dospělý. Nehoda se stala ráno na železničním přejezdu asi kilometr od obce Bichenhout. Co přesně se stalo, policie vyšetřuje.
1: Počasí.
2: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 12 až 15, v údolích ojediněle až na 9, na horách na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne zejména na severu kraje přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 27, k večeru na severu kraje na 23 až 26, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Na dálnici D8 na 36. kilometru ve směru na Prahu na mostě před sjezdem na Doksany leží na vozovce pneumatika z kamionu.
4: Směr Praha leží v pravém pruhu roztržená pneumatika od kamionu.
2: Na Chomutovsku mezi Hrušovany a Nezabilicemi bourala 2 osobní auta. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně. Hezký poslech Českého rozhlasu Sever.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním milým hostem je Carmen Majerová. Dobrý den, vítejte.
6: Děkuji, krásné, dobré odpoledne přeji.
5: Dámy a páni, veselé osvěžení je tu k mání.
1: Humoriáda.

0: Carmen Majerová, náš dnešní host, je ve svém křesle a má na sobě šaty v barvě oblohy. Chtěl jsem to přirovnat právě, že je to pěkně vyladěno všechno. Jak se máte, co děláte a jak řešíte to vedro?
1: Děkuji za optání, mám se dobře. No vedro je mi svým způsobem milé, pochopitelně, a svým způsobem namáhavé. Ale ne, nenaříkám.
0: Vody máme dost, zvládnout. Zůstaneme svěží určitě.
1: Tady je příjemně, ano, tady je chládek.
0: Bezva, tak čím osvěžíme posluchače pro začátek? Co jim nabídneme?
1: Nabídneme, ano, pana Miroslava Horníčka.
2: To je Miroslav Horníček, on se narodil v Plzni, kde se narodili všetci talentovaní.
3: Ano. Skupa, God, víc jich nevím.
2: Suchý.
3: Promiň, Jiříku. No. Suchý, ano.
2: A ten?
3: Taky Plzeňák. A ten taky. Taky, jo.
2: Ale tak já myslím, že to všetci vědí, že jsi z Plzně.
3: Ale jo, to už je poznat na vzhledu.
2: Ale já vím, že jsi začínal vlastně svou profesionální dráhu vo velkom plzeňském divadle.
3: Ano.
2: To bylo v roku?
3: To bylo v roku.
2: Počkej,
3: já nevím. To byla válka ještě.
2: 40.
3: Tedy ne, už 30 leta, ale.
2: 43?
3: 4, tak nějak.
2: To 1900.
3: Já... Rozumím. Já vím, že vypadám jako... Ale to je krásný, že už tak je člověk z minulého století. A děláme, co děláme, jsme z minulého století.
2: A teda vraťme se do toho divadla.
3: Jo.
2: Do činohry.
3: Já byl v činohře, ano.
2: Určitě to byla činohra?
3: No samozřejmě, poznám přece. Všichni mluvili, já mluvil taky, tak to byla činohra.
2: No ale já vím, že tam si slávně účinkoval, přece v operetě.
3: No slávně.
2: Tam si ty podprsenky tím subrtám.
3: Počkej. Nesmíš pluralizovat.
2: Jo.
3: Já jsem přetrh jednu subretě, jedný subretě.
2: Jsem se zlakl, že subretu si přetrhl.
3: To byla fraskita od Františka Lehára. Ovšem my za protektorátu to hráli pod názvem Franz.
2: Franz Lehár. Fero, Franz, ano, Lehár. Fero.
3: No. Fero. On byl jako ty Maďar?
2: To by byl Ferenc.
3: Ferenc, aha. Ferenc. A Fero je co je
2: Fero to je také po slovensku, je Fero.
3: Fero. Taky jo, po slovensku.
2: Jak je Miro?
3: Miro, ano.
2: Tak je Fero.
3: No. Jsou různý termíny pro ten název Miroslav. A nejpodivnější je, to milovala moje matka, která si potrpěla na vznešenost, jo? Takovou falešnou, tak mi říkala Mirčo. Vždycky říkala, náš Mirča udělal to nebo ono, napsal povídku, náš Mirča. Mm. A podruhý jsem se s tímto termínem Mirčo setkal, budeš se divit, u Jardy Štercla. To ještě byly Silvestry v ABC tenkrát a v tramvaje jezdili po Václavském náměstí nahoru. A my jsme tam čekali s mou ženou na tramvaj a než přijela, tak koukám, po chodníku šly dvě takové vysloužilé, jak bych to řekl, nevěstky, který nesmí v Praze dvě pobejvat, jenom v Praze jedna, v těch uličkách. No tady někde. A tam šli a vlekli se tedy těžko a na ramenou jim visel jako ukřižovaný Jarda Šterc. Vlíkl nohy za sebou, že hrozná podívaná a tak klopítal a najednou mě viděl na té refíži, která byla pár metrů od kraje, že? A zařval na mě nezapomenutelný výkřik. Zařval, Mirčo, posem, mám tady dívky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik o životě v Plzni s Mirčou Horníčkem.
1: Nádhera.
0: Vy jste se potkali s panem Horníčkem?
1: Ano, měla jsem tu čest. Jednak bych chtěla připomenout nádherný zážitek, vlastně takový úplně ten první v komorním divadle, to už dneska nikdo nepamatuje, nebo tedy málo kdo, v Jibernské ulici měl své představení Dobře utajené housle. A to prostě bylo, no, je to zážitek, do dneška ho mám v sobě a velmi jsme ho obdivovali a milovali. A já měla tu čest, že jsem byla obsazena do hry, kterou napsal Dva muži v šachu. Takže a obsazení bylo. Já jsem hrála jeho partnerku, Libuška Švormová s Lubomírem Lipským a Jaromír Spal a režíroval to Jánko Roháč.
0: No to je sestava.
1: No a byla to rozkošná komedie. No tak jak pan Horníček, samozřejmě vtipná, duchaplná. A já jenom vím, protože tenkrát jsem byla strašně mladička a samozřejmě, že jsem k němu vzhlížela a měla jsem k němu takový ten, jo, ten respekt. Já jsem nebyla jsem taková ten pertů, ta kolegyně jako hele Mirku, jo, to jsem si samozřejmě nedovolila. Vždycky jsme si vykali, ale on byl nesmírně milý, vtipný, laskavý a mám jenom takovou malinkou vzpomínečku ještě na tu premiéru. Protože jsme pochopitelně všichni měli nervy, tak jak to bývá. A Jánko Roháč si nás za tou oponou takhle všechny obejmul a říká: Dieťa moja, nech se děje čokolvek, len sa nesraziť.
0: Aha, já jsem si řekl, mal jsem vás rád. Dobře, tak s panem Horníčkem jste spolupracovala, byl on improvizátor někdy?
1: Ano, nebo... samozřejmě, jo. A pak ještě trval, protože pochopitelně, že si tu hru napsal tak, aby měl dobré víno, to bylo z italského prostředí. My jsme hráli s Libuškou kypré krásné italky, ano.
0: Zkouším si představit, výborně, jde mi to.
1: A pan Horníček vždycky trval na tom, aby tam to vínečko měl pravé a aby to ovoce a všechno, tak jak se někdy na jevišti samozřejmě to jen tak kašíruje, takzvaná kašírka, že? Ale tak ne, to ne, při představení s ním muselo být pravé ovoce, pravý pomeranč, hrozny, sýr, na tom trval, dobrý chléb, jo. Protože o to šlo tam se prostě ty
0: jedlo
1: scény byly takové.
0: Inscenaci.
1: Ano. A on na tom lpěl.
0: Labužník to byl.
1: Ano.
0: I vychutnával si celý život. Tak dobře, budeme dál s Miroslavem Horníčkem, to už je otázka na dámy a páne, chlapce a děvčata u rádia, anebo budeme mít Jiřinu Bohdalovou v dalším vstupu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B, pošlete je na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Těšíme se na vás.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte Humoriádu, dnešní posádka Karmen Majerová a Pavel Kučera vás zdraví a zveme vás na hlasování na telefon 731 800 900. Miroslav Horníček nebo Jiřina Bohdalová, aktuální výběr i pro vás. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Anna z Poličky a hlasuji pro Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, hezký den.
3: Nashledanou, pěkný den.
2: Děkujeme, naslyšenou, vítáme vás, dobrý den.
4: Ano, hezké slunečné odpoledne přeje posluchačka Stanislava, vám Pavle. A srdečně zdravím paní Carmen.
5: Aha, děkuji.
4: Kterou mám ráda jako herečku, jako člověka prostě. Mám vás ráda a přeji vám teda hodně zdraví, štěstí a pohody. A vybírám pana Horníčka, Pavle.
2: Děkujeme.
5: Děkuji, to bylo moc milé, děkuji.
2: Mějte se hezky. Ano. Tak dalšího pozveme, kdo pak to bude? Dáma či pán, dobrý den.
6: Dobrý den, Pavle, zdraví vás Standa Zemníků, je paní Carmen.
5: Dobrý den.
6: Myslím vám, že na zem nedoplivnu, jaký je vedro. A dál bych si pokračování pana Horníčka, protože to bych chtěl doposlouchat, jak to s těma babama dojde.
2: No, to vás asi zklamem, protože tu máme jiného pana Horníčka, o něčem jiném zase tentokrát. Pan Štercel už to má za sebou s těmi dívkami. No, tak jo, mějte se.
6: Děkuju.
2: Naschledanou.
6: Krásně.
2: Vy také. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Zdravím vás, zdravím paní Majerovou i vás, pane Pavle.
5: Děkuji.
2: A zdravíme.
7: Karel Bojkovic a já bych si pokračování.
2: Děkuji. Pokračování, pane Horníčka, děkujeme. Musím říct, že souboj je velmi vyrovnaný, co se týká hlasování v tuto chvíli. Pokračujeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, Pavlíku Božena. Zdravím vás a taky vašeho milého hosta. A chtěla bych samozřejmě pokračování pana Horníčka. Přeju vám krásný den a užívejte si léta.
2: Děkujeme, děkujeme. Pěkně, naslyšenou. Tak další, prosím, dobrý den.
9: Honza, dobrý den.
2: Dobrý.
9: Zdravím vás do studia. Zdravím vás, paní Carmen. Já bych si přál Bčko a chtěl bych se zeptat paní Carmen, jestli nemá nějakou zajímavou takovou pikantnější historku mládí nebo takhle, protože na ní je vidět, že byla je a bude, jak se říká, holka krev a mlíko.
2: Wow.
5: V jakém smyslu?
2: Jde do tuhého.
5: Pikantní.
2: Tak nějakou lehtivější myslí.
9: Řekněme,
2: jakou vztahovku.
9: Romantickou, jo, vztahovou, třeba s nějakým hercem.
2: Jo,
5: no, já mám vztahové romantické s hercem Petrem Kostkou.
2: No.
5: No, ale to nevím, jestli už no, se o tom všem neví.
2: Tak já myslím, že to už známe, Honzo, jako odpověď.
5: To už se všechno ví.
2: Stačí vám to takto?
9: Takovou nějakou, co se neví a to třeba neví pan Petr Kostka.
2: A z kterého bulvárního časopisu voláte? Ne, to samozřejmě s rezervou berte.
5: Ano, já teď nevím opravdu. Já si to promyslím do příště.
2: Tak jo, domácí úkol pro paní Carmen. Honzo, hlasoval jste?
9: Za Bčko.
2: Za Bčko, děkujeme pěkně. Naslyšenou, mějte se hezky.
9: Děkuju, nashle.
5: Nashledanou.
2: Tak co jste, Carmen, nechtějí posluchači vytáhnout dneska? Když už tam bylo to oslovení, pan Horníček mluvil, že o tom, že mu říkali Mirčo, jak říkali Carmen?
5: No vždycky Carmen. Kem? Jo, ne, někdo mi říká Carmino.
2: Carmino.
5: Nebo Carmínko.
2: Mm-hmm, to už taky, je milejší ano. Ještě.
5: Ano. Ne, ale Carmino je hezký, to jo, je, jo. No.
2: Dobře, dobře, ano. Dobře. Tak máme tady paní Carmen a poslechne si také ráda váš hlas. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, tady je Jirka z Čerčan.
5: Dobrý den.
2: Ano, posloucháme vás.
10: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i paní Carmínku.
2: Pozorný posluchač, ano.
5: Krásné, děkuji.
10: Ano, přeju vám oběma hodně zdraví a chtěl bych, já nevím, teďko Ačko, Bčko, co bylo?
2: Ačko je pan Horníček, Bčko je paní Bohdalová.
10: Tak Bohdalovou Bčko.
2: Dobře. Paní Jiřina má váš hlas.
10: Děkujeme pěkně. Zdraví, paní Carmínko, na shledanou.
5: Ano, já vám děkuji, je to moc milé. Děkuji. Děkuji. Vám také. Vám také hodně zdraví.
2: Díky, pane Jiříku. Mějte se hezky. Tak, přátelé, přepojujeme v tuto chvíli na Jiřinu Bohdalovou samozřejmě do Televarieté s Vladimírem Dvořákem.
11: Tuhle vám mě na jedné besedě položili takovou zrádnou otázku. Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
12: A co jste odpověděl?
11: No tak v tom fofru pitomo se.
12: No jistě.
11: No ne, no tak říkám, v tom fofru jsem řekl, že bych chtěl být Karlem Gottem.
12: Jo.
11: No hloupost, no. Takovou ve skutečnosti bych nechtěl, pochopitelně.
12: A proč ne?
11: Ano, proč? To je chudák ten člověk, prosím vás. Pro samý zpívání a podepisování se ještě nestačil vožení, no už pak rozvíjíc. Všude si na něj chtějí šáhnout, všude ho vemou na hůl.
12: Ale no tak to snad ne.
11: No jo, to by se divila.
12: Jo.
11: No jistě. Zrovna nedávno vyprávěl, projížděl nějaký Touškovice, horní jo. Nebo dolní. A stavil se tam v hospodě na večeři.
12: A to mě zajímá, co si dal? Co?
11: Nadívaný holoubě. Tam
12: dobrý.
11: No, no dál to bude ještě lepší. Jo. Když dostal účet, tak Karel koukal jako...
12: No jak jen on umí, že jo. No, no.
11: Oni mu to holoubě, tu půlku jo. Toho holoubě, mu účtovali 130 korun.
12: 130?
11: No.
12: No to je teda.
11: A on povídá, pane vedoucí, vidím, že jsou zde holuby velmi vzácní.
12: Jo.
11: Ten vedoucí povídá, holuby ne mistři, ale slavíci.
12: No, jeden takovejhle číšník povídal, no nebylo by to špatný povolání tohleto. Kdyby ovšem lidi seděli doma a spropitní by posílali poštou, mě by se to taky líbilo.
11: To je takový lidový vtip. Jak se takový zedník český, který taky původně zřejmě nechtěl být zedníkem, jak se setkal na nějakém sympóziu zednickém s japonským zedníkem a zajímal se, jak si v Japonsku maká a stavná. A ten Japonec povídal, no tak já dělám 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal, potom 2 hodiny pro kapitalistu a 2 hodiny pro Japonsko. A ten náš zedník nepovedený povídá, no tak já taky dělám 8 hodin denně, tak taky, no, 4 hodiny pro sebe, abych si vydělal. Tak se zamyslel a povídá, no tak kapitalisty u nás naštěstí nemáme. No nějaký Japonsko mě může být ukradený.
12: Já myslím, že bychom se měli držet takových pozitivních příkladů.
11: Ano,
12: lidí na svém místě.
11: Ano. Já bych tedy vyprávěl o své obvodní lékařce.
12: Prosím.
11: Protože to je právě žena na svém místě, ta je do medicíny celá žhavá.
12: Jo.
11: Pravda. Musím říct, ona zaostává v měsíčních výkazech a ve statistickém rozboru, ale jak má chvilku čas, tak se věnuje pacientům.
12: Já mám taky výborného lékaře.
11: Ano?
12: Má ovšem teda jednu chybu.
11: Taky.
12: Pořád by jenom zakazoval. Povídá mi, nesmíte kouřit, já nekouřím. Nesmíte alkohol, já nic nepiju. Nesmíte nic ostrýho. Já říkám, teď já nic ostrýho nejem. A on povídá, a co jíte nejradši? A já na to těstoviny. On pá, těstoviny? No tak milá zlatá, ode dneška ani nudli.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiřina Bohdalová s panem Dvořákem z Televariety. Končilo to zakázanou výživou. V podstatě je něco, co si nedokážete odepřít, Carmen?
5: No,
2: z pochoutek, myslím
5: no,
2: teď.
5: Čokoládu. Jo. No, já, to je moje, to je hřích.
2: A jaký druh? Ještě
5: no, prostě čokoládu, mléčnou, hořkou, oříšnou, no, to prostě všechno.
2: Tak už víme,
5: to je konec.
2: Jak na vás, kdybychom něco potřebovali od vás, jo, tak
5: je
2: čokoládu.
5: To, je to trápení dneska už.
2: No ale tak drobně se mlsat může přece.
5: No, no drobně, jenom, no. Že já mám ty noční záchvaty, víte?
2: Jo, takhle, v noci.
5: A to je zrada.
2: V noci putuje to Carmen po tají s paterkou za čokoládou.
5: Přes den já ovoce, ano, masíčko a jenom salátek a v noci, no.
2: Zvláštní chutě nám prozradila paní Carmen. No dobrá, my prozradíme další výběr našim posluchačům. Jiřina Bohdalová a nebo Jan Werich. Koho byste si vybrala vy osobně třeba?
5: Tak Jiřinku miluju, ale pana Wericha určitě, protože pan Werich prostě to je klasa.
2: To je značka. Kvality.
5: Značka.
2: Mm-hmm. Tak hlasujte, dámy a páni. Humor mezera A, to je SMS pro paní Bohdalovou, humor mezera B pro Jana Wericha. Na číslo 90 01 04 telefonujete na stálé číslo 731 800 900.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Trošku jsem se rděl, když Pokáč zpíval tuto píseň před takovou madam, jako je Carmen Majerová. Nevím, jak to bere. Jakou muziku vlastně poslouchá?
3: No tak já miluju prostě muziku jako takovou. Pro mě je hudba lék. Já vyrostla si se na klasice, na jazzu taky a mám prostě ráda dobrou hudbu, jakoukoliv.
2: Dobře.
3: Mám ráda folklor, národní písničky, mám ráda. No prostě bezva muziku, ale opravdu. A když je mi ouvej, tak je to pro mě vůbec prostě lék.
2: Nabíjející. Ano. Dobře. Máte ráda i humor. Teď se dozvíme od posluchačů, jestli to bude humor Jiřiny Bohdalové nebo Jana Vericha. Přidáváme vaše hlasy v tuto chvíli. 731 800 900. Dobrý den.
4: Dobrý den, Zuzana Rumburg. Já vás zdravím, paní Carmen.
3: Ano, děkuji.
4: Já se vám musím trošku přiznat, já jsem se bála na vaše vystoupení tady. Protože jste tady na začátku roku hráli Na útěku.
3: Ano.
4: A já to kdysi viděla s paní Janou Štěpánkovou a se Zlatou Adamovskou.
3: Ano.
4: A bylo to super podání a já se bála, že nebudu mít upřímný jako porovnání prostě jako, víte.
3: Ale to je škoda, protože je to hloupé, budu se asi chlubit, ale máme ohromný úspěch a,
4: já vím,
3: a moc se to líbí.
4: A typuju pana Vericha, prosím.
2: Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Naschledanou. Já musím říct, že u pana Trošky ve strašidlech i to strašidlo jste stvárnila elegantně. Vám to prostě nikdo nevezme, ten šarm. Tak pokračujeme dál. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, tady je vás Vladimír z Prahy 10. Já vás zdravím, Pavle, a i paní zasněvostra, paní Majerovou.
3: Ano.
5: Já bych nechal paní Bohdalovou a chtěl jsem paní Majerovou požádat, až bude mluvit se svou dcerou Zuzankou, že ji pozdravuje její bývalý kolega z vozovny Strašnice, jméno jí nic neřekne, ale stačí říct cyklista.
3: Aha.
2: Cyklista.
3: Ano.
5: Cyklista, jestli jsem
3: řeknu Zuzance, cyklista a ona bude vědět.
2: Z vozovny Strašnice.
5: Ano, bude vědět.
3: A výborně.
5: Velice sympatická kolegyně, velice sympatická.
3: No to ráda pravda slyším. To je naše nejstarší, jenom pro vysvětlenou. Tak ano, vyřídím s radostí a děkuji.
5: A přeju vám hezký den a hlavně zdraví.
3: Já vám taky, děkuji.
2: Vladimíre, mějte se hezky, naslyšenou. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Carmen.
2: My vás.
3: Děkuji.
6: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi teď?
7: Dobrý den, Jana. A já bych hlasovala pro Jiřinku Bohdalovou.
2: Děkujeme vám za váš hlas.
7: Já taky děkuji za pěkný pořad. Naschledanou.
2: To nás těší a budeme rádi, když s námi budete i dál. A s námi bude dál i Jiřina Bohdalová.
8: To já vážně věřím, že přijde. On určitě přijde. On je to výborná nahrávačka. Tedy Jiřina mě nepřiťukne a já hned rovnou z voleje spustím, že ano, vážení posluchači. Tedy staří Řekové už říkávali, tak kluci, ale kde ta ženská vlastně je?
9: Tady! Nevíte si snad s něčím rady?
8: Ale Jiřino, vy naše zlato stříbrného plátna, kde jste byla?
9: V tramvaji.
8: Já rozumím, točili jste dámu na koleji.
9: Ale netočili, zatahovali. A představte si, než jsem se vzpamatovala, byla jsem i s konduktérem a se 14 v remíze.
8: No, 14, už si píšu, to je kopana.
9: Ne, počkejte, 14 Bráník, já ovšem mám tedy mezi námi radši 12.
8: To je kanoistika.
9: Plzeň.
8: Ale Jiřino, staří Řekové přece říkávali tedy jmenovitě takový Aristoteles. Ten tvrdil, že je nesmírně důležitá řádná životospráva sportovců. To pochopitelně platí nejen o sportovců.
9: Počkejte, ten konduktér nic jiného neměl.
8: Co?
9: Víte? A pořád vám říkal, jen si cucněte, já už můžu si taky cucnout, protože dneska jsme splnili plán v objíždění na 130%, no. Představte si, povídá ten konduktor, že jsme dneska upláchli s 18 jednomu puntičkářskému revizorovi přes Vltavu, kde vůbec nebyl most.
8: No. Ani most?
9: No ovšem, on říkal, že na to jdou nově. Aha. Že nechtějí jezdit ve vyježděných kolejích.
8: No tak proto jste se zdržela. No, všichni to jistě přijmou jako dostačující omluvu, že?
9: No tak ona, ta objížďka mě tolika nezdržela, ale ten konduktér, víte? Aha. On povídá, a já vás, vzácná paní, nepustím, dokud si nevzpomenu, odkud vás znám.
8: A řek z biografu nebo z divadla, víte?
9: Kde pak? Ne? On začal šelma voklikovat. No, co prý dělám dnes večer, jo?
8: No tak jste mu to měla rázně vysvětlit. Ne?
9: Já mu to vysvětlila, dokonce vytmavila a on prý, když mohu do rozhlasu, tak prý musím zítra na prosek, že tam mají tramvajácký večírek.
8: No jo, když ptáčka lapají, hezky mu toho zpívají.
9: No, nemyslíte, že jsem to sousto pozřela?
8: Jo.
9: Jášku, pane průvočí, okamžitě odemknete tu remízu, nebo si mě nepřejte poznat.
8: No a co ten zprosták?
9: No, že si to jako právě přeje mě poznat. Jo? A zase vám začal.
8: No.
9: Nepřehazovala jste vejhybky v Motole? Nebo posište, neměli vy jste mandl na Zlíchově? No tak nakonec jsme se přece jenom dohodli. Řekl, že už je doma, že jsem dělala v samoobsluze na Bohdalci. A já na to, jak jste na to přišel. A on, já vzácná dámo, přijdu na všechno. No, potom tedy našla motorák s nápisem služební jízda a dovez mě až sem, no. Čeká teď s přístrojem v italský.
8: Počkejte, v italské? No, ta no. Přece, tam přece nejsou žádné koleje.
9: No, ale zase je tam místo k parkování.
8: Ah, to jo. No, zaplať pánbu, že jste tady.
9: Pozor!
8: Já vím. Ateismus, já vím.
9: No ne, počkejte, profesionalismus. Poslouchá nás hodně lidí od sportu.
8: No tak zkrátka a dobře, spustme rovnou z voleje.
1: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Ve studiu s námi v Humoriádě dnes Carmen Majerová. Mě to nedá zeptat se, jestli se těší na letošní Stardance.
2: No ano, těším se. Bude 20.
1: To kulaté.
2: Je vlastně výročí.
1: Kus kulaté. Historie. Jak to prožíváte u vás doma?
2: No tak já se vám svěřím s jednou věcí, kterou takovou tedy intimní. Když Terinka poprvé dělala to první kolo, tak samozřejmě jsme nikdo netušili vlastně, co to bude, nebo
1: jak to bude náročné časově a podobně.
2: Samozřejmě, že jsme na ní mysleli, drželi jsme jí palce, protože živé vysílání, moderování s Markem Ebenem a Terinka se objevila na té obrazovce a já říkám Petrovi, podívej na ní, ona je těhotná. Terka čeká dítě.
1: To se nevědělo? To vy jste to odhadla takhle ona, skrz
2: ano,
1: obrazovku?
2: Ano, ona vešla a nevím, prostě
1: intuice.
2: Ano, pak až když to doví, tak říkám, Terinko, ano, bylo to fajn, všechno dobrý, byli jsme nadšeni tenkrát, moc se nám to líbilo. A říkám, Teresko, prosím tě, ale ty máš nějaké tajemství. Ano, ano, maminko, já čekám dítě. No a pak jsem další ty roky, dokud bylo miminko závislé na Terese, to znamená, že bylo kojené a bylo kojené dlouho, tak jsem druhý ročník i ten třetí vlastně jezdila pořád kolem dokola s kočárkem a když přišel čas, tak jsem tam vyšla, to se zastavila ta zkouška, Terinka nakojila miminko.
1: Tak se je pohled zákulisí Stardance, který bychom nečekali.
2: Ale jinak to obdivuju a obdivuju všechny kolegy a celý ten štáb a všechny ty lidi okolo, je to kolos a jsou obdivuhodní. Opravdu já každý rok před všemi smekám.
1: A my se těšíme, že vás taky třeba uvidíme v hledišti s panem Kostkou.
2: No to
1: na
2: není tak důležité.
1: Je.
2: Ne, to
1: vždycky
2: ne.
1: Vám to tam sluší a bude slušet i Tereze a spol a tak dále. Tak od Stardance se přesouváme zpátky do Humoriády. Koho vybereme dál posluchačům?
2: My vybereme, já ráda zavzpomínám na pana Bohumila Bezoušku.
1: Dobře,
2: moc ráda.
1: Smích, jeviště a zákulisí se jmenuje pořad, ze kterého je tato ukázka i s Františkem Filipovským.
3: Já bych ještě, prosím tě, rád. Pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami v Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup holíče, si se pamatuješ?
4: Ano, ano, v pompejském amfiteátru.
3: A tam nás napadlo poslat.
4: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já nejednou takhle, vidím tam krásnou barevnou fotku, pompejský amfiteátr. A pám, ježiš, tohle bude něco. No tak jsem hbitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha Kampa. To stačí. A teď jsem napsal, srdečný pozdrav.

0: Tím pravda kohout začínal v Plzni.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: A my se chystáme na závěrečné utkání v naší humoriádě a utkají se Bohumil Bezouška anebo pan Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem společně. Koho by si vybrala tentokrát? Koho by doporučila posluchačům Carmen?
3: No, já bych ráda slyšela pana Ladislava Lakomého, protože na něj s láskou vzpomínám.
2: A toho neslýcháme zas tak často.
3: Právě, už je to moc let, bohužel, co nás opustil. Takže...
2: Pro vzpomínku byste volila Bčko. Ano. Uvidíme, co posluchači. Ačko, Bohumil Bezouška, Bčko, v tuto chvíli Ladislav Lakomý s Miroslavem Donutilem, připomínám, humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď můžete přidat své hlasy pro Bohumila Bezoušku nebo Ladislava Lakomého s Miroslavem Donutilem. Na vaše hlasování se těší i náš dnešní host Carmen Majerová. Dobré odpoledne.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den paní Carmen, dobrý den i vám Pavle.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A dávám hlas panu Bezouškovi.
1: Děkujeme a mějte se hezky. Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne vám a všem posluchačům. Zdravím moc ráda vašeho milého hosta, paní Karminku Majerovou. Dobrý den, paní Karminko.
3: Dobrý den, děkuji, děkuji.
4: Zdraví vás posluchačka z Rychnovska, paní Růžena. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný, teplý večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do krásného nového dne.
3: Děkujeme, my vám také.
1: Přesně tak, dobré odpoledne, kdo pak je s námi?
5: Tady pejska z Dvora Králové.
1: Slyšíme.
5: Já a moje pejsanda, zdravím paní Carmen a Pavla.
1: Zdravíme.
5: Volíme Bohouška.
1: Dobře, Bohumil Bezouška získává váš hlas. Pozdravujte pejsandu, jak jste říkal sám. Dobré odpoledne, kdo pak je teď na telefonu?
6: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Marie Ševčíková, Marie Morkůvky.
1: Ano.
6: A já bych chtěla pozdravit paní Carmen, protože my máme od ní a od jejího manžela krásný obrázek a máme je tady v pokoji a takže oni jsou takový naši stální hosté.
3: Děkuji, ale to máte asi od mého tatínka. Můj tatínek byl akademický.
6: Ne, vy jste tam a manžel.
3: Jo, aha, ano, rozumím. Tak to je milé, děkuji.
6: Často na vás vzpomínáme, protože jsme se vydávali skoro denně.
3: Aha.
6: A já jenom tak to...
1: Vzpomínáte na to ráda.
6: Aby si paní Carmen vzpomněla, tak perničky.
1: Heslo perničky. Možná si vzpomene, bude přemýšlet o tom. Zatím nám řekněte, pro koho hlasujete? Ačko nebo Bčko jste si vybrala?
6: Já jsem telefonovala, tak jsem nebyla u rozhlasového přijímače. Mně to bude asi jedno.
1: No tak, děkujeme za pozdravení.
3: Děkujeme.
1: Necháme to bez hlasu, řekla jste Ačko, tak dobře. Bohumil Bezouška, jemná protekce. Jaroslav Vojta je téma právě Bohumila Bezoušky, tak to o něm vyprávěl.
7: Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem, a my jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálad, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil s ním specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů, do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek, musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem, něco si čmáral. Já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešáhneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vstek, já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl.
1: Tolik dva v jednom, Bohumil Bezouška i Jaroslav Vojta v podstatě. Carmen Majerová byla s námi v Humoriádě. Děkujeme krásně, příjemné letní dny v podstatě přejeme.
3: Já děkuji vám a všem posluchačům za milá slova. Krásný den.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se dobře.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Bývalý poslanec Dominik Feri opustil věznici v Teplicích. Mimo ní na Českolipsku rozšíří zahrádkářskou kolonii. Kadaň ode dneška užívá pohádkovým festivalem, potrvá do pátku. Počasí na zítřek jasno až polojasno a teploty mezi 25 až 28 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobré odpoledne. Bývalý poslanec Dominik Feri dnes kolem 15:30 opustil věznici v Teplicích. Odpykal si 2/3 tříletého trestu za znásilnění. O podmíněném propuštění dnes rozhodl Teplický okresní soud, stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se musí neveřejně omluvit poškozeným, musí se také podrobit resocializačnímu programu, který nabízí probační a mediační služba. Zahrádkářská kolonie Nový domov v Mimoni na Českolipsku bude větší. Radnice nechala vyčistit 6 pozemků, každý o rozloze zhruba 500 metrů čtverečních. Ty navazují na stávající kolonii. Město nové zahrádky nabídne k prodeji. V příštím roce chce přidat dalších 5 až 6.
4: Starosta Petr Král za hnutí ANO uvedl, že už loni radnice prodala v lokalitě 2 zahrádky. Z výnosu město financovalo novou příjezdovou cestu nebo opravu parkoviště. Kvůli novým parcelám musí město udělat změnu územního plánu. Cena zatím není stanovená. Vedení města ji chce udržet pod 1000 korunami za metr čtvereční. Z Mimoně Jiří Jelínek, Český rozhlas.
3: V Kadani dnes začíná 5. ročník pohádkového festivalu. Až do pátku je vedle promítání filmů s dětskou tématikou připravený především pro rodiny s dětmi i další program. Organizátoři spolupracují jak se základními školami, tak se základní uměleckou školou. Festival má dobročinný přesah. Část výtěžku dostane na léčbu chlapec Zdeněk se vzácným syndromem. Do Kadaně tradičně dorazí také zajímaví hosté, doplňuje ředitel festivalu Michal Wolter.
5: Tak samozřejmě Maxi Pesvík, že jo, to je jasné. K tomu bude jeho hlas a to je pan Josef Dvořák. Takže na Pepu Dvořáka se v Kadani vždycky rádi těšíme, protože on přijede, udělá skvělou atmosféru a zajímavé bude i tanečení s panem Honzou Ondarem, který vlastně předvede dětem, jak se tančí.
3: Do České muniční iniciativy přispívá o polovinu méně zemí než loni. Aktuálně jich je 9 oproti loňským 18. Prezident Petr Pavel to řekl deníku Financial Times. Podle Pavla iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje nové obtíže. Muniční iniciativu na podporu Ukrajiny spustilo Česko v roce 2024. Současná vláda ANO, SPD a motoristů ji původně chtěla zrušit. Kabinet ale nakonec souhlasil s pokračováním iniciativy s tím, že Česko bez finanční podpory bude jen koordinovat.
2: Počasí.
3: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 12, v údolích ojediněle až na 9, na horách na 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne zejména na severu kraje přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 28, na severu kraje na 23 až 26, na horách na 20 až 23 stupňů Celsia. V jižní části Ústeckého kraje platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Na Českolipsku na silnici číslo 28 před starými splavy bourala 2 osobní auta. Na Liberecku v Kněžičkách u Českého dubu se srazilo osobní auto s autobusem. V Košťanech na Teplicku v ulici Kamenný pahorek bouralo osobní auto se 4-školkou, na místě jsou záchranáři. A na dálnici D8 u exitu 35 do Ksany ve směru na Drážďany leží na vozovce kus pneumatiky z kamionu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Úterní odpoledne s Českým rozhlasem Sever pokračuje. V následující hodině nás čeká pravidelný Den v kraji.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn aktuálních informací z dneška ze severu Čech nám teď přináší Jiří Zeman.
2: Okresní soud v Teplicích dnes vyhověl žádosti Dominika Ferryho o podmínečné propuštění z vězení se zkušební dobou na 3 roky. Někdejší politik si odpikal 2/3 tříletého trestu za znásilnění. Teplickou věznici opustil dnes odpoledne.
3: Není mi 20, nežiju stejným životním stylem. Nemyslím si, že bych se kdy ocitl v pozici, řekněme, která by sváděla k nějakému zneužití moci nebo postavení.
2: Některé obce a města na Děčínsku se připravují na uzavření silnice první třídy u Svoru na Novoborsku, povede přes ně objízdná trasa. 1. června uzavře ředitelství silnic a dálnic komunikaci první třídy u Svoru. Auta si budou zkracovat cestu do Šluknovského výběžku také přes Kytlici, říká nezávislý starosta Jan Havránek.
4: Navrhovali jsme tam snížit rychlost na 30 km v hodině, to zatím neprošlo. Pokusíme se snížení na 30 km v hodině navrhnout v nějakém dalším sledu.
2: Podrobnosti přineseme ještě v této hodině. Lebka svaté Zdislavy bude naposledy vystavená při tradiční pouti v Jablonném v Podještědí tuto sobotu 30. května. Pak ji církev uloží k ostatkům světice do hrobky v tamní bazilice. Oznámil to pražský arcibiskup Stanislav Přibyl po jednání s památkáři, zástupci církve a řádu dominikánů v Jablonném. V Lovosicích na hlavním nádraží dnes otevřelo nové samoobslužné infocentrum. Cestující tam najdou praktické informace o turistických výletech po okolí i detaily o pořádání kulturních akcí. Krysáci, žížaláci, boba bobek, rákosníček a především Maxi bez fík. Večerníčkových postav bude ode dneška do pátku plná Kadaň. Začal tam kadaňský pohádkový festival a byl u toho i náš severočeský stopař. Víc uslyšíte před 18. hodinou.
1: Souhrn informací z našeho kraje přinesl Jirka Zeman.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Teď už 5 hodin odpoledne, 14,5 minuty k tomu pokračuje den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Policie předá církvi ukradenou lebku svaté Zdislavy. Stane se tak při tradiční svatozdislavské pouti v sobotu 30. května v Jablonném v Podještědí. Církev postup oznámila dnes po jednání zvláštní komise. Zástupci církve, policie nebo památkářů se sešli přímo v bazilice, odkud lebku před 2 týdny ukradl 35-letý muž z Mladé Boleslavy. Jaká opatření budou vystavení lebky provázet, to ví reportér Jiří Jelínek.
1: Lebka bude vystavená na zatím nezveřejněném místě v bazilice. Mohu říct jen to, že to nebude oltář s relikviářem, kde byla do krádeže před 2 týdny. U relikvie bude celou dobu stráž a s posílením hlídek počítá i policie, která nalezenou z betonu výjmutou relikvii předá při mši svaté v 11 hodin. Mši povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, to vše na pozadí tradičních každoročních slavností věnovaných svaté Zdislavě z Lemberka.
0: Církev oznámila, že po sobotní pouti už lebku nebude veřejně vystavovat. Proč?
1: Arcibiskup řekl, že k tomu vedlo několik důvodů. Jednak prý zjistili, že je takové klima ve společnosti. Církev se také domnívá, že vystavení bylo spojené s dobou, kdy se to stalo, tedy po blahořečení Zdislavy z Lemberka v roce 1907. Pokračuje pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
2: A chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě. A vzhledem k tomu, že to je tady pár metrů, ten hrob je vlastně pod námi, tak si myslím, že to není nic proti ničemu.
1: Lebka je tedy v tuhle chvíli stále v rukou restaurátorů, kteří budou sledovat ještě několik týdnů, aby se ujistili, že je stabilní a nějak po styku s betonem nedegraduje. Pak proběhne obřad, za kterého bude uložena do krypty baziliky. Na oltáři, kde byla lebka přes 100 let vystavená, zbyde prázdný relikviář. Na jeho novou podobu bude vypsaná soutěž. Má do něj být uložena alespoň malá Zdislavina kůstka.
0: Můžeš závěrem shrnout, co se tedy před 2 týdny stalo?
1: Muž lebku ukradl před 2 týdny před začátkem mše. Posléze policii vypověděl, že nesouhlasil s vystavováním ostatků. 800 let starou lebku zalil do betonu s cílem hodit jí do řeky a na dobro jí tak pohřbít. Českolipští kriminalisté pachatele během několika dnů vypátrali a tenhle plán díky tomu nestihl dokonat. Na soud pachatel čeká na svobodě.
0: O blížícím se návratu vzácné relikvie do Jablonného v Podještědí jsme mluvili s reportérem Jiřím Jelínkem. Jiří, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: O víkendu se konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Jak moc ovlivňuje 80 let stará minulost vysídlených oblastí naší současnost? Proč se v české společnosti v souvislosti se sudetskými Němci stále objevuje strach a nenávist? Na to se budeme ptát historika a kurátora sbírky nových dějin oblastního muzea v Ústí nad Labem Tomáše Okurky. Už tento čtvrtek po 17:30.
0: O čem se mluví s Lenkou Šobovou a jejím hostem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Lupena Kryštof, Jarek Nohavica, Křídla z mídla, za malou chvíli bude pokračovat Jiří Korn. Teď je ale v pořadu Den v kraji připravena předpověď počasí. Počasí. A na telefonní lince vítáme meteorologičku Kláru Bubnovou. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: A venku jsme měli další letní den. Jak to vypadá tedy s teplotami? Vystoupali tak, jak jste včera slibovali?
1: Ano, vystoupali na hodnoty podobné jako v neděli, to znamená mezi 29 a 32 stupňů. Vůbec nejtepleji bylo na stanici Duxany. O něco chladněji bylo ve Šluknovském výběžku. Na horách se potom teploty pohybovaly kolem 26 stupňů.
0: Co se děje na nebi a hlavně co se tam bude dít dál, a to až třeba do noci a ráno?
1: No, nic moc dít se nebude, nadále bude vyjasněná obloha, jenom slabý proměnlivý vítr, teploty potom v noci budou klesat a ráno naměříme mezi 15 a 12 stupni v nižších polohách, v údolích to může být ujedněno až kde více, na horách potom mezi 14 a 11.
0: Jak bude vypadat zítřek?
1: Zítřek bude také poměrně slunečný, jenom během dne, hlavně na severu kraje, může být přechodně zvětšená oblačnost, ale potom bude také ubývat. Teploty už budou o něco příznivější, naměříme mezi 25 a 28 stupni. Opět na severu kraje budou teploty o něco nižší, na horách potom okolo 21 nebo 22 stupňů. No a také se rozfouká vítr, zatímco ráno by měl být spíše slabší, během dopoledne bude potom zesilovat a odpoledne přechodně může foukat až čerstvý od severozápadu.
0: Já opět moc děkuji za předpověď počasí a někdy příště naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 6:30, 2 minuty k tomu, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Teplický okresní soud odpoledne rozhodl o předčasném propuštění Dominika Feriho. Bývalý politik si v teplické věznici odpikával 3letý trest za znásilnění 2 dívek a pokus o další znásilnění. Dnešní líčení sledovala naše reportérka Jana Vitásková.
1: Dobré odpoledne. To předčasné propuštění je podmíněno 3letou zkušební dobou. Další podmínkou je zúčastnit se resocializačního programu a pak neveřejná písemná omluva poškozeným. Státní zástupce Ondřej Langer uvedl, že Feri se ve výkonu trestu choval řádným způsobem a teď je vidět posun od toho minulého veřejného zasedání před 4 měsíci, kdy krajský soud nařídil okresnímu další rozsáhlé dokazování. S podmínečným propuštěním souhlasil a navrhoval zkušební dobu. Minimálně na 3 roky a dohled probačního úředníka. Vypovídali taky 3 svědci, zaměstnanci věznice, včetně speciálního pedagoga a psycholožky. Vězeňská psycholožka Radovana Klusáčková byla přesvědčená, že Feri k podmíněnému propuštění vyzrál. Zdůvodňovala to tím, že je vzdělaný, má za sebou rodinu, která ho přijímá a věkově dospěl. Taky uvedla, že pobyt ve vězení není potřeba protahovat, protože to pak může komplikovat návrat do běžného života.
0: Jak reagoval Dominik Feri?
1: Dominik Feri chce poškozené kontaktovat po propuštění prostřednictvím jejich zmocněnce se snahou snížit újmu, kterou jim způsobil. Zdůrazňoval, že skutky se staly před 10 lety a teď už má jiné priority a ambice. Uvedl, že mu je líto, co poškozené pociťují a že chce hledat cesty, jak to změnit. Na otázku zmocněnce poškozených, proč už to neudělal dřív, řekl, že jakýkoliv kontakt před rozhodnutím soudu by mohl být vykládán jako účelový. Feri mu bude brzo 30 let, má za sebou 2/3 trestu. Věznici opustí ještě dnes. On i státní zástupce se vzdali práva stížnosti.
0: Prozradila naše kolegyně Jana Vitásková. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Den v kraji.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Posloucháte Český rozhlas Sever, úterní den v kraji. Ředitelství silnic a dálnic uzavře na začátku června silnici první třídy u obce Svor na Novoborsku kvůli budování obchvatu. Objízdná trasa povede přes města a obce na Děčínsku a ve Šluknovském výběžku. Po protestech starostů dotčených obcí zkrátili silničáři uzavírku na 20 z původně 24 avizovaných týdnů. Podrobnosti probírali v našem vysílání Zdeněk Lukesle a Daniela Pilařová.
2: Objížďka dlouhá 34 kilometrů povede po silnici 1/13 do České Kamenice, pak po silnicích druhé třídy přes Chřibskou do Horního Podluží. Tudy se nákladní doprava dostane z vnitrozemí do Šluknovského výběžku. Řidiči a obyvatelé dotčených obcí tak musí počítat se zvýšenou dopravou po dobu 20 týdnů, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Uvědomujeme si samozřejmě, že objízdná trasa je relativně dlouhá, ale jinudy vést nemůže, hlavně proto, že jiné silnice v okolí jsou úzké a nebylo by bezpečné, aby po nich jezdili například kamiony nebo autobusy.
2: A právě kvůli úzkým a nevyhovujícím silnicím, ale také protestům některých starostů budou od 1. června jednosměrné silnice mezi Horní Světlou, Novou Hutí a Kytlicemi, a to ve směru od Horní Světlé. V opačném směru bude průjezd umožněný pouze vozidlům integrovaného záchranného systému a také autobusům veřejné dopravy.
4: Ředitelství silnic a dálnic zkrátilo uzavírku z původních 24 týdnů na 20 týdnů. Co tomu říkají starostové?
2: Tak třeba nezávislý starosta Chřibské Jan Machač je spokojený se zkrácením uzavírky. S čím ale spokojený není, je komunikace, nebo podle něj spíš nekomunikace se silničáři. Objížďka vede přes náměstí ve Chřibské, které má tvar takového malého esíčka, a starosta požadoval umístění značek regulujících rychlost a průjezd náměstím. Doteď ale nedostal od ředitelství odpověď, jak říká Machač.
5: Když ŘSD nezareaguje tak, jak jsme požadovali, tak si se uděláme svoje dopravní značení na naše náklady a partizánským způsobem ho tady rozmístíme všude, ať mě potom někdo nahání, že to nemáme povolený.
2: Problémový bude také podle Machače průjezd Jiřetínem pod Jedlovou. Starosta Chřibské se nás obává, že těžká nákladní doprava poničí tamní silnice a obce nebudou mít peníze na jejich opravu. Ředitelství silnice a dálnic sice přislíbilo, že komunikace spraví. Jan Machač si ale myslí, že to bude trvat roky. Na téměř nulovou komunikaci se silničáři si stěžuje taky třeba nezávislý starosta Kytlic Jan Havránek nebo krásnolipský Jan Kolář.
4: Děkujeme za informace, Danielo, měj se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
6: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: které ve svém životě něco dokázali. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Olivia Newton-John v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. 17 hodin skoro 50 minut pokračuje dnešní Den v kraji. Ode dneška do pátku je hlavně pro děti připravený kadaňský pohádkový festival. Zahájení letošního 5. ročníku teď přímo v Kadani byl náš severočeský stopař Robin Rarich. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Projekce filmu už jsou během dneška v plném proudu a do konce týdne obsadí kino Hvězda. Pro doprovodný program je určené jednak právě tady pódium za kinem, pak prostor před kinem a také sál kulturních zařízení Orfeum. Některé workshopy budou i na základních školách. Pohádkových bytostí je a tento týden bude plná celá Kadaň.
0: Mm-hmm. Hlavní pohádkovou postavou Kadaně je Maxi Pes Fíkej. Platí to tak i pro festival?
1: Autor Maxi Psa Fíka Rudolf Čechura příběhy tvořil v nedalekém Ahníkově, proto se radnice už před víc než 20 lety rozhodla právě tuto večerníčkovou postavu vlastně adoptovat. Jedním z tradičních hostů a patronem festivalu bude v pátek také herec, který Fíkovi propůjčil hlas. Josef Dvořák tady v Kadani prožil dětství a mládí. Večerníčková postava byla také jedním z motivů vzniku festivalu, na kterém se promítají hlavně večerníčky.
0: Jaké další projekce si pořadatelé pro návštěvníky připravili?
1: Každý den dopoledne je připravené promítání několika různých typů pásem večerníčků a k tomu workshopy na školách. Každý podvečer bude promítání filmové pohádky, například letošní české novinky Princezna stokrát jinak nebo druhé pokračování mezinárodního titulu Zootropolis. Na pódiu i pod pódiem budou moct děti třeba ve čtvrtek tancovat s Honzou Onderem a každý den tam bude i hudební vystoupení. Výtěžek z festivalu

0: Případné organizaci Charita, která ho poskytuje na léčbu nebo podporu nemocných dětí. Letos to bude rehabilitace pro malého Zdeňka, kterému lékaři diagnostikovali vzácný Prader-Willi syndrom.
1: Říká kolega Robin Rady. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott, zůstanu svůj, za 5,5 minuty, tady je 18. hodina, dnešní Den v kraji na Českém rozhlase Sever je u konce, náš program samozřejmě bude pokračovat, a to písničkami Na přání s kolegou Mírou Tartárkem. Já posílám ještě zpěvačku Jennifer Rush, třeba pro všechny Filipy, kteří dnes slaví svátek. Loučím se, přeji krásný zbytek dnešního dne a zítra odpoledne naslyšenou.
1: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Při sobotních oslavách svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí se do tamní baziliky vrátí lebka světice. Nejvyšší soud potvrdil trest pro bývalou ředitelku ústeckého stacionáře Helias. Potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích zbyly bakterie salmonely. Zítra čekejte jasno až polojasno a teploty mezi 25 až 28 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý den. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před dvěma týdny ji z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který ji pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození vyjmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den, později bude uložená do hrobu v kryptě.
3: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
4: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před dvěma týdny ukradená, ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
5: Neplánujeme ji dále vystavovat.
4: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
5: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
4: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: Nejvyšší soud zamítl dovolání bývalé ředitelky ústeckého stacionáře Dagmar Brožové. Podle mluvčí soudu Gabriely Tomíčkové tak rozhodl v neveřejném jednání. V platnosti proto zůstává peněžitý trest 800 tisíc korun a zákaz činnosti na 3 roky za soukromé využívání aut pořízených z evropských dotací, který ji uložil krajský soud v Ústí nad Labem. Verdikt loni v listopadu potvrdil vrchní soud v Praze.
6: Krajský soud v Ústí nad Labem případ označil jako pokus o dotační podvod a poškozování zájmu Evropské unie. Brožová u soudu připustila, že auta několikrát použila pro osobní účely. Úmysl poškodit dotační program ale odmítla. Podle rozsudku nedodržela podmínky evropské dotace. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla v kuřecích řízcích z řetězce byla bakterie salmonely. Podle mluvčího inspekce Pavla Kopřivy už maso v obchodech není. Lidi ho ale můžou mít doma. Kontroloři našli bakterie v chlazeném mase od společnosti Avicarville Fresh s datem spotřeby do 9. dubna. Lidé by ho neměli jíst, ani pokud bylo zmražené. Mráz totiž na salmonelu nemá žádný vliv. Podle státní veterinární správy bakterie ničí teplota přes 60 stupňů Celsia. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa ve Friburgu proti Kanadě v posledním zápase skupiny. Utkání začne ve 20 hodin a 20 minut. Pokud národní tým vyhraje za 3 body, zajistí si 2. místo ve skupině. Norsko totiž porazilo Dánsko 3-2 až v prodloužení. Počasí. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne zejména na severu kraje přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. V jižní části Ústeckého kraje platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Rumburku na kruhovém objezdu v Komenského ulici bourala 2 osobní auta a na Ústecku na silnici číslo 30 mezi Chlumcem a dálnicí D8 silničáři staví kruhový objezd. Očekávejte tam omezení provozu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Miroslavem Tartárkem.

Na Českém rozhlasu Sever dohrála další z písniček, které prostě nestárnou. To byl Pavel Bobek a Otec a syn. Pěkný večer vám od mikrofonu přeje Miroslav Tartárek a také už jsou tady večerní písničky na přání. Že posloucháte úplně poprvé a neznáte kontakty sem ke mně a sem k nám do studia, tak je to jednoduché. O písničku si můžete zavolat, číslo telefonu, to je 475 212 212, nebo si o písničku napište buď SMS-kou, kterou pošlete na 90 011 04, první slovo zahrajte, mezera na jeden znak a potom už text vašeho přání. Nebo tady mám také e-mail s adresou zahrajte@rozhlas.cz. Tolik tedy kontakty do písniček na přání a nás už čeká ta první. A k ní tady mám jednu krátkou SMS-ku. Dobrý večer, prosím, vyberte pěknou italskou písničku pro Hanku a Hinka od Teplic. Děkujeme za včerejší písničku Kamarádi z Ústí nad Labem. Tak dáme si tedy pěknou italskou od Albána a Romini Power s názvem Sempre Sempre.

0: Tolik tady hudební výlet do Itálie, Albano, Romina Power a Sempre Sempre. No ale nás čeká už také ten první telefonát po 18. hodině a já už pěkný večer přeji na Moravu paní Aničce z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Já vás taky krásně srdečně zdravím, pane Míro, a zdravím všichni posluchače. A já, protože včera měla Hanička, básnička z Bílíny, narozeniny,
0: ano.
1: Tak já bych ji dodatečně ještě jednou popřála, jsem ji volala, už jsem jednou nechala zahrát, ale ještě dodatečně na její přání bych ji poslala písničku od Hradišťanů, až bude má duše, bez těla, a tak ať si užije a přeju jí hodně pohody a zdraví a k tomu štěstí, ať se s Harrym mají dobře. A písničku posílám také vám.
0: Děkuju.
1: A všem přátelům, kterým se bude líbit, tak ať si ji užijí. Já si ji teda užiju, protože je to taky jedna z mých srdcovek. Takže moc vám děkuju.
0: Není zač.
1: Moc děkuju a mějte se krásně.
0: Také ze severu zdravíme na Moravu.
1: Dodržujte pitný režim. Ano.
0: Hned se otočím a napiju se kafe za chvíli. A potom vody. Tak, mějte se fajn.
1: Děkuju. Naslyšenou. Nashledanou.

0: Jiří Pavlica, Hradišťana a písnička Až bude moje duše. Tak se to jmenovalo. No a já už tady mám nachystaný hned další z telefonátů. Ten telefonát je zlomu u mostu. Ve vysílání vítám dalšího věrného posluchače, pana Františka. Dobrý večer.
1: Dobrý podvečer vám a všem vašim posluchačům.
0: Děkujeme. Tak jakou písničku pustíme jako následující?
1: Písnička se jmenuje Šalpáka a ano. Zpívá to, teď se nespomenu, vidíte už.
0: Karel Černoch, já tady to čtu před sebou, ano, je vedro prostě, ano.
1: Ano. Písnička bude dověční, jice, jo? Dověční jice panu Herbertovi a paní Lině do Německa a také Toníkovi do Lomu.
0: Dobře.
1: A písnička je pro vás. Děkuji. A děkuji vám.
0: A také pro vás i pro vaší paní, že ji také zdravím. No a za chviličku Šalpáka, tak si užijeme. Ano. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Karel Černoch a Šaltpáka, tolik další z písniček na vaše přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Nás teď další telefonát zavede do Litvínova, kde je u telefonu nachystaná paní Helena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Mirečku, tady je učvachtaná Helena z toho vedra.
0: No, no jo, no.
1: Je léto, že jo.
0: Ano, no tak, ještě není, ale už to tak vypadá venku. Tak písnička je nachystaná.
1: Já jsem teda chtěla taky se připojit ke gratulaci pro Haničku Básničku, jo.
0: Ano.
1: Ona tam s Harrym grilluje, tak ať se mají dobře, no, jo, ať si to užívají.
0: Zdravíme. Ano.
1: No, zdravím a i manžela a všechny ty její, tu její rodinku početnou. No a chtěla jsem to teda pro ní, těm krásným narozeninám čerejším. Pak jsem to chtěla pro Herberta a paní Lindu do toho Aydronu. No a prosím na Helenku do Itálie a abych nikoho nezapomněla, Mirečku.
0: Tak
1: jo, pro Marcelku Donů do toho, do dneště Micnova, ona mi to nemyslí.
0: Také zdravíme.
1: Jo, a pro vás a maminku.
0: Jo, děkuju, děkujeme. Spanish Eyes a právě ano. Teď Willy Nelson a Julio Iglesias.
1: Děkuji,
0: tak si tu písničku taky užijte a naslyšenou.
1: Ty taky, naschledanou.

0: Willie Nelson, Julio Iglesias a Spanish Eyes, tolik další písnička na přání ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Pojďme se znovu věnovat telefonní lince číslo 475 212 212, kdyby nikdo nevěděl, a tohle číslo také vytočil posluchač Pepa ze Štětí, posluchač, který si o sobě říká, že je Pepa Dvojka. Já zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, Grečku.
0: Děkuju.
1: Tak především pozdravuju Janíčku ze Chcebuze a dodatečně k jejímu svátku, k Janičce.
0: Ano, ano.
1: Janičce z Hoštky, Janičce z Počáp, umělníka, a jinak všem ostatním a Honzovi Pištorovi.
0: Dobře.
1: No. Také a Pepovi ze Štětí Jeničce.
0: Také zdravíme. No a také
1: je to jinak pro všechny, co to poslouchají.
0: A také pro Pepu Dvojku. Tak Pavel, ano. Bartoň, Vladěna Pavlíčková, ještě pár dní, ať se hezky poslouchá, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Písničky na přání.

0: písničky na přání na Českém rozhlasu Sever, tak to byli Pavel Bartoň, Vladina Pavlíčková a ještě pár dní. No ale pojďme se věnovat dalšímu telefonátu. Teď už tady mám také telefonát od paní Mileny z Českého ráje. Haló, haló, jste tam? Dobrý večer.
1: Ano, krásný večer, pane Míro, vám a všem posluchačům.
0: Děkuju.
1: Písničku posílám hlavně Květušce a Romanovi, Marušce do Chomutova, potom Marcelce do Neštěnic a Janičce do Jirkova.
0: Dobře, a také vám budeme hrát. A vybrala jste skupinu Rangers, nebo Plavci, jak kdo chce, a písničku 500 mil. Tak ať se hezky poslouchá a zase někdy u nás. Naslyšenou.
1: No a moc děkuju a nashledanou.

Další z písniček, které nestárnou tentokrát teda s výletem do domácích 80. let. A to byla Lenka Filipová a Věnování. Stále jsou tady také písničky na přání. Za námi je velká řada vašich telefonátů. Pojďme se tedy teď také podívat na nějaký váš e-mail. Dobrý den k vám do studia a všem posluchačům tady čtu. Prosím vás o zahrání písničky Pojď se mnou létat výš od Marcela Zmoška k narozeninám pro moji kamarádku Janu Mužíkovou. Milá Haničko, k tvým narozeninám ti přeji všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky to oslav. Tvoje kamarádka Helena s rodinou z Prahy. Já se přidávám a tady je ta písnička.

0: Marcel Zmožek, pojď se mnou létat, víš, se tady zpívalo. Co se tady bude zpívat dál, to se záhy všichni dozvíme a dozvíte. Já tady mám teď na telefonu nachystanou posluchačku z Lovosic, paní Elišku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Míro, já vás zdravím a všechny posluchače.
0: Já děkuji i za ně, i za sebe. Vy jste říkala, že byste ráda písničku od Jitky Zelenkové, souhlasí to?
1: Ano, souhlasí.
0: Máme si co říct, to je název, ano, a komu zahrajeme tu písničku?
1: No, hlavně pro mě a potom všem posluchačům, co poslouchají.
0: Dobře, tak ať se hezky poslouchá i vám, krásný večer přeju, no a samozřejmě díky. Zase to štěstíčko, až budete volat, ať to jde. Naslyšenou, budu se těšit.
1: Ano, naslyšenou.

Jitka Zelenková, máme si co říct, já tady mám ještě na závěr dnešních večerních písniček na přání nachystanou SMSku. Dobrý večer, najdete tam písničku Tutti Frutti od Elvise Presleyho? Předem děkuji, Karel z Děčína. Karle, máme, našel jsem a nás tady teď čeká výlet, tedy hudební výlet do roku 1957.

0: Tolik Elvis Presley a je tady finále písniček na přání, ale nebojte, další tady budou opět zítra po 12. a také po 18. hodině. Ideálně mějte krásný večer a zítra se v tomto čase těším opět na slyšenou. Loučí se Mirek Tartárek.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Dominik Feri opustil věznici v Teplicích, odpykal si 2/3 trestu za znásilnění. Ústecký kraj i krajské město budou chtít posouzení chystané stavby překladiště odpadů firmy AVE v Drážďanské ulici. Premiér Babiš je přesvědčený, že jeho střet zájmu je vyřešený nad rámec českých i evropských zákonů. Počasí na zítřek jasno až polojasno a teploty mezi 25 až 28 stupni. Zprávy má Jirka Zeman. Dobrý večer. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co jeho podmíněné propuštění povolil teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu na 3 roky a dohled. Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
2: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
3: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
4: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
3: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
5: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
3: Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Město Ústí nad Labem a Ústecký kraj se budou vyjadřovat k záměru odpadové společnosti AVE, která chce u bytové zástavby v Ústeckém Krásném Březně postavit ve sběrném dvoře v ulici Drážďanská překladiště odpadů. Původně ho chtěla stavět na odlehlejších pozemcích u Všebořic, tam by ale musela platit za pronájem. Ústecký kraj i město se shodují, že je potřeba záměr firmy posoudit zejména s ohledem na vliv na okolí. Řekli to hejtman Richard Brabec za ANO a ústecký primátor Petr Nedvědický také. Za ANO. Překladiště odpadů by podle nich mohlo okolí obtěžovat třeba zápachem. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tvrdí, že svůj střet zájmu vyřešil nad rámec české i evropské legislativy. Reagoval tak na dopis z Evropské komise, který českým úřadům přišel minulý týden a na který upozornil server iRozhlas. Podle komise tuzemské úřady Babišův střet zájmu prověřili nedostatečně. Požaduje tak další vyšetření. Babiš předpokládá, že až česká strana komisi odpoví, záležitost bude uzavřena. Sport. Hokejisté Norska vyhráli na mistrovství světa nad Dánskem 4-3 v prodloužení. Češi tak mají šanci na 2. místo ve skupině, pokud k tomu ale musí dnes porazit Kanadu za 3 body. Utkání Česko-Kanada začne ve 20 hodin a 20 minut. Hokejisté Slovenska si čtvrtfinále na turnaji nezahrají. Výběru Švédska podlehli 2-4.
1: Počasí.
0: V noci čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno až polojasno, během dne zejména na severu kraje přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia. V jižní části Ústeckého kraje platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově ve Vinohradské ulici bourala 2 osobní auta, na místě zasahují záchranáři. Na dálnici D8 na 27. kilometru ve směru na Ústí před Roudnicí stojí porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Navrhla jste, abychom v dnešním Hezky česky probrali slovo bordura. Kde se vzalo? No to je sice pěkné, paní magistro, ale já bych nejprve rád věděl, co znamená. Je to nějaký generační problém, že vy to víte a já ne?
2: Ne, myslím si, že je to u mě nemoc z povolání, protože při těch korekturách čtu všechno možné, ale dost často čtu třeba kunsthistorické texty a tam je to samá bordura. Jakmile jde o nějaké zdobné památky architektonické, tak tam na borduru narazím každou chvíli.
1: No tak to řekněte, co to je.
2: To jsem ještě neřekla.
1: Je to zdobné, tak spíš vy ženy asi budete vědět, ale já teda netuším.
2: Dobře, tak v tom výtvarném umění je to konkrétně takové ornamentální orámování třeba nástěnných maleb nebo nějaké výzdoby a to orámování tvoří rostlinné nebo zvířecí motivy. To je taková specialita. No ale když byly naše děti malé, tak jsem jim chtěla vyzdobit pokojík a nakonec té zdi dolů, kde jsem to malovala, tak jsem nalepila borduru. Bordura je totiž i taková ta ozdobná páska tapetová. A nebo třeba dřív babičky naše přišívaly na záclony borduru. Byl to zkrátka ozdobný okraj.
1: No a teď můžeme tedy přistoupit k tomu, odkud to slovo přišlo, když už konečně víme, co znamená.
2: Tak a teď konečně k tématu.
1: Já bych řekl, to je zdobné, to bude něco z francouzštiny.
2: Jasná věc.
1: Jo?
2: No jo. Ale zajímavé je, kde se to slovo vzalo v té francouzštině. Protože bordura tedy ve francouzštině taky znamená nějakou obrubu, ale původně znamenala prkenou obrubu. A je to slovo příbuzné se slovem bordel, také v té francouzštině, a to slovo znamenalo chatrč z prken, tedy jakýsi prostor olemovaný zase prkny, ohraničený. No a dnes ten bordel ve francouzštině, ale i u nás, když můžu přejít trošku. Mm-hmm. Převzali jsme totiž nejen borduru, ale i ten bordel, ale ve francouzštině i u nás to dnes znamená nevěstinec, nebo nějaký nepořádek, nebo rámus. No a s těmi prkny to v té francouzštině souviselo tak, že první bordely ve významu nevěstince byly prkené boudy postavené v přístavech.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vzniknul roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládá.

ať se na hucovský šípě najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípky najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Vlač Hraty Šukar Šuniven. Dobrý večer. Dnes si budeme povídat o svatém přijímání a pozveme vás na světový romský festival Camoro. Teď už kapela Deladap.

0: Festival Camoro odstartoval v neděli 24. května. Večerní Camoro party na pražském Střeleckém ostrově. Začal tak 28. ročník největšího romského festivalu na světě, který během týdne nabídne 7 koncertů, desítky doprovodných akcí, tradiční průvod centrem Prahy i program věnovaný připomínce romského holokaustu. Na zahajovacím koncertě natáčel Dušan Vagaj se zakladatelkou festivalu Jelenou Silajdžič.
1: Prostě jedeme, několikrát to vypadalo, že skončíme, pak jako, když se propojí jako romsko-balkánská energie, tak to má nějaké výsledky. Jako, nejsou vždycky super, ale v případě Camora už jsme se dočkali, jako dožili 28. ročníku a díky skvělém týmu, který to dělá. Někteří jsou tady už 20 let, někteří jsou 15, 10 a některý rok, ale to jsou ti, kteří potom budou pokračovat dále.
2: Jak je těžký vlastně s těma zaměstnancema, když to jak řeknu, spolupracovat?
1: Tak to už asi 10. generace, která se školí a učí prostě co a jak dělat a tak dále. Nejlepší, jestli jsme něco vůbec dokázali udělat v životě, je, že jsme naučili nejen práci jako na Camoru, ale že jsme, věříme tomu, hodně dali do života spousty mladých Romů, kteří teďka jsou na různých pracovní pozici, nejenom tu se týká kultury, ale obecně dodělali školu, prostě dali svůj život do pořádku, jsou vzory tím dalším mladými lidmi, učí se, pracují a tak dále. A samozřejmě, že na tom Camoru tady je speciální, specifická energie, kde jsme všichni spolu, ale převážně Romy. Romy mají dělat romské věci, ale spolu samozřejmě s dalšími. Prostě to Camoro je planet pro sebe a ten planet má být takhle, jak vypadá Camoro, myslím.
2: Jsme na Střeleckém ostrově, kde vlastně začíná Camoro. Jeleno, já se zeptám, vzpomenete si, kde pro vás byl úplně ten nejlepší ročník?
1: No, nespomenu se, jako právě tu KTV udělalo jako krásný retro mini dokument z roku 1999, byl to první ročník Camora. A já jsem se opravdu u toho rozbrečela, když jsem viděla Věru Bílu jako na první ročníku, já jsem u Redžepovu takový prostě nejvýznamnější jako romský, jako hudebníci a zpěváci, jako zpěvačky na země kouli. A my jsme v tom roce měli 14 skupin jako romských, 14 států a to bylo něco. A tak úplně mě to dojalo, ale každý ročník má něco svýho, jako problém je, že teďka to takhle, jako možnosti jsou menší, než byly 28 let zpátky, ale jedeme a uvidíme, jak daleko se dostaneme.
2: Na co se posluchači můžou tento ročník těšit? A na co se těšíte vy nejvíc?
1: Úvodní koncert, pak je potom Gypsy Jazz, kde budeme mít velký hvězdy, jako budeme mít například Mariusa Predu, který je největší cymbalista na země kouli, jako který bude hrát Gypsy Jazz, jako což bude jako úplně perlička. A pak budeme mít například tradiční hudby, budeme mít poprvé skupinu z Litvy nebo z Moldavska, jako, což jsou takový pecky. Jako. A co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl tak kvalitní, dobrý a různorodný. Tam je několik divadel, několik performanců, tam jsou filmy. Co se týká doprovodního programu, nikdy nebyl lepší a strašně se na to těším. No teďka je to mnohem jednodušší, než když jsme začínali. Bez internetu, bez prostě manažeru, bez ničeho a vůbec nevím, jak jsme dávali dohromady 14 států nebo skupin. Vůbec nevím, přes známí, přes příbuzný, Bůh ví jak. Teďka je to jednodušší technicky, protože právě, jak říkám, je internet, prostě jsou informace, jsou sociální sítě a mnohem jednodušším způsobem se shání jako skupiny. Za prvé, Camoro není jen hudební festival, my pořád to zdůrazňujeme, protože Camoro i vzniklo takhle, že prostě jsme naš stváli a chtěli jsme ukázat, že prostě ponižovat vůbec Romy, ponižovat romskou kulturu a umění, to nejde, to se nesmí prostě dělat. Bude, říkám, různý žánry, budou různý jako umělecký a kulturní prostě záležitosti a tak dále, ale jako ten základ je pořád ta tradice.
0: Na festival Camoro nás pozvala zakladatelka Jelena Silajdžič. Více o programu se dozvíte na stránkách festivalu.

0: Posloucháte Oroma Vakeren a vám ho zpříjemnil Milan Kroka. Obřad prvního svatého přijímání, podobně jako křest, bývá spojen s velkými rodinnými oslavami. Je to velký den, při kterém se schází širší rodina a událost symbolizuje soudržnost a solidaritu. Eucharistie má pro tradičně věřící Romy hluboký duchovní a iniciační význam. Iveta Durdoňová se zúčastnila této události v kostele svatého Víta v Kolíně.
1: Paní Ferencová, vy jste maminka dvou dcer. Co to pro vás znamená, jako pro maminku?
2: Tak je to hezká událost, je to událost, která se vlastně děje jednou za život. Že nejdřív křest, pak svatý přijímání, potom biřbování.
1: A jak jste připravovala děvčata?
2: Připravovali se celých půl roku. Paní Marta, ona za nima každý týden chodila a připravovala je na to, co tady mají dělat a jak to tady bude probíhat.
1: Ty šaty jsou svatební. Nechala jste je šít nebo jste je kupovala?
2: Jsou kupovaný a vlastně to svatý přijímání má být jakoby něco jako svatba.
3: Nezapomeňte na Hospodina, na svého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otrocových. Ten tě vyvedl po velké a strašné poušti, kde byly ohnivý hadi a štíři po pustině bez vody. Ten pro tebe vyvedl vodu z nejtvrdší skály, který tě sítil na poušti Mara, kterou tvoji otcové neznali. Slyšeli jsme slovo Boží.
4: Díky.
1: Jano, co to pro tebe dneska znamená?
4: Teď znamená to pro mě docela dost, protože svaté přijímání už jsem chtěla dost dlouho a konečně se mi to splnilo. Svaté přijímání to znamená druhý křest. Přijímáte Boha a věříte více v Boha.
1: Ty jsi četla i z Bible jednu z pasáží. Jak dlouho jsi se připravovala?
4: Tak příprava byla dlouhá, cca asi měsíc, dva.
1: Vaneso, co pro tebe to znamená?
5: Tak znamená to pro mě hodně velká sláva a jsem ráda, že můžu být součástí, jakože. Jsem stávala hodně brzo, aby jsem se všechno připravila.
1: Příprava na svaté přijímání trvá půl roku. Museli jste něco splňovat?
6: Musí mít zpověď, ty, který jdou na přijímání, a musí mít křest, že jo? Jinak přijímání být nemůže.
1: Maruško, chodila jsi na modlitby?
7: Ne, jenom na takovou faru, kde jsme se modlili, mluvili jsme o Bohu a tak jsme se vlastně na to učili.
1: Vy chodíte na faru, jak dlouho tam chodíte?
5: Já tam chodím už od malička, bude to asi nějaký 7 let.
1: Maruško?
7: Asi už 2 roky.
1: Paní Moravcová, vy jste dneska připravovala jak děvčata, tak chlapce na svaté přijímání. Každý rok je připravujete. Co to pro vás znamená?
8: No tak já jsem věřící, že jo, a pro mě je to jako boží chléb, takže dar z Ježíšovi, který je nám pro pozuzení a to první vlastně mají takový slavnější, no. Tak jsem ráda, že aspoň někdo pokračuje po křtu takhle a dává ještě děti na to svatý přijímání, na biřmování už méně, no.
1: Co všechno musí splňovat?
8: Musí být věřící, pokřtěný a musí s tím rodiče souhlasit, nebo ty děti, že jo, samozřejmě. A to je všechno, pak jenom příprava, zpověď a už je svatá.
1: Pak dále se nějak s dětmi pracuje?
8: Jo, většinou se scházím, většinou dál. Chodím za nima podle toho, v jaký jsou vesnice nebo městě.
1: Vy chodíte do Kolína i do Kutné Hory?
8: Taky na Kutnohorsko, ale taky Danimburgsko, všude, kde mám ty děti, nebo oni, jak se stěhujou, tak někdy i do Peček, do Týnce, tady byli z Týnce dneska, protože původně bydleli v Kolíně, ale teď už přes Pečky do Týnce nad Labem.
1: Je to vlastně kroužek náboženství pod římskokatolickou farností Kolín. Co dále vy připravujete na tento rok?
8: Svátost. Tak dále ještě na to biřmování, kdo půjde, protože je v říjnu biřmování.
1: Co znamená biřmování?
8: No, to je dospělost křesťana a modlitba za dary Ducha Svatého. Musíte mít první svatý přijímání a potom už můžete jít biřmování.
1: Co to znamená pro ty děti nebo dospělá?
8: Hlavně je to tak, že to uděluje biskup, takže ono je to setkání s biskupem.
1: Myslíte si, že to mají už jenom jako tradice?
8: V některých rodinách jo, protože to mám vlastně pořád nějaký ty rodiny dál, co se to děje, že jo, takže to pořád jakoby jedna rodina, jeden rod a tak dále, takže vlastně ty někteří rodiny to prostě nepraktikují.
1: Vy jste civilní pastorační asistentka, co vy ještě připravujete tento rok pro děti?
8: No, tak určitě jedeme na vejlet, s některýma maminkama jedeme do zoo a potom na ty jednodenní vejlety s nima jezdím.
0: Děkuji, že jste byli dnes s námi. Manga v Budbách do Zorte za Stipem. Klidný večer, u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Jan Josef Rosenberg.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Dominik Feri, odsouzený za znásilnění, opustil brány věznice v Teplicích. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Bývalý poslanec Dominik Feri je na svobodě. Odpoledne opustil věznici v Teplicích zhruba hodinu poté, co o jeho podmíněném propuštění rozhodl Teplický okresní soud. Feri dostal za znásilnění 3letý trest, odpykal si 2 roky. O propuštění neúspěšně žádal už v lednu. Teď soud stanovil zkušební dobu 3 roky a dohled. Feri se taky musí neveřejně omluvit poškozeným.
2: Mě bude za 2 měsíce 30 let a přijde mi, že za posledních 5 let toho trestního řízení jsem zestárl tak o 20.
3: Prohlásil Dominik Feri. 4měsíční oddálení propuštění mělo podle soudce Jaroslava Malchuse smysl.
4: Evidentně nějaké vnitřní sebereflexy u odsouzeného k nějakému posunu vedly.
3: Proti se vyslovil zástupce zmocněnkyně poškozených Pavel Úl.
5: Určité zklamání v tom směru, jakým způsobem se odsouzený k té věci obecně staví, bez ohledu na to, jestli tu trestnou činnost doznává nebo ne.
3: Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní péče. Nová budova od roku 2028 nabídne 90 lůžek pro akutní dospělé pacienty a taky 25 akutních lůžek pro děti a dorost. Ty zatím v nemocnici chybí. Pokračuje nemocniční náměstkyně pro léčebně preventivní péči Martina Hyklová.
6: Posune to lůžkovou psychiatrii do hodně moderní sféry. Je to opravdu dané tím, že je to 115 let starý areál a opravdu nelze to všechno jako rekonstrukčně přizpůsobit té moderní psychiatrii. Takže pro nás to slibuje opravdu, že vytvoříme zázemí, které je novodobé a nemá v takových rozměrů nikde jinde v podstatě na Moravě. Sport.
0: Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa zhruba za 15:15 proti Kanadě. Pokud národní tým zvítězí v základní hrací době, zajistí si 2. místo ve skupině. Čtvrtfinále má nehledě na výsledek jisté. V bráně českého týmu bude znovu Dominik Pavlát.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice nadále počítejte se silným provozem kamionů z 11. kilometru. Osobní auta brzdí až za sjezdem na Modřice na 3. kilometru a na Pražském okruhu zůstávají obousměrné kolony před Ořechem. Od dálnice D5 v opačném směru od Lohkova jsou na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Branami pražské zoologické zahrady projde ročně až 1,5 milionu lidí. Řadí se tak mezi nejnavštěvovanější místa v České republice. Od března má nové vedení. Ředitelka ZOO Praha Lenka Poljaková je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Alex a host.

0: Alex a host vítám Lenku Poljakovou, která se 1. března ujala vedení pražské zoologické zahrady. Dnes tedy k nám dorazila do studia. No, zeptám se, jestli jste dorazila pěšky nebo autem, městskou hromadnou dopravou, protože údajně jsem tedy zaslechla, že do zoologické zahrady občas si tak doběhnete z domova ráno.
1: Je to tak, je to můj důležitý zdroj pohybu, ale k vám jsem přijela městskou hromadnou dopravou, jejíž jsem velký fanoušek.
0: Ale je tedy pravdou, že do zoologické zahrady v Troji tedy si to ráno přiběhnete?
1: Já si popovezu městskou hromadnou dopravou a pak běhám přes Stromovku. Zase nejsem takový atlet, abych běhala každé ráno 8 kilometrů. Vím, že kdo to zvládá, já bych asi docházela do práce příliš pozdě, ale přes tu Stromovku je to velmi krásný, asi 2,5-kilometrový úsek a je to takový hezký start do rána, ale nedělám to každý den.
0: Vy jste se vlastně vrátila do zoologické zahrady pražské po 13 letech. Dá se říct, že jste se vrátila na místo činu?
1: Dá se taky říct, že jsem se vrátila ke kořenům, protože to bylo moje první zaměstnání po vysoké škole. Také bych asi řekla, že jsem se trošku vrátila domů, protože ta zahrada je něco, co se nezapomíná.
0: Tak to je příjemný pocit.
1: Je to příjemný pocit.
0: Jak moc se proměnila zoologická zahrada během těch 13 let? Byla jste se tam třeba mezi tím podívat?
1: Byla jsem se tam podívat párkrát s dětmi. Určitě se proměnila trošku z toho návštěvnického pohledu, kdy vznikly nové expozice, které jsou krásné, jsou opravdu dobře provedené. Nezměnila se tolik z toho pohledu zaměstnance, z toho pohledu zevnitř. Tam si myslím, že do určité míry až maličku ustrnula v čase.
0: A to je něco, na čem vy budete pracovat?
1: A doufám, že nejen já.
0: Co vás vlastně přimělo přihlásit se do výběrového řízení?
1: Tím impulzem bylo setkání se zaměstnanci, řeknu neformální setkání se zaměstnanci, můžeme si tady říct, že jsme se potkali v hospodě, kdy už bylo zřejmé, že vlastně magistrát bude vypisovat nové, jako výběrové řízení na nového ředitele. Tak já jsem se sešla s kolegy, které jsem znala před těmi 13 lety, s naprosto nulovými úmysly se někam vracet. Já jsem prostě jenom přišla na pozvání a na pivo. A tam jsem si vzpomněla na to, jak strašně fajn to v té zahradě tenkrát bylo. A to byl takový první impuls, který jsem mnohokrát ještě zažehnala, až jsem si řekla, že bych litovala, kdybych to neskusila. Že mě nebude vadit, když to zkusím a nevyjde to, ale neuměla bych si sama před sebou obhájit, proč jsem to vlastně neskusila. Že všechny důvody, které mě napadaly, tak byly překonatelné. Byly to obavy, nedůvěra v sebe sama, ale pak jsem si říkala, že není co. Že to prostě zkusit musím.
0: Zkusila jste to, uspěla jste, absolutně jste uspěla. Všichni hlasovali vlastně pro vás, radní. Zajímá mě, jaká byla reakce vašich dětí, když jste jim oznámila, že budete řídit pražskou zoo.
1: Byla velmi pozitivní, ty děti jsou v takovém věku, kdy mají pocit, že to je práce snů, což jako svým způsobem mají pravdu, ale myslím si, že v těch jejich očích ta práce vypadá trošku jinak, než vypadá doopravdy, ale dcera mě strašně fandila, ta se strašně těšila, až půjde druhý den do školy a vyžvaní to všem svým spoložečkám, což se stalo. Takže ta byla jako mile upřímně nadšená.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je dnes zooložka a nová ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková. My už jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co bylo impulzem k tomu přihlásit se do výběrového řízení. Vy jste také řekla, že se vlastně tak trochu vracíte domů do zoologické zahrady, ale měla jste takovou odbočku profesní, dokonce jste byla poradkyní ministra na ministerstvu. Jak se to tak stane? A bavila vás ta práce? Nebo pořád jste někdy podvědomě cítila, že to není ono?
1: Já jsem po zoologické zahradě nastoupila na ministerstvo zdravotnictví, kde jsem působila i v té roli, co jste uvedla, mimo jiné. A ta práce mě bavila. Nebyla to odbočka, nebyla to slepá cesta, byla to prostě nějaká další kariérní cesta, za kterou já jsem vděčná. Ta práce mě bavila a nebylo to čekání na něco jiného. Ta práce ve státní správě, jakkoliv má neúplně skvělou pověst a není tak cool, jako dělat zoo, to si přiznejme, ale je smysluplná. Máte, když odvádíte dobrou práci, tak jste schopen pozitivně ovlivnit životy mnoha lidí. To je něco, co ne každá práce taky má. Takže určitě ta práce mě bavila, smysluplná byla a já jsem si nikdy až do chvíle, kdy jsem odevzdala na podatelně přihlášku do výběrového řízení, nemyslela, že se do zoo vrátím.
0: Tak a teď můžete vlastně ovlivnit životy nejen mnoha lidí, ale také zvířat.
1: Je to tak, to se vám zase na ministerstvu zdravotnictví nestane.
0: Tak. Vy jste se tady funkce ujala 1. března, ale jak už jsme zmiňovali, není to vaše první zkušenost v Zoo Praha. Před 13 lety jste se v ní věnovala ochraně zvířat a jejich navrácení do původních přirozených lokalit. Řídila jste například převoz koně Převalského do volné přírody nebo projekt Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril nížiny v Kamerunu. Na co je potřeba myslet, když vracíte divokého koně do volné přírody?
1: Je potřeba myslet na spoustu věcí. Za prvé, ne každé zvíře lze vrátit jen tak do volné přírody. Ne každá ta původní lokalita je na to už připravená. Jsou místa, kde ta zvířata mizí a tam nemá cenu vracet jako nějaká nová. Čili za prvé je potřeba, aby to místo té reintrodukce nebylo ohroženo anebo nebylo příliš ohroženo nějakými vlivy, které zapříčinily to původní vymírání toho druhu. Pak je potřeba mít na místě velmi dobré a velmi spolehlivé partnery, což rozhodně nebyla moje zásluha, že tam ti partneři jsou, jak v Mongolsku, tak v Kamerunu, ale v obou těchto lokalitách prostě dlouhodobě působí organizace, především v tom Mongolsku, které jako dlouhodobě se vlastně o ty národní parky nebo přírodní rezervace starají a bez nich to také nejde. Ten samotný transport zvířete někam je důležitá, ale jenom jedna aktivita z mnoha. Jo, bez těch opravdu extrémně spolehlivých a solidních partnerů, kteří jsou tam přítomní každý den, tak bez nich by ty projekty fungovat nemohly. My máme štěstí, že ty partnery máme je teď nově i v Kazachstánu, kam koně Převalského již třetím rokem vozíme, respektive v červnu povezeme. A ta dlouhodobá spolupráce a ta přítomnost na místě jsou klíčové a zároveň je to něco, co už jako přesahuje tu samotnou zoologickou zahradu. My nemáme kapacity na to, abychom prostě měli týmy lidí po světě, čili vždycky jsme odkázaní na to, abychom si vybudovali nějaké jako solidní vztahy.
0: Říká ředitelka Pražské zoologické zahrady Lenka Poljaková.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, novou ředitelkou Pražské zoologické zahrady. Vy jste v minulém vstupu mluvila o tom, čemu jste se věnovala v zoologické zahradě, když jste tam před 13 lety působila, a to je navrácení do původních přirozených lokalit třeba koně Převalského. Zmiňovala jste i to, že v červnu byste měli koně Převalského navracet do Kazachstánu. Budete u toho?
1: Budu u toho, tentokrát teda v trošku jiné roli. Já jsem ráda, že tu roli, kterou jsem zastávala tenkrát já, tak dneska zastávají velmi jako dobře kolegyně, takže spousta té mravenčí práce na místě je nyní na bedrech někoho jiného, ale budu u toho. Je to ohromná věc, tady ty projekty, a je to taková třešnička na dortu dlouholetého snažení, takže určitě budu.
0: Popište, jak to probíhá potom na místě, když toho koně tam dopravíte. Co se děje?
1: Tak ono především to začíná, jako takhle ty přípravy začínají měsíce dopředu, protože je i poměrně velká administrativa kolem transportu zvířat, čili odebírají se nějaké krve a tak dále, vystavují se doklady těm koním, čili je potřeba je dopředu vybrat, jo, není to tak, že ráno vybereme 4 koně a jedem, jsou vybraní dlouho dopředu. My ty koně v Česku nakládáme, vezeme je na letiště do Kbel, protože my lítáme s armádou České republiky, ta její pomoc nebo ta její asistence je v tom projektu zásadní. Že je relativně už jako dlouhá cesta na letiště, pak je poměrně dlouhý let a pak po přistání na místě nás všechny čeká, a ty koně zvlášť, ještě poměrně dost dlouhý a náročný pozemní transport. To jsou desítky hodin, kdy vlastně my ty koně z letiště přepravujeme na to místo činu, a to, když všechno dobře proběhne, je to ohromná práce chovatelů, veterinářů, kteří musí ty koně prostě udržet jako v klidu, na nohou, tak po příjezdu ty koně vypouštíme a vypouštíme je z beden, ve kterých oni celou tu cestu tráví, do aklimatizačních obor, což jsou takové jakoby předpřipravené prostě ohrady, a tam ty koně pak setrvávají, a teď si nejsem jistá, jestli to je vždycky takhle v tom Mongolsku, to bylo vlastně rok, protože prostě si musí ti koně zvyknout na úplně jiné klimatické podmínky, než jsou tady u nás, jsou tam i přikrmováni, a pak teprve se pouští vlastně do té samotné volné přírody, takže to je opravdu ohromný proces.
0: A kdy vy je ztrácíte z dohledu?
1: My je v úvozovkách, tak jak se na to ptáte, ztrácíme vlastně z dohledu až ve chvíli, kdy jsou potom téměř roce vypouštění z těch aklimatizačních obor. Nicméně i tak probíhá nějaký monitoring, jsou v těch rezervacích rangeři, kteří jsou většinou schopni říct, kde se ta stáda těch koní pohybují, takže jsou i schopni je rozeznat a tak dále. Takže svým způsobem my nestrácíme ze zřetele jako nikdy, ale ta svoboda, na kterou se ptáte, tak ta nastává poté, co jsou vypuštěni z těch aklimatizačních obor.
0: Za malou chvíli si budeme povídat dál. Naším hostem zůstává ředitelka ZOO Praha Lenka Poliaková.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala Lenka Poljaková, nová ředitelka Pražské zoologické zahrady. Vy jste ředitelkou opravdu krátce, jen pár měsíců. Tak bylo třeba něco zatím, jak jste se rozkoukala v té funkci, co vás překvapilo, ať už příjemně nebo nepříjemně?
1: Určitě mě překvapilo příjemně. I když překvapilo, znamená, že jsem to nevěděla, což není pravda. Věděla jsem to, ale připomněla jsem si to, jak skvělí lidé pracují v Pražské zoologické zahradě. To je něco, co jsem trošku ten pocit jakoby pozapomněla v té své další kariéře, ale v Pražské zoo pracují lidé, protože chtějí pracovat v Pražské zoo. Je to love brand nejenom pro ty návštěvníky, ale i pro ty samotné zaměstnance. A to se vám ne všude stává, že opravdu nepochybujete o tom, že ta práce, kterou odvádíte, má smysl a v té zahradě o tom jako nepochybujete. Tam to ten smysl má. Tak to jsem si připomněla, to je určitě pozitivní. To, co mě trošku překvapilo, a už jsme to zmiňovali, je, že ta zahrada se uvnitř tím svým fungováním moc nezměnila za 13 let, což je dlouhá doba. Ten svět okolo se změnil hodně a ta zahrada se nezměnila zase tolik.
0: A teď myslíte z pohledu toho personálního?
1: Jo, myslím, ano, přesně tak. Myslím z pohledu nějakého fungování, nějaké digitalizace. To jsou všechno relativně nudné věci, oběh dokladů, kdy my obíháme s papírama, tak dneska už většinou se neobíhá ani s papírama, ani s ničím jiným, obíhají prostě nějaký data, tak my obíháme s papírama. To je jedna z tisíce a jedné malé věci, kde si myslím, že nejsme úplně jako up to date.
0: Dobře, tak pojďme k těm přitažlivějším věcem a to je třeba mláďata, která čekáte nějaká a jaká, nebo kdo a kdy případně, jestli můžete prozradit.
1: Tak ta mláďata, to je vděčné téma, je to vděčné téma jara, protože to je to správné období. My už spoustu mláďat jsme přivítali, máme mláďata právě u koní Převalského, kterých jsme se před chvilkou bavili. Máme dvě mláďata u velbloudu, máme mláďata u takínů, máme mláďata i u surikat a máme čerstvou novinku, máme mláďata u kapibar. To je fenomén mezi dětmi, takže máme mláďata u kapibar. Mláďata, která čekáme, to je trošku složitější téma. My jsme sami trošku pověrčiví, stejně jako to mají lidé, nevytrubujeme hned do světa. Nicméně čekáme mláďata u karakalů, což jsou impozantní a nádherné kočkovité šelmy. Máme je ve spodní části zoo v pavilonu Šelem. Tak tam věříme, že už to nezakřikneme a velké očekávání máme na začátku příštího roku. Doufáme, že nás obohatí dvě slůňata.
0: Oh, tak a ještě chápana středoamerického mexického, to je také primát, který se relativně nedávno narodil, jeden.
1: Je to tak.
0: Jak se mu daří?
1: Daří se mu dobře, drží se maminky a má se k světu.
0: Jaké vy třeba, jestli to můžete vlastně vůbec říct teď jako ředitelka zoo, máte nejraději zvíře, na které se třeba nejraději díváte?
1: Teď jste mě nahrála, že bych měla říct, že mám ráda všechny ano. Úplně stejně.
0: Ano.
1: Já mám ráda zvířata, o kterých něco vím. A myslím si, že to tak je, že s tou hloubkou toho poznání roste ten obdiv a ta úcta. Myslím si, že je to takhle trošku i mezi lidmi, že když někoho poznáváte hloub, tak vlastně roste nějaká vaše jako úcta a respekt k tomu člověku, tak já to mám stejně se zvířaty. Když to zvíře vidím a nic o něm nevím, tak jako umím posoudit nějaké estetické kvality, ale když pak poslouchám komentované krmení našich chovatelů nebo mi ho pak převypráví naše děti, tak to je ještě úplně o úroveň výš, tak vidím, jak strašně zajímavé je úplně každé zvíře a jak pro každé zvíře se člověk prostě může nadchnout.
0: Lenka Poljaková je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Lenkou Poliakovou, která od března působí v čele pražské zoologické zahrady. Vy jste říkala na konci posledního vstupu, že pro každé zvíře se může člověk nadchnout, ale přeci jen jsou některá, ke kterým byste se třeba nepřiblížila. Máte z nich obavu, jako nevím, třeba já z plazů, pavouků? Máte nějaké takové?
1: Asi mám speciální vztah k pavoukům, bych řekla.
0: Co to je speciální vztah?
1: Mám k ním respekt, držím si odstup a nijak je neperzekuji, když se dostanou do naší domácnosti například, ale míváme diskuze s manželem o tom, jestli ten pavouk musí být doma nebo nemusí být doma. Většinou je to teda manžel, kdo ho jde vyprovodit na balkon. Takže já nechci říct, že se bojím pavouků, ale není to mé preferované zvíře.
0: Ale ani tak pavouci nebudou diskriminováni v pražské zoologické zahradě.
1: V žádném případě patří tam.
0: Jaká zvířata patří do vaší domácnosti?
1: My máme dvě kočky a teď na jaře máme spoustu mravenců, kteří procházejí naším bytem. My čekáme, až odejdou, zatím se k tomu nemají. Ale jinak jsme taková tradiční kočičí domácnost.
0: Říká se, že někdo má rád psy, někdo má rád kočky, málo kdo se najde, že má rád obojí. Jak to máte? Vy jste tady zatížená na kočky nebo i psy?
1: Já jsem nikdy psa neměla, protože jsem městské dítě, vyrůstala jsem vždycky v bytě a určitě by mi pes nevadil. Jo, nejsem takhle vyhraněná, ale prostě ty kočky do toho bytu jsou takové přístupnější a my jsme chtěli, aby děti vyrůstaly s nějakým zvířetem a je pravdou, že to, že teď máme kočky, je naše velké vyjednávání, abychom nemuseli mít pejsk.
0: Jakože kompromis.
1: Je to kompromis.
0: Je to
1: s našimi dětmi.
0: Už vaše děti vás navštívily v pražské zoologické zahradě? Teď?
1: Byly na zahájení sezóny, které jsme měli poslední březnovou sobotu, tak tam přišli jako diváci a užili si tam program.
0: Ano, proč teď zajít do pražské zoologické zahrady?
1: Ta zahrada je celoročně krásná, ale je pravda, že to jaro je takové speciální optimistické období, jak díky těm mláďatům, tak díky tomu, že ta příroda v tom areálu se prostě probouzí po tom zimním spánku. My máme v tuhle chvíli už všechna zvířata ve venkovních výbězích, to znamená, ten návštěvník je může potkat venku v tom prostředí, které je pro ta zvířata mnohem jakoby přirozenější než vevnitř. A zároveň máme nachystané různé akce pro návštěvníky, například náš již tradiční den dětí s městskou policií, což je velmi zábavný den na 1.6. pro děti. Budeme slavit například 60 let od příchodu naší slonice Gulab, což je po želvách náš největší senior v areálu. Ale taky budeme slavit například 15 let od zahájení projektu návratu divokých koní, o kterém jsme se bavili. Takže budeme dělat takovou trošku retrospektivu tady toho projektu. A přes léto máme potom v podstatě na každý víkend nějakou zajímavou akci a tady bych už doporučila sledovat náš Facebook, sociální sítě, kde ten program vždycky upřesňujeme.
0: Do pražské zoologické zahrady zve jí ředitelka Lenka Poliaková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dál povídám s Lenkou Poljakovou, která od března řídí pražskou zoologickou zahradu. Vy jste mluvila i o výročí 15 let od vlastně zahájení, kdy poprvé kůň Převalský se vrátil do Mongolska. A řekněte mi, podle čeho nebo kdy, jak se rozhodujete, že právě je ta doba, kdy ten kůň může být převezen a vrátit se zpátky domů?
1: Vlastně už těch 15 let držíme obdobný termín jako teď, což je konec května, začátek června. Je pravdou, že teď si tak vzpomínám, že ty první transporty jsme vozili o něco později v červenci, ale vždycky ten každý rok se trošku poučíme a malinko ten projekt upravíme. Tady nám jde především o počasí, kdy na jaře jsou povodně, v létě je vedro a na podzim sněží, takže někde do toho se musíme trefit s tím, aby nebylo přílišné vedro, ale už bylo po povodních a tak dále. Čili trošičku to přizpůsobujeme těm lokalitám, ale tady to období toho pozdního jara nebo ne úplně hlavního léta je tady v té střední Asii na ten transport nejlepší období.
0: Řekněte mi, bývají to i emotivní momenty třeba pro chovatele nebo pečovatele těch koní, když se s nimi loučí?
1: Určitě jsou to emotivní momenty ve chvíli, kdy vlastně pouštíme to zvíře z bedny už na místě, protože to už víme, že jsme, co jsme mohli, tak to už jsme my udělali, to jsme odvedli, to zvíře jsme dopravili až kam to šlo a teď už je to vlastně na něm. Takže je to i, kromě toho, že je to krásný moment, tak je to i moment takové úlevy po všech těch peripetiích a hodinách v autě a v letadle, tak je to taková hezká tečka.
0: Vy jste už připojila pozvánku do pražské zoologické zahrady, nalákala jste návštěvníky, ale pojďme na závěr zopakovat, jak se chovat v pražské zoologické zahradě, nebo pokud byste vypíchla, co nedělat, na co třeba stále narážíte, že se opakuje, že návštěvníci dělají a třeba se ani neuvědomí, že je to špatně.
1: S čím se občas setkáváme, ale nerada bych z toho dělala jako každodenní aféru, ale občas se vyskytnou návštěvníci, kteří mají tendenci nám krmit zvířata. To je velký nešvar. Já věřím tomu, že to ti návštěvníci dělají v dobré víře, ale skutečně to těm zvířatům nějak nepomáhá, protože ta zvířata mají velmi pečlivě sestavované krmné dávky a není potřeba jim přilepšovat paprikama nebo jablíčkama. Takže s tím se občas setkáváme. A jinak si myslím, že návštěvníci jsou obecně jako vychovaní a chodí do té zoologické zahrady rádi, čili jako nemají potřebu tam škodit. My jsme za to vděční a jsme rádi, že k nám lidé chodí.
0: Já jsem ráda, že jste přišla dnes vy k nám. To byla Lenka Poljaková, nová ředitelka pražské zoologické zahrady. Ať se vám ve funkci daří.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas, zprávy.
3: Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Babiše, aby pozastavil projednávání změn v jejich financování. Při sobotních oslavách svaté Zdislavy v Jablonném v Podještění se do tamní baziliky vrátí lebka světice. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky, teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Veřejnoprávní média vyzvou premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby ustoupil od projednávání změn zákonů o televizních a rozhlasových poplatcích. Vedení České televize a Českého rozhlasu mu ve středu zašlou společný dopis. Zároveň premiéra vyzvou k vytvoření expertní pracovní skupiny, se kterou by vláda případné úpravy financování veřejnoprávních médií nejprve konzultovala. Kdo by měl být jejím členem, přibližuje generální ředitel České televize Hynek Chudák. Případným změnám musí podle něj předcházet širší odborná debata.
4: Jednoznačně ministerstvo kultury, případně tedy pan premiér osobně, potom zástupci rozhlasu, zástupci televize, ale i zástupci komerčních vysílatelů a prostě široká odborná veřejnost, právníci a podobně.
3: Dva bývalí správci městských bytů v Havířově musí město zaplatit škodu přes 8,5 milionu korun. Rozhodl o tom Krajský soud v Ostravě. Marek Klimša a Jiří Langočí jsou odsouzeni za korupci a machinace se zakázkami při opravách městských bytů. Soudce Igor Krajdl jim trest pětinásobně navýšil oproti lednovému rozsudku okresního soudu.
5: My jsme shledali podmínky pro plnou náhradu škody. S ohledem na zásady restaurativní justice, kdy máme za to, že je lépe, aby obžalovaný byl na svobodě a splácel škodu předtím, aby jako prvotrestaný byl rovnou zařazen do výkonu trestu, jsme ponechali v platnosti podmíněný trest.
3: Oba odsouzení už dříve přiznali vinu. Dnešní rozsudek odvolacího soudu komentovat odmítli. Lebka svaté Zdislavy se do Jablonného v Podještědí vrátí v sobotu. Před dvěma týdny ji z tamní baziliky ukradl 35-letý muž, který pak zalil do betonu. Policie ho dopadla a restaurátoři ostatky z hmoty bez většího poškození vyjmuli. Lebka bude pro veřejnost vystavená pouze jeden den. Později bude uložená do hrobu v kryptě.
6: V sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy.
7: Říká ředitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit. Lebka bude následně vystavená v bazilice, odkud byla před dvěma týdny ukradená, ale jen na krátkou chvíli, jak říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
8: Neplánujeme ji dále vystavovat.
7: Vystavení lebky původně souviselo s blahořečením svaté Zdislavy v roce 1907. V dnešní době už přijde o anachronismus.
8: Chceme i vyslyšet volání lidí, kteří říkají, že by měla ty ostatky svaté Zdislavy být pohromadě.
7: Pachatel krádeže na soud čeká na svobodě. Z Jablonného v Podještědí Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně kolem Velkého Meziříčí na kilometru 145,5 stojí nákladní auto s defektem, blokuje část připojovacího pruhu od čerpací stanice. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou jízdu dnešním country dostavníkem. V jehož úvodu prozradil Johnny Cash, že jeho hlavním námětem bude věc zvaná láska. Takhle si zaspomínal Pavel Bobek na lásku ze školních let.

Karla Osmanská z Taxmany a příjemná verze country jedničky a záhy celosvětového hitu Jacka Greena There Goes My Everything z roku 1978. S českým textem Ronalda Krause Tam, kde jsi s láskou měl žít. Láska se samozřejmě velice zůsta objevuje i v zámořských originálech. Třeba v roce 86 tvrdil bluegrazový fenomén Ricky Skaggs, že láska tě jednou dostane.

Mnohokrát zpíval o lásce pochopitelně i Valdemar Matuška. Možná vzpomínáte na duet s Olinou Blechovou Láska je lék. Podstatně mladší je jeho nahrávka inspirovaná slavnou Carolinou skupiny Alabama, kterou text Ivo Fischera proměnil v tajnou lásku. A Michal Tučný z Fešáky vám teď nabídne alespoň kousek lásky.

I Tomáš Linka dnes dorazil z Fišáky, aby vám prozradil, čím jezdí láska. Jednou z hezké řádky písniček Kanaďana Gordona Lightfoota, které pevně zakotvily na scéně naší country. Tahle se v originálu jmenuje Steel Rail Blues. Jednou z nejúspěšnějších countryvek je Proto tě mám rád slepého Texasana Payna z roku 1949. O 15 let později se objevila ve zpěvníku Jima Reevese.

Žínová láska z odkazu Pepy Blažejovského v nahrávce Radka Tomáška, Heliny Maršálkové a možná tomu nebudete věřit, skupiny Shut Up Františka Ringo Čecha. Za láskou se na pláně country vypravil v roce 1977 i Karel Gott a naspíval super trhák dvojice Bellamy Brothers Let Your Love Flow.

Petr Kocman a z jeho krátkého zastavení v sestavě skupiny Double Eagle drsné prohlášení Láska je past. Podstatně vlídnější názor na lásku nabízí písnička That's the way love goes, kterou v roce 1973 složil legendární Lefty Frizzell a premiérově představil Johnny Rodriguez. V minulém roce se objevila na zatím posledním albu Alana Jacksona.

Nestárnoucí Willie Nelson a z jeho letošního alba Nádherný čas Do smrti tě budu milovat, I love you till I die. A teď rychle za skupinou Rangers a stálicí jejich zpěvníků Láska je věc kouzelná.

Ze zástupu českých verzí klasiky Krise Kristoffersona Help Me Make It Through the Night nesporně nejvlídnější. Naďa Urbánková s textem Zdeňka Borovce.

se hlídej můj spánek, má lásko, na závěr dnešního country dosavníku plného lásky. Což dodrží i superhit poloviny 50. let vokální skupiny Ames Brothers, láska je neuvěřitelně krásná věc. Love is a many splendid thing. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Na insertním portálu Bazoš.cz lidé prodávají domácí alkohol. Situaci řeší i celní správa. Zítra bude většinou jasno, od severu přechodně oblačno a na jihu a východě se objeví přehánky. Teploty až 33 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes už čtvrtý den po sobě padaly teplotní rekordy. Naměřila je skoro třetina dlouhodobě fungujících stanic. Na Facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji dnes bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde meteorologové naměřili přes 32 stupňů Celsia. Na největším tuzemském inzertním portálu Bazoš.cz prodávají lidé v rozporu se zákonem alkohol. V nabídkách se nejčastěji objevuje slivovice vypálená v pěstitelských pálenicích. Někdy jde i o desítky litrů. Zástupci portálu sice uvedli, že se inzeráty snaží blokovat, nabídky se ale objevují stále.
2: Prodej alkoholu na portálu řeší celní správa. Podle mluvčího generálního ředitelství cel Richarda Zemana je alkohol z pěstitelských pálenic určený pro domácí potřebu a prodávajícím tak hrozí pokuta až do výše 500 tisíc korun.
3: Výše uložené sankce je vždy individuální. Celní správa hodnotí zejména osobu pachatele, závažnost a způsob spáchání protiprávního jednání, jeho rozsah a následky.
2: Majitel portálu Bazoš.cz Radim Smička na dotazy odpověděl pouze písemně.
4: Inzeráty se také snaží aktivně blokovat. Samozřejmě se může stát, že se vždy nějaký najde, co projde filtry.
2: Napsal Smička. Inzeráty na prodej domácí slivovice a dalších destilátů byly ale na portálu i včera. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: Správa železnic zahájila přestavbu tratě mezi Kladnem a Pražskou Ruziní. Zhruba 15-kilometrový úsek bude dvojkolejný a elektrifikovaný. Práce by měly trvat do roku 2029, popisuje generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
5: Je to nejdelší úsek v rámci klíčového napojení Prahy, letiště a největšího středočeského města, tedy Kladna.
0: Přes 300 let starý obraz Madony s dítětem restaurátoři zkoumali rentgenem v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny. Rentgen odhalil například historická poškození obrazu a hřebíky ukryté v jeho konstrukci. Snímky pomohou restaurátorům s dalšími opravami. Odhadnou stav dřevěného podkladu, historické přemalby nebo složení použitých barev. Nemocnice službu nabízí za úplatu. S podobnými žádostmi se setkala za posledních 5 let 4x. Rentgenování trvalo asi 20 minut, kvůli velikosti obrazu vysvětluje mluvčí nemocnice Jiří Erlebach.
6: To byl poměrně velký obraz a ten rentgen je už způsoben spíš na menší plochy. To znamená, že když tam leží člověk a má zlomenou ruku, tak se zrentgenuje jenom ruka. Když to tady to byl obraz, myslím, že to bylo 1,85 m, takže on se musel posunovat tak, aby ten rentgen ho vysnímkoval celý.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. A taky zítra bude horko, naměříme 26 až 31 stupňů, na jihu Moravy až 33.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně za sjezdem na Jičín. Na 42. kilometru silničáři uzavírají pravý pruh. Do rána budou opravovat vozovku. A na silnici 35 se pracuje na výjezdu z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou. Silničáři se pohybují v pravém pruhu a vybočuje se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
8: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů.
1: Někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
2: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
3: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
2: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás, lenivých smrtelníků, se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivoněl k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jónské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na pečínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korinského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši. To bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy ještě nízké a jsou spojeny těsně nad hladinou mosty. Kdybyste na nich stáli a slyšeli varovný signál, honem, honem běžte na břeh, protože ten most se ani nezvedne, ani se nevyklopí ke břehu, ale potopí se a loď nad ním klidně propluje. Samozřejmě, že nad hlavami jsou ještě dva mosty, pevně spojující Peloponés s pevninou. Ale z těch byste Neronovo znamení hledali marně. Proto jsem si na palubě nachystal foťáček a značku jsem si vyfotil. Ale bylo to narychlo, protože jsem přesně nevěděl, kdy ji mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
3: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
2: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran. aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
3: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesněji řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
2: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
3: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
2: Stišíme své uchvátané srdce, ochutnáme modro nebe, a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou Morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka báberle a čtvrtý zatím s chladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si nebude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy pět, před očima se chvěje stránka, jsem pouhým kandidátem věd, ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránk. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně břídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka. Jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady to máš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom. Do úst pár slov, pár laskavých vět. Do pouště studnu a slunce a strom. Pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr, ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní, ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta, docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Ano, šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedu med. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá. Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapí s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Si myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázní, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanům. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kónová s paní Roubičkou a ta má pěkný nový kožich. No ten musel stát pěkný peníze. Ale kde pak? Já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka? A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic, jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice.

0: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché. Protestoval jsem.
0: Ale je. Celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. A když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen o chlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré, ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polekal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičil. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě prosím jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší dostatek.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Krásnou noc. Je tady další noční linka Českého rozhlasu. Zdravím všechny, kteří poslouchají, nemohou spát, odpočívají po práci nebo si jenom chtějí na chvíli popovídat. Dnes budeme vzpomínat na letní brigády, na první vydělané peníze, na lidi, které jsme při nich potkali, i na zážitky, na které se nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný chmel, jiný pracoval v obchodě, v továrně nebo vyrazil na brigádu daleko od domova. Chodili jste na brigády a rádi? Co vám dali? Co vám naopak vůbec nechybí? A myslíte si, že dnešní mladí mají o brigády stejný zájem jako kdysi? Chodíte i vy na brigády dnes? Co vaši vnuci, co vaše děti, chce se jim do práce v létě? Budeme rádi, když zavoláte a podělíte se o svůj příběh. Ve zlínském studiu Českého rozhlasu na vás čeká Jarka Barboříková. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer. Posílám Helenku Vondráčkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc. Vítáme vás u noční linky, ve které budeme vzpomínat na letní brigády, první výplaty, první zážitky, které nám léto přineslo. Paní Jana z Prahy je u nás, už mě upozorňovala na to, že to je hrozně dávno. Tak co bylo dávno, povídejte.
1: No, byli jsme na Žinově brigádě. Dělali jsme ve fabrice a tam vždycky mladí byli, prostě museli jít na brigády. Jo, podnik je vyvolil a tyhle, tak jsme jeli na brigádu. A to jsme tenkrát jeli do Žlutic, no, to byla brigáda, no, sekalo se obilí. A to asi naši mladí už nevědí.
0: No.
1: To byly jako normální kombajny, ale nebo sekačky vyhazovaly už snopy, dělalo to snopy a já jsem seděla na tom, jak se to jmenovalo, na tom vozíčku, který dělal na ty snopy, ty zavazoval je. Házeli mi tam prostě klasy, ty, jo, a já tam, to byl takový stroj, který hned určitou dávku těch to obilí smota a šup a byl snop a zase další a snopy a ty další chodili a ty snopy, doufám, že se jim říkali snopy, stavili z nich panáky, ty, no jak se tomu říká, teď nespomen, prostě stavili jako na poli, aby vysušili, to už je dávno. A bylo to fajn práce, protože jsme seděli, já jsem seděla na tom stojku, tam ty seděli na té sekačce nahoře, tak to bylo takový fajn. Ani jsme se moc nedělali, měla jsem jenom drát takový, kdyby se náhodou zasekl ten provázek a ty, to obilí nebylo možné to svázat.
0: No, takže to byla taková. Když jste nemohla vzpomenout na název toho stroje, tak samovaz, nemohl to být?
1: Ano, samovazače. Samovazač to byl. A seděli jsme tam, bylo to docela pohodlný, akorát, že bylo dost prachu, no.
0: No a to jste tam teda chodili jenom v létě, Jani? Nebo prostě, když no, byla, když byla sezona?
1: Vezli autobusama nebo nákladním autama, já už teď nevím.
0: To byla sezónní brigáda. No, a
1: no a potom na oběd nás dovezli spole zpátky zase nákladním autobusem. To byl nákladní bus, který byl s lavicema upravený. Tak nás odvezli do nějakého statku, kde jsme dostali oběd. Ale museli jsme mít každý svůj nádobu na oběd, ešus, jak se říká. Mm-hmm. Nevím, jestli se to dneska jmenuje to.
0: Ano.
1: Z hliníku s držadlem. Tak nám do toho nám dali oběd.
0: Jeni, a to jste tam pak i po tom obědě se vraceli. Kolik hodin jste tam byli?
1: No,
0: celý den?
1: Celý den, aby se to vyplatilo.
0: A měli jste dobrou partu? Chodili jste pak ještě po práci někam sednout?
1: Chodili jsme se koupat, tam byl blízko rybník, tak jsme se chodili koupat. A teď si vzpomínám, že to bylo někde ve Žluticích, nebo tak nějak.
0: A myslíte si, že by dnešní mladí takovou práci zvládli?
1: No, kdyby chtěli, tak jinak.
0: Kdyby chtěli, nebo kdyby museli, tak ano, ale opravdu si to neumím představit.
1: Dostali jsme za to peníze, ale ne na ruku, šlo to ty do toho podniku, kde jsme dělali, do té fabriky. Tak nám jako poslali peníze, že jsme tam byli. Ale legrace byla při obědě, protože to byly velký kusy, že jo, tak jsme každý dostal. Ešo jsme ně přivezli ze statku ty velký nádoby z toho nádoby, tak nám z toho mandovali. O to dobrý knedlíky, maso, vomáčka. No a tam byli psi dva asi a tak holky jim házeli maso a oni to nějak nechtěli. A kluci si udělali grace. Holky, to bude psí maso, proto to nechtějí. Ono asi bylo kořeněné, tak to nechtěli ty vůčáci. A všechny holky, my jsme tam asi čtyři, to odložili jsme ty ešusy na studnu a už jsme to nejedli. Teda bylo já to jedla, ale...
0: Jani, dobře placené, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: To, je to psí maso. No a já jsem to snědla, kluci taky a ty byli rádi, protože nám to pak vzali. Když jsme to nechtěli, ty ostatní to nechtěli, tak měli jídlo navíc.
0: Dobře, Jani, můžu se zeptat, byla to dobře placená práce na tehdejší dobu?
1: No, ani ne. Měli jsme za to víc než v té fabrice, kde jsme měli. Teď jsem měsíčně brala asi 300, ano. Jsem dělala výpočetní stanici a tohle to jsme dostali víc než 300 za to.
0: A co jste dělali, když zrovna nebylo počasí, tak to znamená, že jste ten den šli normálně do práce a nejeli jste pracovat na pole?
1: Ano, normálně do práce a jak se udělal počasí, tak mi zřejmě telefonovali a přijeli pro nás a odvezli nás tam a to bylo takhle v létě. No, hrozný horko.
0: No, a musela to být hodně fyzicky náročná práce, zvláště, jak říkáte, tady v těch vedrech, že?
1: No.
0: Kdybyste to měla... No, promiňte.
1: My jsme potom ještě chodili vonit na slámu, byly ty velitý stohy slámy, tak jsme tam dělali pitomosti. Jsme skákali do té slámy a kouzali se dolů. Kolik nám to bylo? Tenkrát 16, 17 let. Tyhle ty doby. A užili jsme si tam legrace velký. No. A já si myslím, že letos tendenční děti teďka. Ne. Ty by asi nešly. Ty by nešly na takové věce. Oni už nevědí ani, že to... Já když to
0: určitě chodí zase na jiné brigády, alespoň tedy mladí kolem nás, tak ano, mají brigády, ale pravda, musí se přizpůsobit té nabídce a dneska už to se brigády podobného typu samozřejmě neorganizují, takže berou, co můžou a taky se snaží. No uvidíme, co zavolají další posluchači, že jejich vnuci a vnučky.
1: Namáhá na ručičky, no. Ale co, jak jsme byli špinaví vždycky od toho.
0: Jani, kdybyste to měla jednou větou zhrnout, co vám ty brigády dali?
1: Co mi dali? Přátelství mezi mladýma, protože nás tam nebylo moc v té fabrice. Tak to bylo přátelství. My jsme se pak združovali. Vždycky třeba se chodil zametat sníh v zimě, tak jsme všech šest, nebo kolik nás bylo, jsme dostali hrabla a šli jsme uklízet chodníky kolem fabriky. No, samozřejmě na 1. mája jsme nosili ty fangle, že jo, ty jsme většinou někam zandali, aby jsme to nemuseli tahat, no, ale v zimě jsme chodili hrabat sníh nebo zametat listy jsme chodili. To bylo prýma. Oni nás vždycky vybrali, nás šest, nás bylo.
0: Tak to jste byla dobrá parta. No a přátelství z takových brigád, tak to bývá většinou pevné a velmi cenné. Proto na to vzpomínáte i po těch letech. Děkuji za vaši účast v dnešní noční lince, Jani. Přeju vám krásnou noc a pojďme poslouchat příběh ostatních.
1: Je to tak více jak 60 let, no. Mějte se hezky a děkuji za pořad a zdravím všechny.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: jsme rádi, že trávíte dnešní večer s námi, s Českým rozhlasem. Téma dnešní noci, téma dnešní noční linky patří brigádám, prvním výdělkům a zážitkům z mládí. Paní Marie z Orlové je s námi.
1: Ano, ano. Moje první brigáda byla Chmelová brigáda před nástupem na střední školu. Tam jsem nikoho neznala, tam jsme se poznali jako spolužačky. Určitě počet věrtelů bylo na jídlo a pak nás to jsme dostávali lístky a pak jsme dostali výplatu.
0: A pamatujete se, kam přesně jste jezdili? Pamatujete se to místo?
1: Do Zadce, jo, do Zadce.
0: Aha. Třeba tam někdo jezdil s vámi a teď vás poznává po hlase. Jak vypadalo ubytování? Kde jste spali? V jakých podmínkách?
1: To jsme na slaměňacích spali, na podzorových postelích. Měli jsme až kusy na jídlo. Takže, a byli tam s námi i učitelé, co nás pak měli v tom prvním ročníku.
0: Počkejte, ale to bylo v rámci školy nebo v létě?
1: To bylo v rámci školy, jo, jo, jo. No, já jsem přijela přijímačky na školu, tak jsem pak hned jela na tu Chmelovou brigádu.
0: Tak to jste to myslela, že tam jste se seznámila vlastně s těmi spolužačkami na té Chmelové brigádě. No. To jste tam byla celé léto? Je. Pamatujete si to? Celé
1: měsíc.
0: No a to kolik...
1: Určitě počet věrtelů jste musela natrát, abyste dostala byste i tak jídlo, ale to se stahovalo na jídlo a pak na to jsme pak dostávali peníze na závěr.
0: A byla to dřina?
1: Ne, to jsem dala ten věr, ten štok, jak se tomu říká, na ten otrála do takového kýblíku. A nosila jste to do navau a tak bylo to dřina. Bylo to, akorát, že každé počasí se dělalo. Pršelo, nepršelo, tak jsme museli tam být.
0: Pamatujete se na nějakou milou historku z ubytovny nebo z toho pole? Vím, že to je dávno, tak, ale...
1: Tam jsem poznala, to už je hodně dávno, tam jsem poznala svoji spolužačku, kterou jsem pak 4 roky seděla v lavici, Lenku.
0: Mm-hmm. A přetrvalo to přátelství?
1: Jo, ještě teď se navštěvujeme. No. Když už objevili jsme v důchodu.
0: Vyhýbala jste se nějaké části práce, nebo jste museli všichni dělat všechno?
1: Já jsem byla
0: mohl
1: doma...
0: Mohl si člověk nějak ulít?
1: ...pole, tak jsem byla zvyklá zasadit brambory, vykopávat brambory, obili jsme dovozili nás. Já jsem byla zvyklá na takovou práci. Takže to nevadilo. Uh-huh.
0: A když se na to podíváte dnes, šla byste na Chmel znovu?
1: Je ve mém věku ne, ale mi bylo tolik, kolik mi bylo určitě. Jo. Tam byla vždycky večer švanda. Bylo tam fajn.
0: Uh-huh. Takže vy jste jeli vlastně na tu sklizeň třeba na 4 týdny a potom už jste si užívala léta.
1: Jo, pak jsem užívala školu, no.
0: Ano.
1: Po tom brigádě jsme nenastupovali do školy.
0: A když teda bychom měli otočit list a zavzpomínat i na nějakou další brigádu, jinou než Chmelovou, našla
1: tak
0: byste
1: to
0: něco?
1: Jsem do školy byla v továrně, jsem pracovala na osobním oddělení, tam jsem jim dělala všichni směny, jsem jim tam letala.
0: Tak to už byla práce v kanceláři.
1: To už byla práce v kanceláři, to už nebyla taková manuální práce.
0: A ani taková legrace, předpokládám.
1: No, to víte, že ne. Tam už byly starší paní, tak se musela sekat do vrotu, no. Tam už nebyla ani radě. Tak bylo večer, jsme si na tom Chmelu zpívali, byli jsme si všechno unaveni, ale bylo tam fajn. No, ale to už byla brigáda mezi dospělýma, tomu jsem si musela modlení řídit. Já na to. Na to.
0: To už se víc blížilo práci než té brigádě.
1: Jo, jo, ano, ano, ano, na kterou jsem pak studovala.
0: Paní Marie, děkujeme. No, Šnělinka bude pokračovat písničkou od Jany Kirchner, pojďme si ji společně poslechnout, ano?
1: Ano, ano, naschledanou.
0: Naslyšenou. Povídáme si o práci během prázdnin a o všem, co s ní bylo spojené. Volejte Noční linku Českého rozhlasu na téma Letní brigády.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní večer patří v noční lince Českého rozhlasu Brigádám a létu. Budeme rádi, když se podělíte o svůj příběh nebo vzpomínku, stejně jako pan Tomáš, který volá z Jihočeského kraje. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer.
0: Můžete
1: já jenom chci k brigádám, prosím vás pěkně, já jsem absolvent střední zemědělsko-technické školy v Táboře. A od druhého ročníku, kdy jsme dosáhli věku 17 let, jsme měli zkrácen prázdniny. Respektive prodloužen prázdniny.
0: Počkejte.
1: Končili jsme v květnu a chodili jsme na povinné brigády. Pomoc zemědělským družstvům. Takže jsme stavili třeba prasečák jako studenti 17-letí.
0: Mm-hmm.
1: Chodili jsme dál třeba do skleníků v Maršově pěstovat gerbery. Vždycky na měsíc, ano?
0: Tomáši, pěstovat gerbery?
1: Ano.
0: To jsem ještě neslyšela. Měsíc jste pěstoval gerbery. Prosím vás, to nám vysvětlete a trošku popište. To jste zpíval rozvíjej se poupátko, nebo...
1: No byla technická místnost, to byly pokusné skleníky v Maršově u Távora, ano. A kde se pěstovaly ty gerbery na stolech. Jo, na stolech vyvýšených, jako dneska jsou vyvýšen záhony, rozumíte tomu?
0: Ano.
1: Dneska jsou vyvýšen záhony, tehdy se to pěstovalo na vyvýšených záhonech, kde se propařovala půda, aby květiny byly zdravé, jako se dneska dovážejí, já nevím, odkaď, a je to všude v supermarketech, tak tohle to se dováželo normálně do obchodů v České republice, v Československé tehdy republice, ano. Jo? A to se pěstovalo od rozvíjejí se poupátko a jak říkáte správně, až po, že byly čtyřfázový skleníky, jo?
0: To je neuvěřitelné.
1: A tam se jezdilo na brigády a pracovalo se, my jsme to absolvovali, tohle to v třetím ročníku, ano, v třetím ročníku zemědělské školy. A tam se pracovalo v podmínkách v létě plus 40-50 stupňů.
0: No, tomu věřím, jo? V těch skleníkách. To se nepropařovaly pouze gerbery, ale i vy.
1: Ano, to se propařovala půda při 160 stupních. To si nedovede někdo představit, jako jo. Tohleto, jestli
0: ono to zní tak idylicky, jo, romanticky, že jste pěstoval gerbery, ale když to rozvinete, tak to vlastně byla dřina.
1: No to byla otročina. Hmm. Prostě. A protože jsme měli prodloužené ty prázdniny o ten měsíc, skončili jsme v květnu vždycky, jo, na té střední škole, tak nám za to nikdy nic nikdo nedal.
0: Mm-hmm.
1: Aby to bylo v obraze. Žádná odměna nebo něco. No, to byla povinnost. A pokud jste tu povinnost nevykonali, dostali jste sníženou známku schování.
0: Tada.
1: A tak
0: řekněte,
1: to byly brigády.
0: Tomáši,
1: jo?
0: Jaký jste měl potom celoživotní vztah ke gerberám? Byl jste potom někdy schopný někomu koupit jako kytku a dát?
1: Ke gerberám žádnej, ale k zemědělství kladnej. Jako to patří, jo.
0: No
1: to patří k životu.
0: Řekl jste teda, že jste třeba stavěl prasečáky, pěstoval gerbery, co dál? A co z toho byla vaše srdcovka?
1: Srdcovka nebyla vůbec nic, to vám můžu povědět. Žádná srdcovka nebyla.
0: Tak to... k čemu byste se třeba vrátil, co bylo, kromě toho, že to bylo náročné i třeba zajímavé?
1: V tom daném systému k ničemu bych se nevrátil. Vůbec k ničemu. Akorát nás to, když to řeknu, normálně zocelovalo. Byli jsme připraveni na život. Jo? To tak bylo prostě. Bez nároku na mzdu, bez něčeho, a něco v uvozovkách budovat. Jo, akorát, že jsme byli trošičku zneužitý, no, ale to asi patřilo k systému, nevím, jo? To nedovedu vyhodnotit.
0: Ano, ale je to taková hezká věta, docela silná, přepravilo nás to na život.
1: V Maršově jsme stavili prasečák, byli jsme tam měsíc, bydleli jsme zvlášť kluci, zvlášť holky, i holky tam byly, jo? Jako, že my jsme byli smíšená třída, takže i holky tam makaly jako třeba v tomhletom prostředí a v tomhletom všem. A třeba, jako co mě oslovilo, bylo třeba, když jsme chodili na povinný sklízení brambor. Jo? To jsme jezdili jako, každá třída. Byli jsme A, B, C, D, byli jsme 4 třídy, pozor, to by dneska někdo neskous, jo, po 34 žácích. No tak to byla síla, že jo, když bylo 120 nebo 140 lidí na pole, jo. A to mi třeba oslovilo, že jsme pomohli tomu systému, aby jsme měli co jíst, když to řeknu, jo.
0: No, tak to bylo taky, ale hodně náročné asi, záda, počasí, velké pracovní tempo, předpokládám, všechno se dělalo ručně, kopalo se.
1: Ne, čert vyvodal brambory, my jsme je ručně sbírali do kývlu a házeli na valníky.
0: A co banda, byli jste dobrá banda, vzpomínáte na to?
1: Naprosto, do dneška se scházíme, do dneška máme srazy. Já jsem studoval 84-86, takže si představte, do dneška máme srazy, do dneska se scházíme.
0: Prima.
1: Takže jako takže banda bezva.
0: Takže vás to v podstatě upevňovalo, to přátelství se posilovalo.
1: Vždycky tím, vás co práce upevní, že jo.
0: Jste spolu zažili a teď máte na co vzpomínat. Děkuju, že jste
1: bohužel
0: vzpomínal
1: už,
0: i s námi.
1: Už šest spolužáků je mrtvejch, no. Bohužel už.
0: Rozumím.
1: To
0: opatrujte
1: už
0: se.
1: Teče ta voda.
0: No, Tomáši, jsme rádi, že jste teď s námi vysílal noční linku. Jdeme na Dalibora Jandu, ano?
1: Takže brigády, ano, a važte si, co vám kdo dává za odvedenou práci. Ale za dobře odvedenou práci, ano?
0: Ideálně, tak by to mělo být. Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Otevíráme krásné téma letní brigády. Zajímají vás, nás, naše, vaše vzpomínky, také možná zážitky, jaké to bylo, když jste dostali do ruky vaše první vydělané peníze. Je s námi další návštěva, vítejte.
1: Já špatně slyším, byli jste taky slabě slyšet. Tady je Marie číslo 2. Já vzpomínám taky na ty brigády, některý byli dobrý, některý byli špatný. Já jsem se učila soustružnice kovu a šla jsem o prázdninách na brigádu. Zaučovala mě paní, která měla mít miminko, která si tam dala židli. A já jsem jako soustružila na revolverovém soustruhu, já jsem levák, i píšu levou, nebyla jsem dost rychlá a k obrobku mi upnul stroj i dva prsty, palec a ukazováček. A teď mě na to najel ten nůž, mně se to povedlo teda ještě vyrvat, ale mám teda jizvy do dneška.
0: Paní Marie, takový úraz.
1: Tak to je ten první.
0: No.
1: A ten druhý, chodilo se, že jo, na ty brigády, taky jsem byla na tomhle učilišti, no a tam jsem dokonce prožila první lásku a byli to dva kluci. Jo, prostě brali mi koše s bramborama, já jsem je házela, ty brambory, do košu, na to jsem byla rychlá, ale byla jsem slabá, tak oni to nosili na ten valník a dostali jsme i potom nějakou tu korunu, to se nám jako taky hodilo. Takže ty brigády, beru to, no, někdy se to povede, někdy ne.
0: No ale prosím vás, jakou to mělo dohru, to, že jste tam měla takový vážný úraz? To muselo být povzdvižení. No, vrátila jsem se ještě k té první brigádě, která neskončila tedy dobře. Jakou to mělo dohru? To byla teda vina té paní, která se posadila místo toho, aby vás teda naučila ovládat ten stroj?
1: Ano, ona si chránila to svým miminko. Já se jí nedivím. Já jsem měla jedničku z odborného výcviku. Jo, ale tu praxi jsem ještě neměla takovou. Málem jsem přišla o dva prsty na pravý ruce, protože jsem levák. Uh-huh. Jo, ale dopadlo to dobře, říkám, výzvy mám na památku do dneška, ale já nikomu nic nevyčítám, no, nebyla jsem dost rychlá.
0: A nebo jako možná, že jste byla dost rychlá, kdybyste nebyla, tak by to dopadlo hůře.
1: No, povedlo se mi to ještě nějak vyrvat, já ani nevím jak.
0: No a ale ta druhá láska,
1: už mi na to najel.
0: Vy jste říkala, že jste pak potkala v druhé brigádě lásku, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, byli to
0: a
1: dva kluci.
0: Pak jste řekla, no, pak jste řekla dva kluci, takže to byl nějaký milostný trojúhelník?
1: No tak nějak, mě třeba zase nešla matematika, tak jeden mi třeba o písemkách mi házel vypočítané příklady a ten druhý mě prostě ty logaritmy naučil. A bylo to.
0: Tak jste se to uměla zařídit.
1: To bylo takový nevinný, jo, taková prostě první nevinná láska. Ale byli to dva kluci. Nevěděla jsem, který, jo.
0: Dobře. Zavzpomínáme ještě na nějakou třetí brigádu do třetice všeho dobrého, nebo zůstaneme u těch dvou?
1: Prosím.
0: Budete mluvit ještě o nějaké další brigádě?
1: Už nebudu a už budu končit, protože já vás opravdu moc špatně slyším.
0: Ano, já
1: děkuju, že jste mě vzali.
0: Jsme rádi, že jste byla s námi. Krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Český rozhlas, dnešní noční linku. Povídáme se o brigádách, které mnohým přinesly zkušenosti i přátelství. Máme minutu po 11:45. Já vítám paní Ivetu.
1: Zdravím všechny posluchače. A teď do mě znají Iveta z Olomouce tedy. A já jako děvče, jo, 16 let, já aniž by mi to rodiče řekli, jo, já jsem to nějak měla zakódované v sobě, že prostě na prázdniny musím někam jít na nějakou brigádu. Jo? Tak teď tě vyjmenu zhruba. Tak jsem byla v Mrazírnách Olomouc, parky Olomouc, jo, zahradnictví, pekárny, pak jsem byla všude možný, já už se teď ani nespomínám. A vždycky jsem jako měla zakódovaný v sobě, že si chci vydělat nějaký penízky, jo. Naši byla taková střední třída, jo. Nebyli jsme ani chudí, ani bohatí, ale já jsem jako měla za to, že jako děvče musím si přivydělat. Takže já jsem každý prázdniny jeden měsíc pracovala, a jeden potom měsíc jsem jezdila na kole k vodě, na Poděbrady, jo, koupat se a tak. Ale musela jsem vždycky jako jít dělat. Pekárny, jo, a tak. A jednou vám povím zážitek, jsem pracovala v Mrazírnách a to bylo dobrý jak hrom. Mrazírny Olomouc, na Wernerové ulici to bylo. To byla perfektní brigáda a všechny brigády, ještě chci podotknout, jsem si zařizovala sama. Naši o tom ani nevěděli, jo. Já jsem vždycky někam šla a nechcete, jo, pomoct, nějakou pomocnou sílu a tak. A byla jsem v Mrazírnách a to bylo perfektní. Mrazírny, Wernerova ulice, Olomouc. A teďka, my jsme tam třeba dělali, jsem tam cítila hrášek, na pásech a potom jsme tam třeba prali držky, to vám chci povědět. To smrdělo, hovězí držky, jo. A já přitom tak miluju tu polivku držkovou, jo. Aha. Já jsem pak po té brigádě 2 měsíce nemohla se na to podívat, jo. A teďka si klidně dám držkovou polévku výbornou. Já to miluju, držkovku. No, a to smrděl. A teďka, my jsme tam dělali jahody, jsme zpracovávali a teď se to nám vařilo v takových velkých kádích, ty jahody, a my jsme z toho tam dělali protlaky, jo.

0: Bylo 20 stupňů. Já nevím, kolik tam bylo minus. Teď já jsem byla v tom mrazáku. Já jsem tam mlátila na ty dveře a řvala jsem, mě bylo 18. Řvala jsem, pomoc, pomoc, pomoc, jo. Teď žádná pomoc nepřicházela. Já jsem tam normálně umrzala. Paní no. Jaruško, já jsem tam mohla normálně zmrznout.
1: A jak dlouho jste tam byla, kdo vás kdy vysvobodil?
0: Normálně, já jsem tam byla, já nevím, 10, 15, 20 minut, já už jsem umrzala na trout. Normálně, já jsem tam mohla opravdu umřít. A teď najednou tam někdo přišel potom, Ježíšmarja, já na to do dneška vzpomínám, jak se toto stalo, že jsem se fakt po druhé narodila a teď tam někdo vešel, já říkám, Ježíšmarja, já už jsem byla umrzlá, úplně totálně umrzlá, protože tam je minus, já nevím kolik, jo, ty mrazáky veliký. Ježíšmarja, říkám, pane bože, teď mě otač vytáhl a já jsem de facto zůstala naživu. Takže to byla moje brigáda, ale tam se ještě chci podotknout. Tam jsem si vydělala obrovský peníze na tu dobu, jako holka, dívka, jo? Mě bylo tak 17, 18. Aha. Já jsem těch mrazírna dostala tenkrát, já nevím, za 3 týdny 2500, a to byly obrovský prachy. A já jsem si pak koupila halenku, bundu na zimu, jo? Já jsem nechtěla rodiče zatěžovat. A moji ani o tom nevěděli, že jsem si zařizovala nějaké brigády. Pak jsem byla v zahradnictví, pekárny a každý léto jsem měsíc pracovala. Jsem to měla nějak zakódovaný v sobě jako dívka. Já nevím jak. Já jsem byla pracovitá, sukozoroch.
1: No, takže tak to jste musela asi od rodičů nějak převzít tady ten vzorec.
0: Ano,
1: ale
0: nechtěla jsem rodičům. Ano. A měla jsem to nějak v sobě zakódovaný. Kozoroh je pracovitý, velmi. A já jsem jeden měsíc pracovala vždycky. Každý léto jsem si zařídila nějakou brigádu. Naši o tom ani nevěděli. Jo, ještě jsem chodila na třešně, to vám povím. Já jsem ráda trhala třešně a to byly obrovský stromy v Tršicích, jo. A teďka kluci tam kouřili, jo. Seděli pod těma třešněma, kouřili, kecali. Každý udělal jednu bednu. A já jsem vám, paní Jaruško, natrhala za ten den, a to byly obrovský stromy, to nám tam postavili žebře. A já jsem jako holka na vždycky vylezla a mě to bavilo. Já jsem jedla třešně a trhala jsem. Já jsem natrhala za den 8 beden 20-kilových třešní. Já jsem tam trhala rekordy, já jsem byla úplně nejlepší. Já jsem na těch třešních vydělala tenkrát tak 3600. A to bylo pro holku peněz.
1: No to
0: kluci
1: ano.
0: Seděli pod stromama, no, kouřili, udělali jednu bednu a já jsem byla nejlepší. A ten majitel, jo, toho třešňového sadu, říká, Iveto, ty seš kočka. Já jsem si vydělala peněz, paní Jaruško, na těch třešních, to bylo výborný.
1: Ivetko, děkujeme. To se tak hezky poslouchalo. Já myslím, že vy byste měla chuť do nějaké brigády ještě teď.
0: Já jsem byla pracovitá velmi. No, to je v srdci.
1: Tak to
0: zdravím všechny. Dobrou noc.
1: Určitě počítám. Děkujeme. Končí první hodina noční linky, ale zůstáváme tu s vámi dál. I po půlnoci budeme pokračovat ve vysílání a těšíme se na vaše další příběhy a zavolání. Dnešní téma letní brigády.

0: Byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Druhá hodina noční linky je tu. My jsme rádi, že zůstáváte s námi. Pokračujeme ve vašich příbězích a vzpomínkách na letní brigády. Každý z vás má jinou zkušenost, jiný příběh. Ale společné je to, že na to člověk nezapomíná. Někdo sbíral ovoce, jiný pracoval ve fabrice nebo na poli, někdo vyrazil na chmel. První vydělané peníze, únava i parta lidí kolem, to všechno k tomu patřilo. Jsme zvědaví, co dalšího nám ještě zavoláte nebo napíšete. Klidně se podělte i o to, co byste dnes už znovu opravdu dělat nechtěli. Noční linka pokračuje a my jsme tu dál pro vaše příběhy. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci. I teď necháváme prostor vašim telefonátům a vzpomínkám téma letních brigád. Se stále krásně rozvíjí. Uvidíme, s čím přijde další volající. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, kdo
1: volá? Dobrý večer.
0: Kdo je napřímo?
1: Tady Hanka, ahoj.
0: Hani, vítejte a povídejte.
1: Takže poslouchám váš pořad a hodně mě to baví a vzpomněla jsem si na svou první brigádu. Sice to není úplně brigáda v takovém tom pravém slova smyslu, bylo mi asi 5. A chodívala jsem s rodičema a s babičkou a s dědečkem na pole a protože jsem tam strašně nudila, tak mi dědeček dal takový úkol. Sbírat na tom poli kamení. Dostala jsem kýbl a za každý kámen mi slíbil 10.
0: Aha.
1: No, akorát netušil, kolik těch kamenů nazbírám. A pak mi musel dát asi 55 korun, což v roce 85 bylo hodně peněz. A to je vlastně asi moje první brigáda v 5 letech.
0: No a to vám dal pro legraci, nebo potřeboval na něco kamínky, nebo vás chtěl jenom zabavit?
1: Ne, chtěl mě zabavit, ale nevěděl, že ho to bude stát tolik peněz.
0: To je krásná brigáda. To vám
1: jo,
0: bylo
1: to byla
0: 5. To je neuvěřitelné,
1: to
0: že si
1: 5,
0: to i tak
1: no.
0: To pamatujete.
1: Hodně si to pamatuju, protože z toho byl celý život nešťastný. Samozřejmě taky v legraci.
0: Ano, tak se to vlastně potom stále připomínalo, rozumím. Co dál?
1: Jako další brigáda.
0: No.
1: No ta byla taky dobrá.
0: Nebo byla jediná v těch 5?
1: Ne, vůbec. No tak z 5 byla jediná. Dál si nepamatuju.
0: A přišly další, které byly stejně dobře placené?
1: Výborně placená byla další brigáda. V cukrárně, když mi bylo asi tak 13, tak jsem mohla jako prodávat zákusky a zmrzlinu. A jak mi bylo těch 13, tak jsem si začala lepit umělý nechty. A jednou jsem na konci směny zjistila, že mi ten jeden nehet chybí a ve zmrzlině jsme ho už nenašli, tak asi tenkrát nějaký zákazník odešel.
0: Měl tam zvláštní ozdobu, no.
1: Mohlo to tak být.
0: Teda. Tak to vám bylo 13, dobře. Mm-hmm. A ještě dál?
1: No tak jako těch brigád bylo víc, ještě potom s tím dědečkem si pamatuju, přes ty vesnice na Moravě jezdili koškaři. Vykupovali kůže a vždycky volali, vykupujem králičí košky, kůže. Jezdilo takový auto a jako hodně lidí chovalo králíky,
0: ano.
1: Tak vykupovali ty kůže. Za 2 koruny byla taková obyčejná kůže, vysušená, neočištěná, za 10 korun byla očištěná. A tak mi ten můj děda vždycky jako říkal, že když si ji očistím, tak si ji můžu prodat. No takže jsem škrábala tu smradlavou králičí kůži, abych měla těch 10 korun, ale to bylo hodně tenkrát, to je jak dneska třeba 150, jo, takže jsem 2 hodiny škrábala králičí kůži.
0: Vy jste neuvěřitelná.
1: No.
0: Teda
1: jo, tak jako potom
0: děda,
1: těch brigád
0: zase,
1: jako
0: zase v tom měl prsty, chytný. Dědeček, zase byl
1: ano,
0: u toho.
1: No, no. Takže tak, no. A ještě těch brigád jako byla spousta, ale tyhle jsou taky vtipný. Ten zbytek už nebyl tak vtipný.
0: A kdy jste byla třeba naposledy na brigádě?
1: Já už dávno jsem nebyla na brigádě. Ne, na brigády už nechodím. Už jako naposled, když mě, nevím, asi tady tohle možná. Ne, vlastně ještě jednou jsem byla na broskvích, když mě bylo 15.
0: Ještě sbírat broskve. No někdo se chodí přivydělávat, když má třeba nějaké zaměstnání, tak večer nebo o víkendech, takže na to jsem se ptala.
1: Ne, já mám,
0: tak to je dobře, že nemusíte.
1: Pětináctví, takže nepotřebuju brigády. Prodávám kytky.
0: Teď jsem si vzpomněla, jak pán povídal o tom, že byl na brigádě a pěstoval gerbery. To jste slyšela? Když
1: slyšela
0: jste květinářka.
1: Jsem to a hodně jsem se smála.
0: No, to bylo něco. To budu mít ještě dlouho v hlavě. Děkuju vám, Hani, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Jsme rádi, že jsme vás poznali. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Možná jo.
0: Budu se těšit. No a když jsme teda u toho květinářství, tak k bělý květ doufám, že potěší Miroslav Žbirka. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I v této druhé hodině noční linky Českého rozhlasu jsme pořád s vámi a těší nás, že se ozýváte se svými příběhy. Pokračujeme v povídání o brigádách a vzpomínkách, které k ním patří. Je s námi paní Jana z Brna. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já mám takovou jako zážitek. My jsme se učili a jako děvčata vždycky třeba o prázdninách nebo co, tak jsme šli jako na brigádu do dílen, kde se šilo na normy. Do dneška, když slyším slovo norma, tak teda je mi tak trochu divno, nebo úzko, nebo já nevím, jak bych to řekla, protože to bylo, ať vám bylo dobře, nebo zle, nebo prostě jste musela udělat, ušít tu normu, tenkrát třeba jsme šili jako pyžama, nebo to, a když jste to neudělala, tak prostě k té vejplatě, nebo prostě jste nedostala, tak jak ten výdělek nebyl takovej. No prostě já vám řeknu do dneška, když slyším, že někdo dělá na normy, nebo slyším slovo norma, tak prostě ne, že bych v ostatní práci jako opovrhovala nebo to, ale prostě no, klobouk dolů.
0: To bylo tedy jenom tehdy, v jakém období, jako myslíte, že to bylo jako v rámci té školy teda?
1: No, jako by řekla, jako ty holky nás poslali z toho učebního oboru jako do fabriky, no, kde se šilo.
0: A to jste měli třeba týden praxe a týden praxi, školy?
1: Já nevím, já bych to řekla jako na...
0: Ne, to ne, říkáte na... velmi dobře. Je to praxe, ale to bylo třeba jednou za měsíc, jste tam šli na týden, nebo v jaké frekvenci? Jak často jste tam chodili?
1: Asi tak jako na měsíc, bych řekla. Tak.
0: No a vidíte, takové trauma to ve vás zanechalo, to slovo norma.
1: No prostě den co den udělat tu věc, třeba, já nevím, za den jste musela ušít 185 pásků, abyste splnila tu normu. A to bylo i jiný, všít kapsy, nebo udělat línce, nebo prostě, já nevím, jak bych to řekla. Prostě to byla ta norma,
0: ano,
1: co se muselo
0: dodržovat.
1: Udělat.
0: Normy, tempo, no, zůstalo vám to potom jako zaměstnání?
1: Ne, nezůstalo.
0: Co vás odradilo?
1: Nezůstalo.
0: Byla to právě ta praxe, ty brigády?
1: Já jsem si potom se jako prodala a pak jsem si udělala kurz, nastoupila jsem do zdravotnictví a udělala jsem si sanitářský kurz a pracovala jsem ve zdravotnictví jako sanitárka.
0: A jak to bylo placené tehdy ta brigáda? Vzpomínáte si, co jste si za tu práci mohla dovolit koupit?
1: Jo, tak takhle, když jste plnila tu normu a jako, že jste to, tak bych řekla, že ten výdělek byl dobrý, ale prostě jste musela udělat tu normu. A já do dneška, když slyším slovo norma, tak je mi divno, tak jako.
0: Chápu. Dobře, Jani, děkuju za to, že jste nám teď zavolala, že nás posloucháte, že trávíte čas na vlnách Českého rozhlasu. Bylo milé vás potkat a doufám, že se vám bude líbit další písnička
1: taky
0: i další vyprávění.
1: Hezký večer vám všem.
0: Zůstáváme u tématu letních brigád, zůstáváme u vašeho vyprávění a telefonátu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kapela Jelen někde kolem v noční lince Českého rozhlasu. Téma letních brigád se nám krásně rozvíjí v dalších přívězích. Kdo je s námi v tuto chvíli? Zdravíme vás, krásnou noc.
1: No teda, já jsem úplně překvapen. Já jsem hodně dlouho zkoušel. Už na Véteru?
0: Ano. Už jsme ve vysílání, právě nám vypadl pan Pavel, takže během sekundy jsem přivítala dalšího posluchače, jsem ráda, že se to podařilo. Tak rozumím,
1: já taky děkuji vám.
0: Tak se prosím představte, řekněte, odkud voláte.
1: Děkuji vám, dobrý večer všem posluchačům, krásné noční linky. Jiří z Kyjova. A volám rád na tady toto téma, které poslouchám tak pečlivě, ale já jsem zkoušel už dřív 7 let. Bohužel se mi to nepodařilo až teď. Děkuji vám.
0: Téma brigády. Povídejte.
1: Děkuji. Téma brigáda či brigády. To je tak nádherný a krásný téma, zvolený lidmi, kteří prožili, si myslím, to nádherné období. Brigády znamenaly z mé zkušenosti velice, velice efektivní, nemyslím komunistickou věc, to ne. Myslím takovou soudržnost mezi mladými lidmi, jo, kde se navštěvovali chlapci s děvčatama, kde si vyměňovali různé zkušenosti a nejenom, že taky navázali jistý kontakty. Že ano. No a co se týče úplně mojeho případu, pracoval jsem pro velice nádhernou dědinu u nás na Moravě, zvanou Dambořice, kdy jsem tam pracoval jako zedník a měl jsem už, poněvadž jsem byl starší, tak jsem měl kluky, ty mladší pod sebou a snažil jsem se jim barco na té stavbě vysvětlit, poradit. Věnoval jsem tomu svůj prázdninový čas před závěrečníma zkouškama pod taktovkou svého mistra pana Kratochvíla. Nejkrásnější období a krásný lidi jsem tam poznal, kdy ještě svět byl světem, kdy ti domácí, když jsme jim ty rodinné domky stavěli, přišli, pohostili nás a to pohoštění bylo od srdce. Bylo skromné, ale působivé a zároveň i sité. Bylo to něco tak nádherného, na co vzpomínám a svým kolegům v práci dál i v zahraničí jsem jim vzpomínal vždycky, že existují lidi na světě, kteří jsou vděční za tu brigádu, za tu pomoc. Jinak jsme říkávali, že ještě chodíme takzvaně po fuškách. V Čechách se zase říká po melouchu, na melouchy. Jo? A vždycky taky i nějaká korunka byla z toho. Tak se začínalo v mým obyčejným životě po takzvaném převratu, no, po sametové revoluci. Takže já bych jenom přál všem, aby na ty brigády, jestli jich prožili aspoň tak, jak já, vzpomínali krásně. Pracoval jsem, navodil bych jenom s vaším dovolením ve zkratce na to téma úkol vám zdá, anebo norma. Jo? Tak jako živnostník jsem 24 4 let pracoval v úkolové mzdě, to znamená za metr čtvereční obkladu, za metr čtvereční dlažby, což jsem si dovedl vydělat, položit, tak za to jsem inkasoval peníze. Vím, že je to pro spousty lidí silně náročný, ale člověka to vycepuje úplně k jiným hodnotám. Úkolová mzda.
0: Dobře. Pane Jiří, děkujeme za návštěvu v Noční lince. Doufám, že to pro vás bylo milé překvapení, že jste se dostal během sekundy až do éteru. A už se těšíme teď na vaši další návštěvu.
1: Děkuji vám též a přeji krásné vysílání.
0: Ano, jsme uprostřed vašeho vyprávění a telefonátů, které k nám přicházejí. Brigády a letní práce mají u vás spoustu podob. Já se těším už teď na další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: písnička, která nestárne. Marie Rotrová, To mám tak ráda. Máme minutu po půl jedné a stále se vracíme k vašim vzpomínkám na letní práci a první výdělky. Paní Eliška ze Šluknovského výběžku je s námi. Vítejte.
1: Jo, dobrý večer, zdravím vás a přeji hezký večer. Já bych se s vámi taky podělila. Když tě bylo 14 nebo 15 roku, tak jsme s kamarádkou z ulice, co jsme chodili od první třídy spolu, tak jsme šli na brigádu. Tenkrát to byla sudovkárna. Vyráběly se tam limonády. A tak jsme šli o prázdninách na 14 dní nebo na 10 dní na tu brigádu. A my jsme tam pracovali s těma, tam byly jenom samý ženy, tak jsme tam s nima dělali jako na lince. Jo, tu samou práci, co oni. Taková vana tam byla velká a na to byly ty takové štětky, jo, a na to se nasazovaly ty flašky o těch limonád, že jo, a to se to tam stříkala voda, takže se myli. A tak jsme jako tam stáli u té vany, dělali jsme 6 hodin. A za tu práci tenkrát my jsme dostali jenom 170 korun. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Jo?
0: No.
1: No, takže na to vzpomínám jako pořád, že to si pamatuju tu. A oni si tam ty ženy vydělali za ten měsíc 600 nebo 700 korun, to si pamatuju. A nám dal ten vedoucí za tu práci, co my jsme dělali jako oni, jenom 170 korun.
0: No a co s tím?
1: No,
0: řešilo se to? Řešili jste to?
1: Neřešili, ale říkám, na to vzpomínám špatně, protože opravdu jsme tam dělali jsme teda 6 hodin, že jo, nedělali jsme těch 8 hodin, protože nám bylo 14 nebo 15 roku, ale zase 170 korun si myslím, to si pořád bylo málo, i tenkrát na tu dobu.
0: A jak vám to vysvětlili?
1: Ne, to už se ani nepamatuju, dali nám ty peníze a bylo to, no. Jenom takže za těch 10 dní nebo 14 dní. No, takže to bylo takhle, no. Jinak jsem nebyla nikde na tý tam brigádě, no. Potom jsme se šli učit, do Vansdorfu, do elitky, kde se pletly punčochy, že jo, a tam se jezdilo i na chmel, to se jezdilo tenkrát na chmel.
0: Ano, chmelové brigády byly populární, já jsem si říkala, že o nich bude každý telefonát, ale ne, bylo to pestré, stejně jako vy, no, jste nezavítali jako první na chmel.
1: My jsme byli navazovat, my jsme jako nečesali, ale my jsme byli, jak se na jaře, posledně to ukazovali i v televizi, jak se navazujou na ty drátky, ten chmel.
0: Mhm. No, a to jste tam trávila teda na jaře vždycky měsíc, nebo to bylo mimo školu?
1: My jsme měli učební obor tenkrát na 2 roky v té elice, takže jsme byli jenom po ty 2 roky, jsme byli na jaře. Asi taky jenom na těch 14 dní jsme byli na tom chmelu navazovat.
0: No a když se díváte třeba na krásný český film Starci na chvelu, tak vzpomínáte, vypadlo to přesně tak?
1: No, tak tam česali ten chmel, že jo, tam česali chmel, aby jsme, my jsme navazovali, no. Mm-hmm. Ale pamatuju si akorát, že byla zima, že protože to je z jara a to bývá ještě i chladno, no, ale tak jsme to taky tam vydrželi, no.
0: Ale byli jste dobrá banda.
1: Jo, bylo to fajn zase, že jsme byli s tou školou, že jo, takže s těma děvčatama, tam byli sami pomalu děvčata, jsme tam měli 2 kluky tenkrát, ty, co se učili, No, tak to bylo pěkný, no. Ale na tu sodovkánu vzpomínám pořád, vyprávím to i vnučkám, jo, že teďko vnučka taky dodělala maturitu, tak nějakou brigádu schání a taky to vypravuju, jak to bylo, no.
2: Rozumím.
1: Dneska mají na hodinu třeba ona, 150-200 no. korun, že jo.
2: A vnučka chodívá někam na brigádu? Kolik má let?
1: No, ona u rodičů, oni mají firmu, tak teďko ta vnučka tam chodí, oni mají tam takový areál a tak tam chodí zase dělat zahradu. Mají to tam zarostlý, takže ona tam chodí plejt jako, no. Ale říká, babi, ono to je taky náročný, hele, to pletí a dělat takhle vedro, že jo, a je ano. Tam celý den, tak to je taky náročný, no.
2: I na to přijdou ti mladí. Děkuju, paní Eliško, za sdílení, za telefonát. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, ano?
1: A bolí ho taky celý tělo, no. Že to je... že i tahle práce je náročná, no, ale je to hezký, je člověk na vzduchu a venku. Mě to baví zase na zahradě dělat to.
2: Prima. Eliško, už se musíme rozloučit, tak s dovolením pouštím písničku a vám děkuju.
1: Jo, mějte se moc hezky a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: průběhu noci se nám ozývají další posluchači se svými zážitky. Brigádnické historky mají opravdu hodně podob. Teď je to pan Rudolf. Odkud voláte?
1: Ústecký kraj Žatec.
0: Vítejte, jo? A povídejte.
1: Takže samozřejmě musím začít tím obligátním chmelem, protože Žatecko je to největší oblast chmelová, že jo, nejlepší chmel na světě, se pochlubím. No ale tak jako malý kluk jsem chodil tam, že jo, tenkrát se česalo ručně, jo, hezky šišky, tak jsem měl malinký košíček, to mi bylo asi 7 let, malý košíček a vždycky, když jsem ho na to natrhal, tak se to šlo přisypat mamince, babičce, že jo, a podobně ty rodinní příslušníci. No tak ale, aby se to nepletlo, paní Jaruško, tak to bylo tak, že když pak už jsem byl dospělej, jo, po vojně, už jsem byl i ženatej, tak jsem chodil na chmele, ale jako strojník, na česačky, jo. To byly česačky, to bylo označení Čecha 2, to bylo česačky. No a tak tam byla taky, že jo, tam jezdili vysokoškoláci třeba z Prahy, ČVUT Praha a podobně, nebo Ostrava, až z takový dálky, tak tam taky se hodně jako užívalo, hodně velikánská sranda tam byla, jo, a bylo zkrátka a dobře, krásné vzpomínky zůstávají až do konce života. Tam jsem na těch česačkách byl tři roky za sebou, jo, to byly ještě 88. rok, 89. rok a dokonce pak už myslím, že 91. nebo 92. to už pak byla nějaká mezera tam. Jo, takže jako taky to bylo to teda úžasného něco. No a tak jako chodil jsem na různý brigády, vždycky jsem chodil rád, jo, vždycky si člověk přivydělal nějaký penízky, tenkrát jako to byly velký peníze, třeba v těch začátkem 90. let se viděl, to se chodilo, abych takhle řekl, jestli nezdržuju, tak to se chodilo na, jakoby na přípravu té česačky, to se chodilo třeba březen, duben, květen. No a pak, že jo, v tom září se začínalo česat, tak aby ty česačky byly připraveny, to jsme tam byli vždycky dva strojníci. No a česalo se a to jako v tu dobu, v těch 91. roce, to si pamatuju, že jsme měli za přípravu asi 10 tisíc a pak za asi 14 dní nebo 15 dní se vždycky česalo, tak to bylo kolem 20, to byly obrovský peníze, jo, začátkem těch 90. let. No, takže to bylo něco úžasného, něco nádherného, jo, spousta lidí tam bylo, se tam sešlo, jo, a vždycky byla dobrá parta a strašně rád na to moc a moc vzpomínám. No, pak jsem teda samozřejmě byl i na jiné brigádě, jelikož moje sestra a švagr dělali v Žatci, už to teda neexistuje, byla fronta, jo, a tam jsme zase chodili, leč teda, to mi bylo 16 let, když se vrátím zpátky tím věkově, tak tam se chodilo jako takzvaně drtit ovoce, jo, to bylo tak prostě jako letiště se tomu říkalo a tam byly třešně, jabka, prostě cokoliv ovocního, tak se to házelo takhle do takového drtiče, to rozdrtilo, že jo, šlo to do takových sudů velikánských a pak se z toho vysovala ta šťáva. No a tak můžu říct, že tam jsem poznal, to mi bylo 16 let a tam jsem poznal první lásku. Mně bylo 16 a jí bylo 15. Jo, takže jako vím, že se jmenovala Eva. No a jako taky krásné vzpomínky. Jo, opravdu pak už jako dospělý jsem chodil, tam se vozilo vždycky do té fruty, se vozily, tomu se říkalo tupláky, to byl vagón, jo, plný cukru. Jo, takže jsme třeba v sobotu nebo v neděli tam šli, tomu se říkala jako vykládka, no a měli jsme prostě takový rublíky, no a ten, to byl třeba, já nevím, desetitunovej, to byly ten cukr byl až ke stropu toho vagónu, no takže ve dvou jsme to museli složit a za tu dobu, co jsme to skládali, tak jsme si tenkrát vydělali jednorázově 18 800 korun, jo, tak což taky bylo jako vynikající. Takže takovýhle nějaký ty brigády a ještě, když už teda mám tu řeč a zastavila jste mě, tak si vzpomínám ještě na jednu brigádu, to už jsem byl teda ženatý asi 18, 19 let a tady ještě v Žatci dokonce je, to je restaurace Urva, to je jeden z nejlepších hotelů v Žatci, jo, v 68. roce dokonce přijel prezident Svoboda, takže tam jsme jako dělali zase s kamarádem, on byl truhlář, já jsem teda vyučený zámečník s maturitou, takže tam jsme zase chodili opravovat židle, stoly a takovýhle věci. A taky teda měl jsem teda štěstí na lidi, protože vždycky byla všude dobrá parda, strašně jsme se zasmáli, sranda byla a podobně, jo. Tak to jsou asi tak moje zkušenosti, které s těma brigádama jsem měl, tak nechci někoho zdržovat, jo.
0: Děkujeme, že jste s náma sdílel tolik různých brigád a vzpomínek, kde vidět, že jste toho zažil opravdu hodně a je krásné slyšet, jak z každé té práce se stal kousek života, na který se nezapomíná.
1: Ano, vždycky to bylo docela dlouhodobý záležitost, jo, co se týče té brigády posledního, o který jsem hovořil, tak to jsme dělali asi 4 roky dokonce, tenkrát jsme vydělávali, taky to byly 90.

0: Krásně se to poslouchalo. Lucie Vondráčková zaspívala píseň Růže. Máme před sebou poslední telefonát do dnešní noční linky. Bude to kratší, protože se budeme muset přepojovat ze zlínského studia do Prahy, ale určitě to bude stát za to, protože volá...
1: Dobře, člověk tady, Pepino z Valašska.
0: Pepino z Valašska, tak povídejte. Téma letní brigády.
1: No, letní brigády, jako já jsem... soused, ten vždycky v létě, jak to jsem měl tak 8-9 roku, tak na trakařu vždycky vozil trávu. Tak já jsem mu, on s tím sjel do potoka, já z toho potoka jsem mu to kautě, ten trakář vždycky dovez a on mi korunu za týden, korunu jsem dostal vždycky od něho, za to vození přes ty prázdniny. No ale...
0: Korunu?
1: Jako teď, korunu, no. Teď je to třeba k smíchu, ale já jsem...

0: si koupil pět tureckých medů, také tyčinky se dostali koupit v obchodě. Že? Takže to bylo pro mě ten. No a pak v prázdniny jsme na haféry chodili, že? Tak jsme denně tak 3-4 litry nazbírali hafér. A si představte, že za haféry nám platili 3 koruny za litr. Takže my jsme třeba 12-15 korun měli denně za ty haféry. No? No. Nebo maliny jsme jako chodili, jako jsme sbírali, že třeba za kýbel malin bylo 12-13 korun. Že? Nebo ryby.
1: No, ryby.
0: A potom, to bylo v 60. roku, jsem na brigádu v prázdniny jako nastoupil a mistr mě zařadil ke dvom dlaždičům. A já jsem jim musel stačit všecko, jak obruby dovážet, dlažební kostky a beton upravovat a takové. A to bylo 6.30 na hodinu jsem měl v ty prázdniny, že? Takže, no, to do dneška, když tam jedu kolem toho, tak si na to vzpomenu, co to byla jako za dřina, jak to bylo v horku a ve všetkém prachu, že? Takže a všetko se dalo přežít, no.
1: Takže. Protože se muselo to přežít. Tatíno, je čas se rozloučit.
0: No, teď samý, a všetky posluchače zdravím, že to vydrželi do křížka. A paní Vlasíčku z Krnova zdravím, jo?
1: Ano. Noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkujeme vám všem, kteří jste nám volali, sdíleli své vzpomínky. Bylo to plné příběhů, které mají svou váhu i úsměv. Mluvili jsme o letních brigádách a doufám, že si toto téma někdy zopakujeme. Loučí se a děkuje za pozornost Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši dnes bude opět po čase opravdu divadlem se vším všudy. Nechybí tu jeviště, pódium a herecké vzpomínky. To všechno se společným motivem Pražského divadla na Vinohradech, protože právě členové Vinohradského hereckého souboru dnes hrají prim. Tak pěkný večer na cestě zvukových vzpomínek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Radek Tomášek a Žádná jiná, jeden z jeho největších hitů. Radek byl taky častým hostem Tomáše Slámy v jeho rozhlasovém toboganu. Víte, sobotní tobogan býval místem, kde se družně slavívala jubilea významných hereckých osobností. No a Jaroslav Satoranský byl a zůstává jednou z nich. Nechyběli u toho tenkrát ani pánové Vlastimil Brodský a Jiří Plachý. A protože rozhlasový střih má velké kouzlo, přidal jsem k Tomášově toboganu ještě jedno moje setkání s pány Plachým a Satoranským. To ale jenom proto, aby ty jejich historky z Vinohradského divadla držely tak hezky pohromadě.
2: Jaroušek Satoranský je o mnoho let starší než já, tak nevypadám. Při jedné inscenaci, se to špatně říká, si šel na jeviště a zapomněl si vzít boty. Potom je na jevišti ponižujícím způsobem hledal. Nenašel je, našel je ve své šatně. A garderobírka mu řekla, pane Satoranský, já vím, že jste doajen tohoto divadla, tak jsem se bála vám říct, že jdete na jeviště bez bot. Jaroušek samozřejmě to nepřizná a hledal viníka, samozřejmě našel mě. Nemohl přijít na to, jak jsem to udělal. Protože v té chvíli jsem byl s ním na jevišti. Pravda, podplatil jsem...
3: Máš na to lidi.
2: Mám na to lidi, podplatil jsem komparzisty, kteří mu je ukradli. Ale on a konto toho napsal paní ředitelce dopis, že si myslí, že šikana existuje jenom v armádě, ale že existuje i v divadle na Vinohradech. Tak, aby s tím něco udělala. Neudělala naštěstí nic.
4: My máme teda takové hry, které jsme převzali od těch starých od těch bardů. Protože v té nádherné šatně, kde jsem měl možnost existovat, tak tam byly takové krásné chvíle, když měl třeba pan Pleskot narozeniny, padesátiny, tak hrál dopolední představení. My jsme s Járou Hanzlíkem vyzdobili šatnu a po děkovačce jsme pana Pleskota odnesli vlastníma rukama do šatny a tam už měl připravený dárky. A protože pan Brodský si z něj dělal legraci, že má velkou hlavu, tak mu daroval maketu libeňského plynojemu. Potom mu nechal vyrobit sošku Oscara a pod tou soškou bylo napsáno za dlouholetou hereckou nenápadnost. A jako vrchol všeho bylo to, že se otevřelo okno v tom přízemí, kde jsme vlastně byli v úrovni ulice a tam začal nacouvávat fekální vůz, že dostali objednávku, že mají vypumpovat panu Pleskotovi hlavu.
2: Jenom si všimněte, Jarda vypadá, že neumí do pěti počítat. Hodnej, neublíží nikomu. Pravý opak. Že si nezačínal já o mnoho mladší herec než on.
4: O mnoho, jo.
2: Bych si dovolil na tomto divadle velikým, kde hráli velikáni, na něj něco. Ne, on. On začal. Co? Ne, my jsme, já to začalo, víte, čím to začalo? My jsme tu hráli hru, která se jmenovala Zlatý kočár, kterou, ano, no aspoň tomu souhlasím.
5: Leonov.
2: Leonov. A nebyla to úplně blbá hra, ale tak jako, a v listopadu se to vždycky hrálo, znamená 18krát, VZSR a den něčeho a já hrál mladýho, slepýho, ale vojáka. Jaroušek hrál toho zdravýho, samozřejmě. Ten můj se vyznačoval tím, že hrál na harmoniku. O houkací.
4: Ty už říkáš konec, ale...
2: To je začátek.
4: Ty jsi začal s vodovodem.
2: Ale to byla náhoda, ale...
5: Tak počkejte, pojďme k vodovodu, protože
4: jsem přišel do hotelu se svým tatínkem, to hrál pan Pleskot, položím kufry, přijdu k vodovodu a otočím kohoutkem, to bylo po válce, a tak říkám... Samozřejmě neteče, takový nafoukaný kluk to byl. A jedno představení jsem přišel a ten kohoutek byl v obráceně. Takhle, že bych, tak jsem na to radši nesáhl, říkal jsem, samozřejmě nemůžete.
5: A
4: už jsem viděl kolegu Plachýho, jak si mne ruce v portále. Jak jsem si říkal, jak se mu mám pomstit. A on jak přicházel k naší společné známé v tom dlouhým vojenským kabátě, tak já jsem ten kabát od toho slepého vojáka převzal a odnášel jsem ho jako do přecíně a to bylo v portále. Tam jsem ho měl položit a vrátit se. A tam jsem pokládal kabát a říkal jsem si, sakra, za chvilku ho bere pan Řehoř a přijde s ním na jeviště. Tak jsem mu jenom ty rukávy nastrkal do kapes takhle. Co to udělá, jo? A Řehoř vzal kabát, nic netušil, přišel na jeviště.
3: Já ruce dozadu.
4: Oblíkal ho a teď nemohli nahoru, protože měl ruce v kapse. Tak pak to přehodili.
3: Já musel ponižujícně do kolen vyvlíknout ty ruce z toho a teprve to vyndat.
4: Takže takhle jsem se já revanžoval, ale pak už to pokračovalo dál a dál.
3: Zapaloval panu Pleskotovi cigaretu. Já jsem si dal práci a všechny sirky jsem mu nalámal.
4: No nebo...
3: Zapálil, nešlo, zapálil.
5: No nezapálíš.
4: Nebo jsem přišel do toho hotelového pokoje s kuframa, jo, a položím na postel a teď na mě vykoukla nějaká panenka, nějaká figurína, tak jsem to zavřel radši neotevíral. Další představení jsem přišel najednou v hledišti smích, tak jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký defekt nebo něco. A podívám se za sebe a od těch kufrů přivázaný na provázku plíšovej medvěd. Šel za mnou.
3: Byla dlouhý lanko a já tam dal dvě. A medvěd přivázaný. Jarda to zjistil, tak to urval to na kop medvěda do portálu. A šel dál a medvěd znova za mnou. Ale pak mě do té harmoniky, jak jsem měl přijít, měl jsem zadout v portálu harmonika zahrát.
4: A on mi krystýrem... Taková stará děravá harmonika.
3: A on mi krystýrem nafoukal do těch děr pudr. Já jsem zadul a nebyl jsem vidět.
6: Jaroušku, pojďte ke studentům. Poslechni, není tohle nádherný tady, teda nemyslím se mnou, jo, ale takhle s těma mladejma, jako to člověku má, kolik teď máš let si teda myslíš, třeba?
7: Kolik?
6: Teď, no kolik, teď
7: kolik
6: máš?
7: Kolik je?
6: No, když tady
7: je mi takovej 20,
6: 20, no. Jo, no. Já jsem si říkal, že mě 19, tak. A já vím, že studenti mají nachystanou jednu písničku ještě, ale teď je to překvapení a je to malá, jemná podsta. Je to vlastně takové to poděkování za ten šunkový toast s tím bylinkovým přelivem, který nezištně mě Jarda Satoransky zaplatil a pak už to rychle ukončil tu debatu, pač se bál, že bych mohl chtít něco jiného. A já jsem říkal, že když bys byl čas, že by nám Jaroušek i zahrál nebo zaspíval něco na piano. On nám čas nezbyl, ale vlastně trošku zbyl. Jardo, absolutně, takhle jenom si tady sedni a my ti budeme teď, já vemu zpívový mikrofon, kvůli tobě budu držet dva mikrofony za jeden honorář. A posaď se tady a my ti vytvoříme špalír, ale Broďa poslouchá.
4: Tak nebylo to domluvený a,
6: ne.
4: A v té konkurenci, která tady je, tak to já nemám šanci, opravdu. Já jsem takový
6: šumář. No proto to dělám až po pořadu, rozumíš, no.
4: Tak já nevím, jestli si na to ještě vzpomenu, ale jak tady Tomášek na začátku říkal, že jsme s Járou Hanzlíkem napsali šanzon o stárnoucím klaunovi, našemu milému kolegovi Vlasíkovi Brodskému, takže já se o ten šanzon teď pokusím. Ježi,
6: tak počkej, já to zaranžuju. Prosím, Broďo, posaď se, ty seš ten starý klaun. Já odložím mikrofony. Pozadí, je to pro tebe píseň.
8: Já bych strašně rád dokázal, že ještě vydržím stát.
6: Tak a udělejte tam takovou hezkou jakoby fotografii, aby paní Kutové se dobře fotografovala. A že nám zaspíváš tuhle píseň, o které jsi hovořil, před kolika lety to bylo? August.
4: To byl rok 68. Na místě

Zvedl se těžce, zdrcen stál, smutně se někam zadíval, pak naposled ještě svůj výstup hrál. Ještě mu v uších zněl potlesk a smích, dosněl svůj sen, sen o koně.

0: Jaroslav Satoranský pro Vlastimila Brodského.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
2: A dnes ještě jednou v našem divadle pro vaše uši Tobogán. Tentokrát se ovšem role vymění. Své narozeniny, osmdesátiny, slaví Vlastimil Brodský a Jaroslav Satoranský je jedním z celé řady gratulantů v čele s Tomášem Slámou.
3: Já se to pokusím udělat anketní formou na začátku. Když se řekne Vlastimil Brodský, dá se napsat studie, dokonce jednu mám sebou od pana Halady, ale jak ho vidí režisér, zpěvačka, herci, kolegové, ve stručnosti, reflexe, Vlastimil Brodský, Jiří Menzel.
4: No tak to je dobrota sama.
3: Dobrota sama, Karel Weinlich, rozhlasový režisér.
5: No tak to je vůně člověčiny.
3: Vůně člověčiny. Radka Fischerová, to si totiž pan Vlastimil Brodský moc přál, když jsme říkali Vlastiku, kdo by ti měl zaspívat během těch tvých narozenin, tak on se zasnil a jako správný gentleman řekl, no Radka, já bych chtěl jenom Radku a jenom Radku, tak jsem nevěděl zase, jak to myslí, takže Radko, jak to myslíte vy?
6: Tak já vám řeknu, jak to myslel pan Brodský. Zkrátka pan Brodský mě požádal o ruku, akorát, že se s tím tají. Ale požádal přímo mojeho tatínka a moji maminku, ale prý až za 20 let. Takže doufám, že to splní, takže pro mě je pan Brodský mým nejmilejším ctitelem.
3: Víš, ale ono by mu udělalo radost, kdyby se mu možná dopředu s předstihem řekla, jestli ano.
6: No, samozřejmě, že ano.
5: Já bych vám to jenom vřele doporučoval, protože...
3: Prosím tě, ty nic nedoporučuji. On je 9krát ženatý a teď by doporučoval takhle něžné kytičce něco.
5: Konečně jsi jediný, který se na to ptá, který ho to zajímá. Ale já jenom chci říct, že já sedím vedle slečny zpěvačky a že jí tu radu dávám, protože si myslím, že do 20 let ten Vlasta skutečně dozraje.
3: Dobře. Jan Hrušinský...
7: Humor, slušnost, inteligence. Samý příjemný věci.
3: Ty jsi přišel se svojí dcerou Kristýnou. Podívej, my v pondělí jedeme s panem Weinlichem na chaloupku k panu Brodskému, tak půjčíš nám Kristýnu sebou? Já se ptám, protože když se řekne Weinlich, tak to je nebezpečí, jo?
7: No, když se řekne Weinlich, ale ještě když se řekne pan Brodský, tak rozhodně ne.
3: Děkuju. Stala Zázvorková.
8: No, tak napřed, výborný kolega, když jsme začali studovat herectví, pak jsem zjistila, že je to zanícený sportovec. On skutečně ovládal několik druhů sportu perfektně. A pak teda jsem zjistila, že je dokonce i výtvarně nadaný. Pohybově nadaný byl taky vždycky, víte, co víc vám vykládat.
3: No, proč jste si ho nevzala třeba?
8: No, protože tenkrát už v té době byl zamilován do mé přítelkyně Věrušky Kopalové a já jsem jim to přála, víte. My jsme s nima byli dohromady a jako já jsem byla jako jejich sestra, 4 sestry a měli jedinou kamarádku, to jsem byla já. A musím říct, že Vlastimil Brodský byl také jejich jediný kamarád, ctitel a dokonce myslím, že ve dvou případech i milovník.
3: Já jsem tady před malou chvíli začal dělat takovou seznamku mezi Fischerovou a Brodským. Souhlasila byste s tím, nošla byste jako svadební svědkyně?
8: Já? No. No, asi ano, když by mě pozvali, jenomže já myslím, že on by nechtěl na mém, jaksi při, na mé přítomnosti by nechtěl dokázat, o kolik let už u něho jde. Jo.
9: V jednom filmu, o kterém jsem hrál, špatně.
3: Který to byl?
9: 30 pana na Pythagoras.
3: Viděl jsem.
9: Tak si pamatuju, že byl záběr, ve kterým hrál Vlastík, pak Pepiček Sommer a já. A já z těch velikánů měl strašlivou trému. Takže ten záběr jsem zkazil. On něco řekl, Sommer něco řekl, pak jsem měl něco říct já a zakoktal jsem to. Takže se to opakovalo a tak jsem byl tak ještě s trémou, jak jsem to zase zkazil. A pak zase zkazil. A Vlastík to viděl. A ten čtvrtý záběr zkazil on.
3: Jo.
9: jen proto, aby mě uklidnil a pomohl mi vlastně, to bylo velice kolegiální hodně. Pak mě vzal stranou a dal mi takovou lekci, že ten text si myslím, že umím, ale já ho neumím. Že vlastně herec má ten text umět tak, že když ho v půlnoci probudí, tak ho má umět říkat pospátku. To byla velice moudrá rada pro každého herce.
3: Tak, děkuju. Teď poprosíme Chaloupka pana Vlastimila Brodského. Vlastiku, stáhni si zase ten knoflíček nám. Seš dobře naladěn?
10: Já jsem naladěný, dobře to rádio je taky dobře naladěný a knoflíček stáhnutý mám.
3: Ano, myslím knoflíček u rádia, rozumíme si dobře.
10: Já si rozumíme dobře.
3: Ano, tak. Gabriela Vránová tady mluvila o středním věku a že prej ty teď vlastně teprve do něj vstupuješ. Jaký to tam je mezi váma mladíkama?
10: No, já vám v tomhletom smyslu asi neporadím, protože samozřejmě, že mám někdy takovou subjektivní představu o tom, že ten střední věk je něco, na co budete muset chvilku počkat. Já se rád k tomu vyjádřím, ale až toho středního věku dosáhnu.
3: Jo, ano.
10: Nicméně mám někdy takovej pocit takového překvapivého stáří, který mě tak nenadání přepadá jako něco, co je nepříslušný nebo neadekvátní mému věku, ale přesto se s tím smířuju, protože pravděpodobně je to taková reakce na tu moji takovou věčnou nedospělost. Takže já k tomu vlastně ani neumím zaujmout stanovisko. Pokud jde o střední věk a pokud jde ten stařecký, tak to už kor nezaujmu stanovisko.
3: Vlastimile, my počítáme s tím, že teda v tvém životě bude významná událost, na kterou se těší Radka Fischerová, její rodiče, protože přece jenom se dostane Radka do dobrých společenských kruhů. Máš představu, jak bys byl oblečen na té budoucí svatbě?
10: Já nevím. Já bych řekl, že vzhledem k tomu věku by bylo dobře, kdybych byl co nejvíce oblečen. Ale nevím, kam pokročí doba a jak se změní vkus, takže už teď Radku prosím, aby byla co nejtolerantnější.
3: Dobře. Děkuju ti, odpočívej chvilinku a my se zase...
10: Já vám všem děkuju, já jenom ještě musím říct, když vám to možná kazí metráž, ale já si myslím, že jste mě všichni tak jako trošku dojali, ale nerad to dávám najevo. Tak se mějte všichni moc a moc a moc a moc fajn.
3: Dobře, děkuju. Tak Stalinka nám říkala, na co se těší Otakar Brousek?
11: Na co se těším? Teď momentálně se těším na to, že ještě něco řeknu Vlastíkovi.
3: On nás poslouchá, takže okamžitě je možno to říct.
11: Takže Vlastíku, prosím tě, ještě jednu věc. Ty jsi velký kamarád a přítel a já ti děkuju z celého srdce za to tím, že jsi nás přivedl do toho kraje, tam kolem Nového Boru, že si nám ukázal tu chaloupku, kterou jsme potom koupili a tam s mojí ženou Lukou strávili 12 nejkrásnějších dobrodružných let díky tobě. Tak ještě jednou, ahoj.
3: Děkuju. Jaroušku, prosím tě, pojď dopředu, mě napadlo, vy všichni sedíte, uděláme to, pan režisér Menzel by tě mohl zrežírovat. Vem si mikrofon a já ti předávám pro zbytek dnešního tobogánu slovo. Pan moderátor Jaroslav Satoranský.
12: To je nesmysl. Ty jsi to krásně vybruslil, ale já nebudu, já ti to hned vrátím. Jenom se připojím k těm...
3: Musíš hlavně říct, že vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha.
12: Vysílá Český rozhlas 2, stanice Praha. Ale Produlka je náš takový pravidelný host, vždycky ho pozveme, nalákáme ho na řízek, jo? Takže se těším, že se tahle návštěva opět uskuteční v létě, málem k ní nedošlo, protože jsme si to domluvili a v Broďa nikde už jsme stáli všichni v pozoru, celá rodina a Broďa nikde. A uplynula půl hodina, tak jsem si říkal, tak já mu zavolám, něco se muselo stát. A říkal jsem, ahoj Broďulko. A on říkal, nazdár, co děláš? A já jsem říkal, no Broďo, my na tebe čekáme. Aha, vidíš, já sednu do auta, hned jsem tam. takže pak přišel a říkal, já jsem ho hned natáčel kamerou a on říkal, je to zvukový? To jsem blbec, co? Zapomněl, a takže doufám, že tentokrát nezapomene a ten řízek Broďo bude dvojnásobnej.
3: Já se chci ptat pana Jaroslava Satoranského, moderátora stanice Praha, jestli na ty řízky může pozvat i jiné lidi než Vlastimila Brodského.
12: Tomášku, samozřejmě tebe určitě. Takže to bylo o řízkách a nyní k umění.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme měsíc co měsíc v Pražském divadle na Vinohradech úplně nahoře, na malé scéně v Podkroví, uváděli takzvané večery bez líčidel. Skutečně nelíčená, autentická vyprávění herců z vinohradského souboru. Často na sebe přiznali i to, o čem normálně v rozhovorech nemluví. A jedno z těch krásných, nezapomenutelných setkání bylo i v předvánočním období s paní Janou Štěpánkovou.
2: Tak... Melí pro vás jako
3: krásný. Se má dostat.
2: To se má dostat.
3: Ano, děkuju.
2: Tak, povězte, jaké vy jste vlastně, nebo jak si pamatujete Vánoce z dětství? Já si tak představuji, jestli tatínek doma nerecitoval Vrchlického.
3: Ježišmarja, já nevím, jestli vůbec strojil stromeček. Hmm. Ale jo, asi byla taková slavnostní atmosféra, to jako vždycky je na Vánoce.
2: Jak vy jste to měli v rodině? Když tu byl Petr Kostka, tak vzpomínal, že vlastně jeho rodinná dynastie, a teď vyprávěl přes několik kolen a pra, kdo všechno byl u divadla. Vy jste byli jedna větev literární a druhá větev, váš pradědeček zakládal Národní divadlo, nebo...
3: Co?
2: No, Štěpánek, Volemír, Nebeský a tak tam byli...
3: Ne, tam byl Jan Nepomuk.
2: Jan Nepomuk Štěpánek, no, ano, ano.
3: No, ale to už teda to nepamatuju.
2: To není praprác.
3: To nepamatuju.
2: Tak jsem to nemyslel, jestli to... A Vítězslav Hálek byl z druhé strany.
3: To je z máminy strany, ano. Já jsem nikdy, no tak ve 4 letech asi člověk taky nemůže toho tolik stihnout, ale já jsem nikdy nesměla hrát divadlo, jako amatérsky.
2: Jako dítě?
3: Jako dítě. Nikdy. Ani školní besídky ne.
2: A proč vám to zakázali?
3: No, protože nebude žádná Shirley. Aha. Jo, ne. Prostě ne. Tak nic, já byla nepopsaný list. A můj otec měl strašně rád Prodanou nevěstu. A hráli Prodanou nevěstu v Národním divadle a dirigoval jí Václav Talich. Tam ty děti, já nevím, který je to jednání, jak medvědce útrh.
2: Ano. Třetí jednání.
3: Třetí, jo.
2: A říkaj to.
3: Oni mě řekli, táta mi řekl, že bych tam mohla s těma dětma bejt. A já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Jako, dělej všecko, co ty děti. Dělej všecko, co ty děti. No tak já jsem dělala všecko, co ty děti, někde jsem poletovala, někde jsme tancovali, nebo já nevím co. A tam je to, jak se medvěd utrh, tak se všechny děti měly otočit zřejmě, samozřejmě, takhle dozadu, odkud ten medvěd...
2: Jako zády k publiku.
3: Zády k publiku. Odkud ten medvěd má utíkat. A já jsem stála a dívala se do publika. A oni mi řekli, proč ses neotočila? Velice neslušný se otáčet k lidem zády. Tím jsem to vyřešila.
2: Víte, že máte tátovi oči?
3: Jo.
2: To nejsem asi první, kdo vám to říká.
3: No, že? Modrý, no.
2: Ne, ale takový veliký prostě. Jaký byl tatínek, Zdeněk Štěpánek jako tatínek? Byl on člověk jako emocionální doma, nebo spíš jako do sebe, protože...
3: On byl hodně do sebe. Hmm. Hodně do sebe a vzbuzoval... Já nevím, respekt, strašný. Já jsem nebyla nikdy byta od něj. Ono stačilo, když se podívala, to bylo za pár facek. Hmm. To prostě nevím. On měl v sobě nějakou neuvěřitelnou sílu. No opravdu, já... No ale byl takový jako... Měl i pochopení. Já když jsem říkala, že mě škola nebaví, tak mě chápal. Jo? Protože on si zažil svý teda jako...
2: Tak já nebudu připomínat jeho legionářskou éru, ale vy jste mi vyprávěla, co zažil tady třeba při premiéře Syrana. A já jsem si říkal, je to vůbec možný v hereckém světě? Já jsem se domníval, že už v té době měl jako respekt a to, co jste...
3: V hereckém světě je možné vše. Ale tohle byl Syrano a já teď nevím přesně, jestli v té době přímo, ale hráli ho tady a hráli ho v Národním divadle. A otec dostával anonymní dopisy, jestli vylezeš na jeviště tak, jestli to tak. To bylo jako... A když byla premiéra Syrana, tak tam přišel, já nevím kdo, garderobiér nebo kdo, s dopisem. Tam bylo napsáno taky to, jestli vylezeš na jeviště tak, já nevím, tě vypískáme, nebo
2: prostě ho chtěli rozhodit.
3: Naprosto, no. V den premiéry. Šel na to jeviště, bylo ticho, nic se nestalo a když přišla ta pasáž, svůj širák odhazují v dáli a zgrácí. Tam leží on. Plášť zvolna spouštím, jenž mě halí. A vzal ten plášť vzal a on byl přišpendlený. Takže řekl, tož nevadí. Budu se býti v plášti. Chápete, že to řekl při premiéře?
2: No.
3: O té divadelní zášti jsem zapomněla. Tož nevadí, budu se býti v plášti.
2: A ještě zášti, ještě to zrýmoval.
3: To zrýmoval.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tak, myslím si, že byste mi neodpustili, kdybych teď vyprávění herečky Jany Štěpánkové nedoplnil ještě vzpomínkou i na ten sytý, charakteristický hlas jejího tatínka Zdeňka Štěpánka. Národní tremolo, jak o něm mluvil Miroslav Horníček, ale vždycky v dobrém. Bude to četba, kterou si zamilovalo hned několik generací vděčných posluchačů. Vybral jsem dnes pro vás úvod z románu Romaina Rolána Dobrý člověk ještě žije. Zdeněk Štěpánek jako Kolas Brňon, muž naplněný životním optimismem a dobrým vínem. Tak, na zdraví, anebo lchajm, na život, jak říkával Jiří Voskovec.
4: Blahoslaven budiš, svatý Martin. Práce už mi neslouží. Napracoval jsem se v životě už dost. Užijme také trochu dobrých časů. A tak si sedím za stolem, korbel vína po pravici a kalamář po levici. A krásný z brusu nový sešit na mě otvírá svou náruč. Na tvé zdraví, milý hochu, a popovídejme si trochu. Dole hromuje má žena, venku fičí severák. A hrozí válka, ale nech je být. Jaké blaho ty můj chlupáči, ty věčně žízniví břicháči, sedět si tak pěkně tváří v tvář. To mluvím s tebou, ty pijáská, krásně zarudlá papulo s tím dlouhým burgundským nosem, jen štrčí úkosem jako klobouk na tři facky. Ale pěkně tě prosím, jenom to mi pověz, jaká je to podivná radost pro mě sklánět se sám a sám nad svou starou tváří, procházet se vesele jejími vrázkami a jako z hluboké studny, no, čert vzal vodu, vypít ze svého srdce doušek starých vzpomínek. No není to dokonalé bláznoství? Pro koho to vlastně píši? Jistě ne pro svou slávu. Nejsem přece hlupák. Vím, chvála Bohu, dobře zač stojím. Pro svá vnoučata? Co zůstane ze všech těch mých lejster za nějakých 10 let? Moje paní máma na ně žárlí a pálí všecko, co najde. Tak pro koho tedy? No přece pro sebe. Pro svou vlastní potěchu. Byla by to má smrt, kdybych nepsal. Musím si popovídat. A tady u nás v Klamesi se v takových turnajích jazykových nikdy nevybíjí dosyta. Já si rád k večeru přežvejkám, jako ti naši bílí velicí volci, všecko, co jsem za den do sebe vsoukal. A jak to lahodí obcházet ten svůj malý vesmír a říkat si hrdě, ten je můj. Tady jsem pánem a vladařem já. Ani zimy, ani mrazu, tady není ani krále, ani papeže, ani válek, ani té mé stále hromující paní mámy. No ale teď bych měl ten svůj vesmír trochu popsat. Tak tedy. Především mám sebe. A to je v celé věci to nejlepší. Mám sebe, Kolase Breňona, dobrého chlapíka Burgundiana, člověka kulatých způsobů a kulatého bříška. Daleko za prvním mládím, dobře ozvoněných 50, ale ještě stále s páteří pevnou a zuby zdravými, sokem bystrým jako ryba a s vlasy pevně sedícími v kůži, třeba že už zašedlými. No. Mám dům, ženu, 4 kluky, dceru, provdanou, chvála Bohu, zetě, no bez toho to nejde. 18 vnoučat, šedivého osla, psa, 6 slepic a vepříka. No, jsem to boháč, co? Ale nasaďme si pořádně okuláry a podívejme se na ty své poklady zblízka. O těch posledních mluvím ovšem jen tak, no, na památku, no. Zažili války, vojáky, nepřátelé a taky přátelé. Vepřík byl nasolen, oslí kulhá, sudy jsou vypity, posada vyjedena. Ale ženu tu mám, na moutě tu Věru mám. No, jen si ji poslechněte, jak tam dole burácí. No, je to žena hospodárná, čilá, čistotná a bezúhonná, zkrátka cností plná, no ale nestlousla z toho. A já, říčník, zpovídám se a vyznávám, že než 7 hubených cností mám raději jeden baculatý hřích. No ale buďme cnostní, když to jinak nejde. No, jen jí slyšte, no. Jak statečně si počíná, naplňují celý dům svým kostnatým tělem, slídíc, supíc, hubujíc, skučíc, bručíc a běhajíc od sklepa po střechu, prohánějíc prach a šíříc všude strach. Jak se to hezky rimuje, jo? Ale já jsem básník. Bude tomu pomalu 30 let, co žijeme spolu. A děs ví proč. Já měl rád jinou holku, ale ta se mi jen vysmívala. Tahle zastěla mě a já nechtěl jí. No ráda mě měla, to je pravda, tak hrozně ráda, že by z toho snad byla umřela. No a když mě tak pořád pronásledovala, udělal jsem to jako ten trumbera, který jenom proto, aby ho déšť nesmočil, do vody skočil, no. A stal jsem se jejím mužem. A od té doby mám tu vtělenou cnost pěkně doma. A ona se mi mstí, jo, to sladké stvoření se mi mstí. A zač? No za to, že mě mívala ráda, no. Myslí si asi, že mě zblázní. Aspoň by to chtěla, ale není žádné nebezpečí. Mám svůj klid tak rád, a tak hloupý taky nejsem, abych pro nějaké to slůvko věšel smutně hlavu. Ostatně, ať už jsou naše instrumenty zladěny nebo ne, zahráli jsme si na ně spolu přece dost pěkné kousky. Dceru a 4 kluky, všechny zdravé, údy správné, no, nešetřil jsem látkou ani prací. A přece z celé té líhně jediné děcko, v němž poznávám dokonale své sémě, je ta šelmička Martina. Liška počitá. Jo, ta mi dala něco starostí, než jsem s ní bez pohromy doplul k manželskému přístavu. Ale je to hodná dcera a postivá. Práce se nebojí. Práce, to je zápas. A zápas, to je radost. A má ráda život. Ví, co je dobré, stejně jako já. No, je to má krev. S chlapci jsem takové štěstí neměl. Matka k ním přimísila ze svého a těsto se srazilo. Jeden se plete pořád mezi černokabátníky, faráře a podměšilce a druhý je hugenot. Marně přemýšlím, jak jsem mohl vysedět takové kačery. Třetí je voják, toulá se ani nevím kde. A čtvrtý, ten není docela nic. Takový ubohý kramář. Chce se mi zívat, když si na něj jen vzpomenu. Poznávám svou krev jenom u talířů, když sedíme všech nás šest kolem stolu. Tam jsme jedna duše, jedno tělo. A je to krásná podívaná, když nás šest pracuje statně čelistmi, poráží oběma pěstmi chléb a spouští víno bez provazu a bez skladky do svých sklepů. Popsal jsem celý svůj majetek? Ne. Zbývám ještě to nejlepší, co si nechávám na zákusek. Mé zaměstnání. Jsem z bratrstva svaté Anny. Truhlář. Vyzbrojen sekirou, rydlem a dlátem s hoblíkem v ruce ovládám u svého stolíku sukovitý dub a hladionký ořech. No a co z nich vytvořím, to není stejné. Závisí to na náladě, no a také na štědrosti kupců. Vykládám stěny lidských příbytků řezanými v lisy s římsami. Rozvím závity točitých schodů a pod mou rukou vyrůstají ze stěn jako jablka na sadě široké a pevné skříně a truhlice přizpůsobené právě jen onomu místu, na něž jsem je narouboval. Pít a potom pracovat. Pracovat a potom pít. No jaký to krásný život. Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na zpívání. Časy, že jsou dnes smutné. A ne. Není smutných časů. Jsou jenom smutní a zamračení lidé. A z těch já, chvála Bohu, nejsem. Lidé, že se okrádají. Ruku dám do ohně za to, že za 400 let se naši pravnukové budou tahat za vlasy a odírat si kůži zrovna tak vztekle, jako my dnes. No, neříkám ovšem, že nebudou znát 40 nových způsobů, jak se to dělá lépe než dnes, ale ručím vám za to, že nenajdou lepšího způsobu pití. A pochybuju, že by to dovedli lépe než já dnes. A kdož ví, co všechno budou ti čtveráci za 400 let dělat? Možná, že budou moci navštěvovat měsíc, kovárny, v nich sekují blesky a prameny, z nich se spouští déšť, že se budou dokonce moci ubytovat v nebi a popíjet po sousedsku z boji. No dobře, to půjdu s nimi. Ale jistější je to, kde jsem já. A kdož ví, zdali za ty 400 let bude vínko zase tak dobré jako dnes. Žena mi vytýká, že mám příliš rád tělesný požiteček. No, pravda. Já ničím nepohrdnu. Mám rád všechno, co je dobré. Dobré papání. Dobré vínko, krásné kypré radosti a také ty spletí jemnější, ty vzdušné a hebce ochmířené radosti. Ach, takové radosti, které zakoušíme při snění. Och, to božské lenošení. V něm se přece vykoná tolik krásných věcí.